oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

Severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě je tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem na jevišti dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou

jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím os.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miloslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ. Vy nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdravím vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia a přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Humoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako její ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
6: Já, to slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakaz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: Teď tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou, dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví však Lojzí do teplů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už potřetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Lecos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne, básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, ano, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tedy ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepojeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlích. Pochopitelně až po svatbě.
6: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já si vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
6: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelej se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo to, z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička, ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze
1: slovy. A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
3: No teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě,
3: se
1: že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc a komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky, paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? No, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já těším
1: se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Menší města v Hradeckém kraji hledají obtížněji lidi do volebních komisí. Doprava v centru Lánova na Trutnovsku je omezená. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. A dnešek přinese mraky, přeháňky, bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Dnes v 16 hodin končí lhůta pro delegování zástupců volebních stran do volebních komisí. Zájem o práci v okrskových volebních komisích pro říjnové obecní volby se v našem kraji různí. Hlavně v menších městech je nižší, kdežto v Hradci Králové naopak velký. Ministerstvo vnitra totiž po 8 letech zvýšilo finanční odměny, aby motivovalo lidi usednout do komisí. Řidiči v Lánově na Trutnovsku musí dočasně počítat s dopravním omezením. Stavbaři rekonstruují prostor vedle obecního úřadu. Radnice chce vytvořit klidovou zónu a snížit počet parkovacích míst. Nová naopak vzniknou u hřbitova a u školy. Hotovo má být příští rok na přelomu května a června, říká nezávislá starostka Eliška Rojtová.
2: Tím, že my tady v centru máme vlastně obchod, potraviny, tak jsme se dohodli, že vždycky to bude přístupný, protože je to důležité místo pro ty občany naše. Takže teď jsme uzavřeli spodní část toho příjezdu, ale z vrchu se tam všichni dostanou. Pak plynule zase uzavřeme tu vrchní část s tím, že spodní část bude otevřena.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Vložením holdingu do svěřenského fondu premiér situaci podle komise dostatečně nevyřešil. Babiš ale střet zájmů odmítá. Porušení pravidel Evropské unie odmítá taky Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel. Podle mluvčího Hradu Daniela Drejka chce najít takové řešení, aby na spor nedoplatila Česká republika ani její obyvatelé. Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala do vedení už 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
3: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
0: Světová jednička v deblu Kateřina Siňaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Počasí. Ráno bude polojasno až oblačno, dopoledne začne od západu přibývat oblačnost a objevit se mohou slabé srážky. Během odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přeháňky, později odpoledne budou srážky četnější. K večeru pak začnou od severozápadu slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní. V bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou vás zdraví taky Jakub Šmit z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po 5, začíná náš ranní informační servis na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás pěkně vítáme do nového dne, dnes je středa 9. září, svátek má Daniela. No a za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že stát zastavil proplácení náhrad farmářům z oblastí s výskytem blků. Žadatelé čekají na stovky milionů korun. Víc tedy za chvíli, poslechněte si, no a ještě jednou vám všem dobré ráno. A příjemnou středu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno, za 4 minuty už bude 17:45. No a teď informace o tom, že farmáři nedostávají peníze za opatření proti vlkům. Stát proplácení náhrad zastavil. Vyčleněný balíček z rozpočtu je rozebraný. Josef Kopecký, náš reportér, zjistil, že na úhradu újmy za stížené hospodaření přitom čekají u nás stovky žadatelů.
1: Jak to zavírám do ty vysoké železné ohrady, tak mě se zatím ty útoky vlků vyhly. Je to pracnější a hlavně mám mnohem horší výsledky, protože když ty ovečky by se pásly v noci, tak já je zavřu do omezené ohrady, kde se tolik nepasou. Nemají přírůzky a další problém je, že nemůžu mít rozdělený to stádo podle potřeby. Mladý beránky, jehničky, matky, jo, že to mám všechno pohromadě.
2: Popsal potíže spojené s vlky chovatel Tomáš Haverland z Vernéřovic u Broumova. Stát složitě podmínky farmářům kompenzuje, jenže peníze na letošní rok došly.
3: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisové ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
2: Vysvětluje předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád. Řádově jde o stovky milionů korun. Kromě opatření proti vlkům, ale program zahrnuje třeba také úhrady za omezení těžby nebo chovu ryb v chráněných oblastech. Žádosti administruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
4: V roce 2026 bylo zatím proplaceno 814 žádostí za 415,5 milionu korun. Na proplacení čeká nyní 199 žádostí za 162 miliony. Posuzuje se 396 žádostí za 405,6 milionu korun. Agentura ochrany přírody a krajiny nemá zprávu, kdyby potřebnou částku mělo ministerstvo financí uvolnit.
2: Dodává její mluvčí Karolína Šůlová. Podle ministerstva financí jsou platby záležitost čistě rezortu životního prostředí.
5: Z důvodu aktuálního dočerpání finanční alokace určené na tyto náhrady bylo dočasně pozastaveno jejich proplácení. Došlé žádosti jsou však nadále klasicky administrovány a přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
2: Popsala současný stav mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová. Kdy a jak vysokou částku bude možné na úhrady uvolnit, ale jasné není. Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: To byly Kors v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 18 minut po páté a dnes je středa 9. září, 252. den v tomto roce začíná. Svátek má Daniela, jak už jsme říkali, tak blahopřejeme a narozeniny dneska 73. oslaví třeba písničkář Slávek Janoušek. Narozeniny má taky herec Filip Raimond, který oslaví 49. narozeniny. No a před 115 lety byla v Anglii zavedena první pravidelná letecká pošta na světě.
1: Počasí.
0: Máme za sebou teplou noc. Jestli se ty teploměry nezasekly, tak se dívám na skutečné hodnoty teď v našem Královéhradeckém kraji. A vypadá to, že tady v Hradci Králové je kolem 21 stupňů. Jestli je to možné, v Trutnově 17, v Jičíně 20, v Náchodě taky 20 a v Rychnově nad Kněžnou taky 20 stupňů Celsia. Tak ty teploty určitě budou v těch příštích hodinách spíš klesat, než stoupat. Uvidíme. A my si povíme taky, co nás čeká během dne, protože to je to důležité a to vás každé ráno nejvíc zajímá. Takže podle předpovědi nás dnes čeká teď ráno polojasno až oblačno, pak dopoledne ale začne od západu už mraku a oblačnosti přibývat a objevit se můžou už také první slabé srážky. Během odpoledne se vyskytne místy déšť anebo přehánky a později odpoledne budou srážky četnější. K večeru pak začnou od severozápadu zase slábnout a večer úplně ustávat. Teploty vystoupí dnes na 22 až 25 stupňů, maximálně na horách 17 až 21 a povane k tomu mírný jižní až jihovýchodní vítr, který se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině. Tak s tím počítejte, přeji vám dobré ráno a hezké vstávání ve středu 9. září.
1: O čem se mluví?
2: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
1: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: Václav Neckář, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, taky doufám potěšil, 5 hodin 22 minuty. Teď Josef Černý, který každý ráno radí, nebo každé ráno radí spotřebitelům s tím, co třeba je trápí, nebo s čím si nevědí rady. A vy můžete dál psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Dneska se ptáte na účtenky.
1: Paní Pavle se čím dál častěji stává, že se jí pokladní při nákupu zeptá, jestli chce paragon. Pokud chce, tak ho vytiskne, když řekne, že ne, nevytiskne ho. Setkává se s tím jak v marketech, tak v malých obchodech. Ráda by věděla, jestli se zatím skrývá nějaká možnost podvodu a má smysl si paragony proto raději brát. Paní posluchačko, jakmile pokladní nemarkuje částku do pokladny, je jakýkoliv podvod v podstatě vyloučený. Přesto si ale paragon berte pro případ reklamace, a to i když kupujete třeba jenom jogurt, protože i ten může být zkažený.
0: Tak důležité doporučení a upozornění od Josefa Černého zaznělo. Ode mě ještě jednou zazní adresa studio.hradec@rozhlas.cz. Napište, zeptejte se, pokud potřebujete.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Až do neděle nabídne festivalový program desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Správa železnic vypsala soutěž na celkovou rekonstrukci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Letní sezóna na koupališti Flošna v Hradci Králové definitivně skončila. Jeho branami letos prošlo přes 80 tisíc návštěvníků. Díky vyhřívaným bazénům Flošna tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v kraji a v září ji končí jako poslední. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezony vytvořila v New Yorku nové maximum. Ráno bude polojasno až oblačno, odpoledne začne od západu přibývat mraku a objevit se mohou slabé srážky. Odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přeháňky, později odpoledne budou srážky četnější. K večeru pak začnou od severozápadu slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: 9 minut po půl šesté, dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď s novinami na stole, Náchodský deník, začnu právě těmito novinami a tady je fotka, obrázek houbového šílenství. Manželé z Náchodska našli stovky hub, vyfotili je a poslali do novin. Tak se můžete podívat, stovky křemenáčů a hřibů v lese, trávě, v mechu i listí. Manželé Svítilovi z Dolní Radechové na Náchodsku mají za sebou opravdu neuvěřitelný zážitek, co krok to houba, a to doslova. Procházka z pejsky se změnila ve žně. Za mých 50 let jsem nic takového neviděla, proto jsme to s manželem i natočili, vyfotili, říká Monika Svítilová a prozrazuje, že tahle úroda vyrostla v blízkosti Odolova. Něco z hub jsme si nechali, ale i dost jsme jich rozdali lidem, kteří už nezvládnou jít třeba do lesa sami, popisuje, jak s nečekanou nadílkou naložili. No a jak manželé houby zpracovali, to už si přečtěte sami v Náchodském deníku, taky se samozřejmě na tu houbovou šílenou nadílku podívejte, je to opravdu paráda. No a Jičínský deník, stejně tak i Mladá fronta Dnes, píšou dnes o tom, že stavba za miliardu začne už na podzim. Obchvat u Libic má zhotovitele. Důležitá dopravní stavba na Jičínsku se posunula do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat u Libic na dálnici D35. Investice má odlehčit obci od transitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném kruhovém objezdu. Ředitelství silnic a dálnic vybralo jako nejvýhodnější nabídku sdružení polské společnosti Budimex a české firmy Firesta Fischer rekonstrukce stavby. Za vybudování obchvatu u Libic na trase D35 nabídlo cenu 1 miliardu a 70 milionů korun bez DPH. Práce by měly začít už letos v listopadu a hotovo by mělo být v roce 2029, připomíná dnešní Jičínský deník. A nebo Mladá fronta Dnes, příloha Kraj Hradecký, kde je k tomu taky článek. No a nové kolbiště v Pardubicích má dokonce večerní osvětlení, o tom píše dnešní Právo. Pardubice už nemají jenom hokejovou arénu, od pondělí se na závodišti otevřela také aréna pro koně. Na jednom z největších kolbišť v Česku můžou pořádat jezdecké závody v parkouru, drezuře, ale i všestrannosti. Areál vyšel na téměř 52 milionů korun. Nová aréna má rozměry 105x70 metrů a celkovou plochu 7350 metrů čtverečních. Povrch tvoří speciální směs křemičitého písku a geotextilie v přirozeném béžovém odstínu a je příjemný pro oči jezdců i koní. Součástí kolbiště je i systém spodního zavlažování, který umožňuje regulovat vlhkost a vlastnosti povrchu podle aktuálních podmínek. Jak jsem říkal, nové kolbiště má i večerní osvětlení, ale o tom už si můžete dočíst sami v článku, který jsem k tomu našel v Právu na straně číslo 17. Tak se mrkněte a my zase za hodinu přineseme i s dalšími tématy z dnešních novin.

0: Naším dnešním ranním hostem bude v dobrém ránu Klára Holíková po půl deváté, musím říct 1/3 dívčí rokové kapely K2 z Hradce Králové. K2 je na scéně už od roku 2005. Za tu dobu se jí povedlo vydat 3 alba, odehrát nespočet koncertů v Česku i za hranicemi a naposledy jsme K2 mohli slyšet tady v Hradci Králové a pořádně si užít před prázdninami na divadelním festivalu u Klicperova divadla. Tak si s Klárou Holíkovou budeme povídat i o tom, jak se jim to líbilo tady v Hradci Králové vlastně před domácím publikem. To bude dnes ráno po půl deváté, poslechněte si.
1: Počasí.
0: No a dnes nás venku čeká teď ráno polojasno až oblačno, dopoledne začne od západu přibývat mraku a objevit se můžou slabé srážky, odpoledne se pak objeví místy déšť nebo přehánky a pak později odpoledne budou srážky četnější. K večeru pak začnou od severozápadu slábnout a večer potom ustávat. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia. Vyplývá z toho tedy, že bude chladněji o něco a taky s deštníkem si určitě dnes možná radši vyražte do práce, ať nejste potom zaskočeni. Tak dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a hezké probouzení.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Petr Muk v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, pěkně vás zdravíme, 5 hodin 51 minut, takže za 9 minut už je tu 6. hodina, ještě tedy nesvítá, ale svítat by mělo kolem 6. hodiny 23. minuty. No, jinak je září a děti už pár dní chodí taky do školy a do školky, jak se jim tam líbí a na co se třeba nejvíc těšili. O tom si s nimi ve školce popovídala Tereska Beránková.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš taky hodná?
2: Jo.
3: Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
4: Jo.
5: Já mega.
6: Já mega na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
7: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
8: Na hrašky.
9: Na děti.
10: Na značky.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči v kraji zkontrolovali desítky nočních podniků, ve většině našli závady. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Hradec Králové bude i letos hostit finále domácího fotbalového poháru. A dnešek přinese mraky, přehánky i bouřku a teploty do 25 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hasiči v Královéhradeckém kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili provozovatelům pokuty. Ty zatím dosahují zhruba 500 000 korun. Některá správní řízení ještě pokračují. Problémy se týkaly například zkolaudování prostor nebo hasicích přístrojů. Hasiči ale narazili taky na zablokované nebo neoznačené unikové cesty. Právě to může při požáru výrazně ohrozit návštěvníky, říká mluvčí hasičů Martina Gecová.
2: Často jsme naráželi na problematiku evakuace a záchranných prací. Byly třeba zablokované nebo neoznačené únikové cesty a to je asi nejzávažnější porušení, protože výrazně zvyšuje ohrožení osob při požáru v objektu. Řešila se také problematika hasicích přístrojů, to znamená nesprávný počet, chybná instalace anebo chybějící kontroly provozu schopnosti.
0: Městský dotační program Korenci má v Hradci Králové úspěch. Lidé obsadili všech 18 stovek míst pro zájemce o městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků. Kapacitu vyčerpali 15 hodin po spuštění registrací. Zhruba polovina míst ve druhé části programu je přitom stále volná. V ní se můžou zájemci přihlásit o příspěvek na dětské kroužky, sportovní aktivity nebo tábory. Na druhý ročník projektu, který má podpořit lokální ekonomiku, radnice z rozpočtu vyčlenila přes 3,5 milionu korun. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů, vysvětluje předseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Klement.
3: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje.
1: Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že v finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno až oblačno, odpoledne začne od západu přibývat mraku a objevit se mohou slabé srážky. Odpoledne se vyskytne místy déšť nebo přehánky, později odpoledne budou srážky četnější. K večeru pak začnou od severozápadu slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů na horách, na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní. Západní odpoledne až severozápadní, v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po 6. pokračuje Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěknou středu 9. září vám přejeme. Danielam všechno nejlepší, mají dnes svátek. No a za chviličku pro vás máme další díl řidičské abecedy. Až do konce září připomínám vám, každý den po 6. radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často děláme chyby. A dneska si konkrétně povíme, jak se na silnici správně uplatňuje pravidlo zipu. Tak si poslechněte za malou chvíli v Dobrém ráno. Zdraví vás Jakub Šmit, přeju dobré ráno a hezké vstávání. We'll be right back.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. 7:45. Pěkně vás zdravíme a teď zamíříme na silnice, abychom si i dnes v našem seriálu osvěžili pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den tedy nabízíme jednu takovou nějakou situaci z provozu na silnicích, ve které často děláme chyby. A dneska si tedy povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne? Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Středa 9. září, dnešek je 252. dnem v tomto roce, svátek má Daniela a narozeniny oslaví 73. písničkář Slávek Janoušek, 49. potom herec Filip Raimond. No a před 115 lety byla v Anglii zavedena první pravidelná letecká pošta na světě.
1: Počasí.
0: Nejdřív ranní teploty tady v Hradci Králové 20 stupňů, v Trutnově 17, v Jičíně 19, v Náchodě taky 19 a v Rychnově taky teď aktuálně 19 stupňů Celsia, takže za sebou máme opravdu další teplou noc. Co nás čeká pak během dne? Dneska odpoledne zataženo a deštivo, od západu bude přibývat tedy oblačnost a mraků až na zataženo se slabými přeháníkami, pak během odpoledne se objeví místy déšť nebo přeháníky, později odpoledne budou srážky zase četnější a ojediněle i bouřky. K večeru pak zase naopak začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů a za frontou nás pak čeká ochlazování. Na horách 17 až 21. Pak nás čeká chladná noc, taky může v noci být nějaká přeháňka, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů. No a zítra za studenou frontou nás čeká tedy ochlazení, zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne začne zítra od jihu přibývat vysoká oblačnost, pouze na horách se při zvětšené oblačnosti objeví ojediněle slabé přeháňky a teploty zítra už jenom do 19 stupňů Celsia maximálně, takže ten zítřejší teplotní rozptyl, abych byl přesný, 16 až 19 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jaké budeme mít dnes hosty? Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ráno tady bude Klára Holíková, 1/3 dívčí, kdysi dneska už vlastně spíš ženské rockové kapely K2 z Hradce Králové. K2 je na scéně už od roku 2005 a za tu dobu se jí povedlo vydat 3 alba, odehrát nespočet koncertů v Česku i za hranicemi, takže určitě budeme trošku vzpomínat na ty začátky a vlastně co má všechno kapela za sebou a určitě se podíváme taky do budoucnosti. Tak to bude ráno po 8:30 a pak nás čeká v radioporadně téma jak na hladký návrat z prázdnin do reality bez stresu. Pomůže nám s tím po 11. Gabriela Slabá, které se můžete třeba v této souvislosti taky na cokoliv ptát. studio.hradec@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. No a hostem odpoledne u Alex Minářové pak bude po 13. hodině neurokouč profesor Aleš Stuchlík, který nám řekne třeba i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, kde bude profesor Aleš Stuchlík, hostem Alex Minářové. Tak si užijte den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Připomínám, že je to středa 9. září. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes v 16 hodin končí lhůta pro delegování zástupců volebních stran do volebních komisí. Zájem o práci v okrskových volebních komisí pro říjnové obecní volby je v menších obcích menší než v Hradci Králové. Ministerstvo vnitra po 8 letech zvýšilo finanční odměny, aby motivovalo lidi usednout do komisí. Kemp a koupaliště Pecka na Jičínsku hostí 6. sportovní hry seniorů. O medaile zabojují v kategoriích nad 55 a 70 let. Síly změří například v hodu na cíl, střelbě z luku nebo petangu. V Praze se dopoledne otevře Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo necelých 5 miliard korun, většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Fotbalisté Hradce Králové nemají čas odpočívat. Po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká další ligový soupeř. Od 19 hodin nastoupí v dohrávce 5. kola na domácím hřišti proti Viktorii Plzeň. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Trutnově se v Náchodské ulici srazila 3 osobní auta. Místem nehody projedete kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: kávě Denní tisk.
1: Pojďte se spolu s námi podívat, co píšou. Začnu regionálními deníky. Nový nemocniční pavilon ve Vrchlabí roste jako z vody. Vzniká unikátní modulární výstavbou. No a příští rok na jaře už by tam se mělo operovat. Stavba centra jednodenní péče, operačních sálů a nového ortopedického oddělení ve Vrchlabské nemocnici pokračuje rychlým tempem. Budova se nevyrábí na místě, ale v továrně v Moravských Vizovicích. Bude složena ze 141 modulů. Kamiony od začátku září převezly z Vizovic do Vrchlabí už 80 modulů, na přesně vyznačené pozice na betonové desce je usadil jeřáb. No a sestavují se podobně jako třeba stavebnice Lego. Můžete si o tom přečíst víc v dnešním regionálním deníku, já jsem četl z toho Hradeckého. Piráti poprvé přivezou do Čech kostýmy slavných Queen, píše Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Východočeský Pirate Swing Band se zpěvákem Jiřím Ševčíkem mají jako jediní vedle londýnské Královské filharmonie už roky požehnání od Briana Maye a Rogera Taylora, že můžou s repertoárem slavné kapely Queen nakládat po svém, tedy v synkopách, swingových aranžích a big bandovém obsazení. To se odrazí i na podzimní show. Už 13. ročník tradičních koncertů připomene 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Hradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby 80 let od narození Freddieho Mercuryho, 55 let od založení Queen, 40 let od nejslavnějšího koncertu ve Wembley v roce 1986 a také 15 let od vystoupení Pirate Swing Band pro Queen v Montré. Jinak, jak jsem říkal, diváci budou mít taky jedinečnou možnost poprvé v republice uvidět kolekci Queen artefaktů, včetně Freddieho kostýmu. Takže se máme opravdu na co těšit. A podrobnosti v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde píšou, že po požáru už Alpine Pro i Vasky zase prodávají. Dvě firmy, kterým v červenci vyhořely centrální sklady ve Zlíně, se po dvou měsících vracejí zpátky k normálnímu provozu. Výrobce oblečení Alpine Pro i obuvnická značka Vasky už našly náhradní prostory, obnovili své e-shopy a postupně doplňují i zničené kolekce. Oba sklady byly v budově 34 bývalého baťovského areálu, kterou 9. července zcela pohltily plameny. No a podrobně se rozepisují v článku v dnešním Právu na straně číslo 4. Tak, z dobrého rána vás dál zdravíme, za 4 minuty už bude 3/4 na 7.

0: Richard Marx teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku sportovní dnes fotbalové zprávy. První fotbalová liga pokračuje dvěma dohrávkami a v jedné z nich se představí taky hráči Hradce Králové. Po nedělní výhře nad Spartou je čeká dnes další, tedy domácí duel se silným protivníkem. V 7 hodin večer přivítají tady v Hradci Králové na stadionu Viktorii Plzeň. Podrobnosti za chvíli. Já jenom připomenu, že kdo by chtěl u toho být přímo, tedy v aréně, ve fotbalové aréně tady v Malšovicích Hradci Králové, tak o dvě vstupenky, o dva lístky na ten dnešní zápas budeme hrát i dnes ještě před 7:30 v Bleskovce, tak si můžete taky zahrát.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne zataženo a deštivo, bude od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přehánkami. Během odpoledne se objeví místy déšť nebo přehánky, pak později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle i bouřky a k večeru začnou zase od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, za frontou nás pak čeká ochlazování.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové nemají moc času na odpočinek. Po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká dnes další silný protivník, a sice plzeňská Viktorka, proti které se postaví tady doma na domácím hřišti v Hradci Králové. Východočeši se budou tedy snažit navázat na svůj výkon z víkendu.
2: Jsem moc rád, že jsme ten zápas zvládli. Ideálně v takovýmhle velkým zápase před domácím publikem, a teď nám zase vlije určitě energie do dalších zápasů.
3: Kvituje důležité vítězství nad letenským týmem kapitán Hradce Králové Vladimír Darida. Se Spartou odehrál výborný duel, který okořenil také gólem. Podobným způsobem by se rád prezentoval i v souboji s Plzní, protože v dresu Viktorie vyrostl a vstoupil do velkého fotbalu.
2: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc a věřím, že takový, jaký výkon jsme teďka předvedli v neděli, budeme schopni předvést znova, protože těch zápasů je hodně, ale bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale my hrajeme doma.
3: Doma na malšovickém stadionu, kde fotbalisté Hradce Králové vyhráli už 8 utkání v řadě. Proti Plzni ale čekají na výhru 7 vzájemných duelů. Naposledy s Viktorií doma padli dokonce 0-3. Západočeši se na začátku sezony trochu hledají, protože v tabulce figurují až na 9. místě, bod za Hradcem Králové. Záložník Darida ale vidí, že po angažování nového trenéra Radoslava Kováče šla hra soupeře nahoru.
2: Plzeň je ambiciozní mužstvo a má silného majitele, může si dovolit kupovat hráče, dělat velké změny. A jednu z těch velkých změn je i změna trenéra. Myslím si, že v těch zápasech je to trochu vidět. Ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
3: Vladimír Darida ukázal i na konkrétní nebezpečí ze strany plzeňského týmu.
2: Myslím, že velkou sílu mají ve středu hřiště. Kolem Páti Hrošovského se ta hra točí. On je velmi dobrý hráč a myslím si, že to bude možná jedna z klíčových věcí, abychom se na něj trochu víc zaměřili, aby on neměl takovou jistotu a dost času na rozehrávku tý Plzně, protože on dokáže zakládat velmi dobrý akce.
3: Hradečtí fotbalisté budou opět spoléhat na svou sílu v domácí aréně, kam by mělo zamířit na 9000 fanoušků. Utkání Hradec Králové Viktoria Plzeň začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Nezaměstnanost v Hradeckém kraji v srpnu mírně stoupla. Pohádkový festival v Jičíně omezí dopravu. Finále domácího poháru fotbalistů bude znovu v Hradci Králové a dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v srpnu vzrostla o 10% na 4,2%. Zvýšila se druhý měsíc po sobě. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Ke konci srpna si tak v našem kraji hledalo práci 15 576 lidí, tedy o 360 víc než v červenci. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v srpnu na Náchodsku, naopak nejnižší na Rychnovsku. Začíná 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Nabídne desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Pro řidiče ale tradiční akce znamená omezení, největší v samotném centru města. Bez průjezdové karty se do uzavřených ulic ani na náměstí nedostanou.
5: Průjezd i parkování na Valštejnově náměstí a náměstí Svobody, tedy Rynečku, jsou omezené. Ode dneška se rozšiřuje omezení také do ulic Smiřických, Linderova a Školní. Velkou změnou je provizorní parkování pro účastníky festivalu. Plocha na Tobolce je až do neděle vyhrazena pro kolotočáře a trhovce, takže běžní návštěvníci ho využívat nemohou. Město proto připravilo bezplatné přechodné parkování na Škvárovém hřišti u náměstí Václava Čtvrtka, které má odlehčit dopravě v centru. Zíčína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoct s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
6: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
4: E-žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku.
0: Sport.
4: Finále domácího poháru fotbalistů bude znovu v Hradci Králové. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace to řekl svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou. Finálový zápas má zatím středeční termín. Hrát by se mělo 12. května s tím, že ještě může dojít ke změně.
0: Počasí.
4: Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehoda tří osobních aut komplikuje dopravu v Náchodské ulici v Trutnově. Místem se projíždí Kyvadlově, počítejte s možným zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Houby rostou, jak zjistila včera i naše stopařka Zuzana Boučková, možná, že jste poslouchali. No a my se za chviličku v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zaměříme na mokomurku zelenou, která je, jak víte, určitě smrtelně jedovatá a houbaři si ji můžou často poplést třeba s bedlou nebo žampionem. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu a selhat jim můžou játra i ledviny. Víc za chviličku v reportáži, tak si poslechněte. V Bleskovce Dobrého rána si pak spolu s námi zahrajte dneska o knížku z radio servisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů Dagmar Langové, ale taky o dvě vstupenky na fotbal, na dnešní domácí fotbalové utkání mezi Hradeckými Otroky a Viktorií Plzeň od 19 hodin ve Finep aréně tady v Hradci Králové. Tak vám držím palce. No a jinak ještě jednou dobré ráno, hezkou středu 9. září od Jakuba Šmita, který i dnes vstává s vámi.

0: 7 hodin 10 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři důrazně upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli opravdu mít na pozoru a z lesa si odnášet opravdu jenom ty houby, které dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří pak muchmurka zelená, připomínat může žampion nebo bedlu, proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomurka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Paul Simon. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Věřím, že jste si ho užili. Stejně tak jako já teď v dobrém ránu. Středa 9. září, svátek má Daniela. Přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: No a od západu nám dnes bude přibývat mraků i oblačnosti a bude zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, pak později odpoledne budou srážky četnější a může se ojediněle objevit i bouřka. K večeru začnou od severozápadu srážky zase slábnout a večer ustávat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a povane k tomu mírný jižní až jihovýchodní vítr, který se bude měnit na západní. Odpoledne až severozápadní a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině. Tak noc už bude chladná, nebude rozhodně tak teplá, jako byla ta dnešní. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, i v noci se může občas objevit nějaká přeháňka. No a zítřek už bude ve znamení přechodu studené fronty a za ní pak výrazného ochlazení. Bude polojasno až oblačno, zítra odpoledne začne od jihu přibývat vysoká oblačnost a jenom na horách se při zvětšené oblačnosti objeví zítra ojediněle slabé přeháňky. Teploty nicméně zítra klesnou na 16 až 19 stupňů.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ještě dnes tu je možnost v Bleskovce vyhrát dvě vstupenky na dnešní domácí fotbalové utkání mezi Hradeckými Otroky a Viktorií Plzeň od 19 hodin ve Finep aréně tady v Hradci Králové, takže vám přeju hodně štěstí. K tomu ale přidáme i knížku z radioservisu Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů Dagmar Langové. Takže hodně štěstí a vaším úkolem bude poznat, kdo je tahle dáma, která opravdu miluje rozhlas, jak se nám teď svěří.
1: Miluju rozhlas. Já jsem teda jako dítě vyrostla na rádiu, protože televize k nám přišla domů asi nějak před maturitou, takže jsem skutečně poslouchala pohádky a všechny možné hry. Jsem odrostla na rádiu a miluju pořád rozhlas, takže je to moje hlavní médium.
0: A kdo ví, ten odpoví, tady je telefon.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak. Halo, halo, dobré ráno, kdo pak tam dnes?
3: Petra, dobré ráno.
0: Jakže?
3: Petra,
0: já jsem přeslechl, tak se omlouvám, Petro. Dobře, tak Petro, co myslíte, kdo to je?
3: To nejsem si jistá, ale jestli to není herečka Dana Kolářová.
0: A je. Je to herečka Daniela Kolářová, která má mimochodem dneska svátek, protože dneska je Daniela v kalendáři a mimochodem Daniela Kolářová bude mít za pár dní 21. září také významné životní jubileum. Bude jí 21. září kulatých 80, což je neuvěřitelné. Ona je jednou z nejoblíbenějších našich českých hereček. Já ji mám moc rád, nevím jak vy, Petro, ale strašně se mi líbí jako partnerská, vlastně druhá polovina třeba té dvojce s Jaromírem Hanzlíkem v Létu s kovbojem. Noc na Karlštejně tam taky spolu hráli. Taková normální rodinka. Ale pozor, Daniela Kolářová taky vytvořila skvělou partnerskou dvojici i se Zdeňkem Svěrákem a tady bych chtěl připomenout filmy Na samotě u lesa, Vratné lahve, Betlémské světlo. Takže jí moc zdravíme, blahopřejeme k dnešnímu svátku, samozřejmě taky už k té osmdesátce, která se rychle blíží. No a vám blahopřeju, Petro, výborně půjdete dneska na fotbal, tak ať se vám to líbí, hlavně ať vyhrajem. Mějte se krásně, vydržte na telefonu, Petro, naschledanou.
3: Díky moc, hezký den.
0: 7 hodin 24 minuty, za 6 minut už bude půl osmé, teď ještě Jitka Zelenková a pak Annie Lennox zaspívají.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Až do neděle nabídne festivalový program desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Správa železnic vypsala soutěž na celkovou rekonstrukci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Letní sezóna na koupališti Flošna v Hradci Králové definitivně skončila. Jako jeho branami letos prošlo přes 80 tisíc návštěvníků. Díky vyhřívaným bazénům Flošna tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v kraji a v září ji končí jako poslední. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezony vytvořila v New Yorku nové maximum. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Dnešní náchodský deník píše o houbovém šílenství. Manželé z Náchoda našli stovky hub. Nejenom, že o tom píšou, ale je tady i fotka, jak mají ten poklad houbový pěkně vyskládaný na stole. Podívejte se, stovky křemenáčů a hřibů v lese, trávě, v mechu i listí. Manželé Svítilovi z Dolní Radechové na Náchodsku mají za sebou neuvěřitelný zážitek, co krok to houba, a to doslova. Procházka z pejsky se změnila vežně. Za mých 50 let jsem nic takového neviděla, proto jsme to s manželem taky natočili, vyfotili a teď to můžeme ukázat všem, říká Monika Svítilová a prozrazuje, že tahle úroda vyrostla v blízkosti Odolova. Něco z hub jsme si nechali, ale i dost jsme jich rozdali lidem, kteří už třeba nezvládnou jít sami do lesa. Popisuje, jak s nečekanou nadílkou naložili. No a jak tedy manželé houby zpracovali, o tom už si můžete přečíst sami v náchodském deníku. Tak se podívejte. Regionální deníky a taky Mladá fronta dnes pak píšou i o tom, že stavba za miliardu začne už na podzim, obchvat u Libic má zhotovitele. Důležitá dopravní stavba na Jičínsku se posunula do další fáze. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví obchvat u Libic na dálnici D35. Investice má odlehčit obci od transitní dopravy, zrychlit cestu mezi Hradcem Králové a Jičínem a odstranit kolony na frekventovaném okruhovém objezdu. Ředitelství silnic a dálnic vybralo jako nejvýhodnější nabídku sdružení polské společnosti Budimex a české firmy Firesta Fischer. Rekonstrukce stavby za vybudování obchvatu u Libic na trase D35 nabídlo cenu 1 070 000 000 korun bez DPH. Práce by měly začít už letos v listopadu a hotovo by mělo být pak v roce 2029, píšou jednak Jičínský deník a taky Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. No a nové kolbiště v Pardubicích má i večerní osvětlení, to už je článek na straně číslo 17 v dnešním Právu. Pardubice už nemají jenom hokejovou arénu, od pondělí se na závodišti otevřela také aréna pro koně. Na jednom z největších kolbišť v Česku můžou pořádat jezdecké závody v parkouru, drezuře, ale i všestrannosti. Areál vyšel na téměř 52 milionů korun a nová aréna má rozměry 105x70 metrů a celkovou plochu 7350 m2. Povrch tvoří speciální směs křemičitého písku a geotextilie v přirozeném béžovém odstínu, který je příjemný pro oči jezdců i koní. No a součástí kolbiště bude taky systém spodního zavlažování, který umožňuje regulovat vlhkost a vlastnosti povrchu podle aktuálních podmínek. Jak už jsem říkal, má taky večerní osvětlení a více už se o tom můžete dočíst sami, jak jsem říkal, v Právu na straně číslo 17, jak k tomu velký článek. Tak se mrkněte, přejeme vám dobré ráno a hezké vstávání.

0: počasí.
1: Tak odpoledne nás čeká zataženo a deštivo, ale pršet může klidně už i teď. Občas nějaká přeháňka může být od západu, totiž bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Pak během odpoledne se objeví místy déšť nebo přeháňky, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle i nějaká bouřka. Může být k večeru, pak začnou od severozápadu zase srážky slábnout a večer ustávat. Teploty 22 až 25 stupňů, za frontou pak čekáme ochlazování a na horách dnes 17 až 21 stupňů Celsia. Chladná bude noc, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, taky i během noci může být nějaká přeháňka, no a zítřek už bude ve znamení ochlazení za studenou frontou, bude polojasno až oblačno, odpoledne začne zítra od jihu přibývat vysoká oblačnost, pouze na horách se při zvětšené oblačnosti objeví ojediněle slabé přeháňky a teploty zítra klesnou na 16 až 19 stupňů přes den. Tak a za chviličku rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska nám Martin Písařík poví, proč nebolí stříhání nehtů. Tak si poslechněte, dobré ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ski areál Špindlerův mlýn spustí propojení areálů v prosinci, zatím jednosměrně. Světoví státníci míří do Norska na pohřeb krále Haralda V. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. A dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty nejvýš 25 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Ski areál Špindlerův mlýn uvede projekt propojení areálů Medvědina Svatý Petr do provozu 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lyžařské propojení bude zatím jednosměrné, a to z Medvědina do Svatého Petra. Součástí propojení jsou dvě nové mostní konstrukce, které umožní bezpečný pohyb lyžařů přes řeku Labe a silnici vedoucí z Vrchlabí. Areál doteď nabízel 27 kilometrů upravovaných sjezdovek. Po dokončení projektu bude mít skoro 40 kilometrů sjezdovek bez nutnosti přejíždět mezi jednotlivými částmi skibusy. Oblastní charita v Hradci Králové hledá nového ředitele. Vojtěch Šůstek, který neziskovou organizaci vedl 8 let, ve funkci z osobních důvodů skončil k poslednímu srpnu. Diecézní katolická charita už proto vyhlásila výběrové řízení. Zájemci se do něj můžou hlásit do konce září. Nový ředitel nebo ředitelka může pak nastoupit 1. listopadu.
2: V době Šůstkova působení vznikl například nový lůžkový hospic ve Stěžerách u Hradce Králové. Stavbu za zhruba 200 milionů korun charita otevřela letos na jaře. V areálu bývalé školy poskytuje lůžkovou, hospicovou a odlehčovací péči, po které byla v Královéhradeckém kraji dlouhodobě velká poptávka. Ředitelé oblastních charit jsou jmenováni na 4 roky. Vojtěch Šůstek ve funkci strávil 2 období. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: V Norsku bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí průvod směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Za Česko se posledního rozloučení s norským králem zúčastní prezident Petr Pavel. Harald V. zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak podruhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
3: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
1: Světová jednička v deblu Kateřina Siňaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety. Počasí. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk. Později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách jenom na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, od poledne až severozápadní a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na silnici 14 v Dobružce, kde je odstavené porouchané nákladní auto s návěsem. Projíždí se tam jen jedním pruhem kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno, pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vám dál dobré ráno taky přejeme, příjemné vstávání ve středu 9. září, svátek má Daniela, rád připomenu, a už za chviličku se podíváme opět na silnice, co zásadního se na těch silnicích v našem Královéhradeckém kraji děje a chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. No a hostem po půl deváté pak bude Klára Holíková, 1/3 dívčí rokové kapely K2 z Hradce Králové, K2 je na scéně už od roku 2005, za tu dobu se jí povedlo vydat snad 3 alba, odehrát nespočet koncertů v Česku i za hranicemi a naposledy jsme K2 si mohli užít tady v Hradci Králové před prázdninami na divadelním festivalu u Klicperova divadla. Taky na to se určitě zeptám. No a taky si něco od K2 poslechneme po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak určitě dál vstávejte s námi. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: Věra Martinová v dobrém ránu, za 2 minuty už bude 8:45. Přejeme vám šťastnou cestu, pokud nás posloucháte za volantem. Taky připomenu, že až do konce září tady pro vás máme ve vysílání v dobrém ránu po 6. hodině každý den řidičskou abecedu, kdy probíráme jednotlivé situace, běžné situace z provozu na silnicích, ve kterých my řidiči často chybujeme, a probíráme si, jak je to správně a co většinou děláme špatně, takže dneska jsme si třeba po 6. hodině probrali zipování a zítra ráno po 6. hodině si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem, bezplatné technické kontroly. Tak si řidičskou abecedu poslechněte zítra v dobrém ránu zase po 6. hodině. No a teď ale na silnice taky zamíříme v pravidelné rubrice, kdy nám Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, každou středu po 8. hodině povídá, co je nového na silnicích v našem Královéhradeckém kraji, takže dneska to uděláme taky a zamíříme na D11.
1: Na dálnici D11 mezi 55. a 62. kilometrem jsme během víkendu zahájili opravu povrchu vozovky. Práce budou nejprve 2 týdny probíhat v jednom jízdním pásu, poté se na další 2 týdny přesunou do pásu v opačném směru. Dokončení opravy plánujeme na začátek října. Po celou dobu prací bude zachován obousměrný provoz v režimu 2+2 ve zúžených jízdních pruzích. Náklady na opravu vyjdou na 125 milionů korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A dnes nás čeká předpověď s meteorologem Tomášem Popelkou, kterého zdravím. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: A povídejte, jaká bude středa.
2: Tak středa už byl proti včerejšku chladnější, víceméně už nám začala přicházet brázda, ve které leží zvlněná studená fronta. Teď už se vyskytly slabé přehánky, které už dál pokračují přes Turecké hory do Polska. No a teď bude chvíli pauza, oblačnost bude oblačnost až zataženo. Sice ještě teďka z počátku přechodě, na některých místech může být té oblačnosti méně. No a během odpoledne, hlavně v pozdějších hodinách, se objeví přehánky a tam nejčetnější, jak to vypadá, by byly mezi 16. až 19. hodinou. No, to vypadá bouřky, ty by se pravděpodobně s velmi malou pravděpodobností mohly objevit pouze na východě kraje v odpoledních hodinách. A teploty dneska 22 až 25 stupňů maximálně, za frontou se potom bude zvolna ochlazovat. A vítr teď po ránu ještě bude fukat od jihovýchodu 2 až 6 metrů a postupně s frontou se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní.
1: Ta noc bude taky chladná už?
2: Tak, ta bude chladnější, zpočátku ještě bude oblačno a zataženo a hlavně na východě kraje budou doznívat přehánky nebo déšť a v druhé polovině už se začne od západu oblačnost potrhávat. Ráno by mohlo být hlavně v té západní polovině kraje až polojasno a teploty kleslo na 11 až 8. Vítr bude fukat noci od západu, severozápadu 10 do 6 metrů.
1: A jaké počasí nás čeká za tou studenou frontou tedy zítra?
2: Zítra už to bude asi chladnější, ale co se týká počasí, jak bude polojasno až oblačno, odpoledne začne přibývat ještě vysoká oblačnost, aby nám to sluníčko trošku utlumilo. No a slabonké přehánky by se měly objevovat pouze na horách při zvětšené oblačnosti. Teploty zítra 16 až 19 stupňů, vítr od západu, severozápadu 2 až 6 metrů, večer potom bude vítr slábnout a začne se měnit na severovýchod.
1: Skvěle, tak moc děkuji za předpověď, měli pro nás dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Popelka. Děkuji, pane Popelko, nashledanou.
2: Hezký den.
1: A ještě přesný čas v dobrém ránu, 8 hodin 20 minut, takže za 10 minut bude 8:30.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veselý je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes v 16 hodin končí lhůta pro delegování zástupců volebních stran do volebních komisí. Zájem o práci v okrskových volebních komisích pro říjnové obecní volby je v menších obcích menší než v Hradci Králové. Ministerstvo vnitra po 8 letech zvýšilo finanční odměny, aby motivovalo lidi usednout do komisí. Kemp a koupaliště Pecka na Jičínsku hostí 6. sportovní hry seniorů. O medaile zabojují v kategoriích nad 55 a 70 let. Síly změří například v hodu na cíl, střelbě z luku nebo petangu. V Praze se dopoledne otevře Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení v Českém Švýcarsku je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát odsouzen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Fotbalisté Hradce Králové nemají čas odpočívat. Po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká další ligový soupeř. Od 19 hodin nastoupí v dohrávce 5. kola na domácím hřišti proti Viktorii Plzeň. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na silnici 14 v Dobružce, kde je odstavené porouchané nákladní auto s návěsem. Projíždí se tam jedním pruhem kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté. No a v dobrém ráno, jak jsem slíbil vám, teď připomeneme dívčí rockovou kapelu K2 z Hradce Králové, která je na scéně, tuším, už od roku 2005. Za tu dobu se jim povedlo vydat asi 3 alba, odehrát nespočet koncertů v Česku i za hranicemi. No a naposledy jsme si je tady v Hradci mohli užít před prázdninami na divadelním festivalu u Klicperova divadla. Klára Holíková je tady dneska s námi z K2. Dobrý den, Kláro, vítám vás.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak musíme říct, že jste tady vlastně jedna třetina,
1: je to
0: protože
1: tak?
0: Jste jinak 3 holky. Mm-hmm. No jak jste si užili divadelňák a hraní tady v Hradci Králové před domácím publikem, což je vždycky výzva možná a trošku i malinko stres, bych řekl asi, ne?
1: No, vlastně jste to úplně shrnul. Hradec je pro nás srdcovka, jako rodné město 2/3, i když ta 1/3 je taky z Královéhradeckého kraje. Takže hrát doma je krásný pocit a zároveň jsme z toho opravdu hodně nervózní. Nicméně ten den pršelo a lidi byli i přesto naprosto úžasní a my jsme prostě nevěděli, kdy přestat a slíst z pódia.
0: A přišli na vás i ti vaši skalní fanoušky. Já jsem říkal, rok 2005. Tenkrát jste začínali jako holčičky, my se k tomu ještě dostaneme. Byli jste vlastně dívčí kapela, někdy v 11 letech jste zpívali, tak přišli na vás i ti, kteří vás znají třeba už od těch 11 let?
1: Určitě, tak různí spolužáci, ať už ze základky, ze střední, tak určitě prošli a podívali se, jak jsme se za tu dobu posunuli.
0: Tak možná řekněte sama, jaké byly ty začátky. Já už jsem to trošku naznačil, protože my jsme objevili, že se vlastně asi známe pravděpodobně. Kdysi právě z těch dávných let, když jste začínali, tak jsem vás určitě někde na nějakých koncertech nebo akcích uváděl jako holčičky, ještě jako dívčí kapelu, když vám bylo právě těch 11, 12, 13, 14. Taky jsem byl mladší tenkrát. Tak jak jste začínali?
1: Ta historie je taková, že K2 začala někdy, když mě bylo zhruba 11 let. Začalo to na hudebce na Střezině, kde nás dal dokupy tamní učitel Zdeněk Hladík, se kterým i přesto, že jsme se po pár letech rozešli, tak za tohle mu budeme navždycky vděčný, protože nás dal dokupy a následně driloval.
0: Cepoval vás.
1: A potom jsme taky jezdili právě s hudebkou do Chlumce na hudební tábor, kde se ta naše kapela dál formovala, až se vlastně v roce 2005 sformovala do bicí, basa, kytara, do toho aktuálního složení. A takhle jsme hráli už potom nadále. A vlastně k tomu cepu se potom ale přidalo ještě to, že vlastně ty zážitky už z toho, když člověk něco ovládne, vlastně nějaký řemeslo trošku, jestli to tak můžu říct. A i z těch koncertů ten pocit, takže pak už se z toho stala závislost a už to bylo to jediné, co jsme dělali.
0: Tak představte další 2/3 kapely.
1: Tak moje kamarádky v kapele jsou Míša Vrzalová, která hraje na basu a zpívá, já teda hraju na elektrickou kytaru a zpívám a pak máme Monču Otovou, která hraje na bicí. Mm-hmm.
0: A tahle ta sestava teda je od kdy? Je to vlastně ta prapůvodní, nebo...
1: Jakube, to mi nedělejte. Jakoby asi někde...
0: Asi tak
1: zhruba někde bude. Tak, ty 2007. Jasně. My jsme trošku měnili bubenice, ale úplně fakt jako v zárodku, takže jako prostě Monču bereme, že je s náma odjak živá, ale byly tam první 2-3 roky, kdy jsme ještě experimentovali s dalšíma dvěma skvělejma bubenicema tady z Hradce.
0: A jaké jste povahově?
1: Jsme každá dost jiná.
0: Jo.
1: Takže já myslím, že i to je základ toho, že nám to vlastně fungovalo. Vždycky jsme si dělali srandu, že zásadně je mít každá jiný vkus na holky nebo chlapy. Na oboje teda.
0: Na oboje. Takže jste si nalezli do země.
1: Nalezli právě.
0: To je dobře. S jakou hudbou jste teda tenkrát začínali a jak se to taky vyvíjelo během těch let?
1: Tak vždycky jsme začínali teda na rockový hudbě. Nejdřív, když jsme byli opravdu malí, tak jsme si neskládali písničky, hráli jsme covery, AC/DC, Green Day, tak nějak jako od všeho trochu, někde tam mezi tím jsme se nacházeli. A potom později už jsme trošku dozráli, začali jsme dělat vlastní věci a za ty roky jsme teda natočili 3 alba z vlastních písní. Mm-hmm. Ale i tam vlastně každý vznikalo jinak. To první bylo anglicky, který jsme natáčeli v Německu, kde si nás vyhlídl tamní producent a chtěl z nás udělat obrovský hvězdy.
0: Hvězdy, něco jako Spice Girls možná.
1: Tak, nebo Tokyo Hotel, nebo spíš, to byla taková ta doba. Tak nám napsali desku vlastně na míru, takže to jsme nehráli, jako jsou to vlastní písně, ale nejsou z nás.
0: Jasně.
1: A potom ty další už jsme si skládali sami, nebo s nějakýma našima kamarádama, ať už tady z Hradce, nebo z toho hudebního světa obecně.
0: Mm-hmm. A jste všechny 3 tvůrčí?
1: Tak jsme určitě všechny tři tvůrčí, respektive i ty bicí si musí nakonec Moňa vymyslet, no, ale vlastně jakoby ty texty a tu hudbu prostě jsme dávali dokupy, hlavně já s Níšou.
0: A shodnete se v tomhle taky?
1: A shodneme se, překvapivě jo. Já jsem přemýšlela nad tím, čím to je. Myslím si, že prostě jak jsme spolu rostli, jak vlastně jsme ještě nebyli hotoví osobnosti, ale vlastně jsme se spolu navzájem ovlivňovali, tak jsme k sobě neuvěřitelně tolerantní a prostě je to taková rodina.
0: Naším hostem je dnes v Dobrém ránu Klára Holíková, 1/3 hradecké skupiny K2, a my si vás teď pustíme si písničku Vyprávěj. To je z roku 2018, takže vlastně dá se říct si ze současnosti, když to tak jako převedeme, tak si poslechneme a pak si k ní taky něco povíme.
1: Určitě, děkuji.

0: Naším hostem dobrém ránu je dnes Klára Holíková, 1/3 dívčí rokové kapely K2 z Hradce Králové. K2 je na scéně už od roku 2005, jak jsme říkali, za tu dobu se jim povedlo vydat 3 alba, odehrát nespočet koncertů doma i v zahraničí. Naposledy jsme je mohli tady v Hradci Králové vidět na divadelním festivalu u Klicperova divadla. Jinak taky musím připomenout, že kromě Kláry, která zpívá a hraje na elektrickou kytaru, patří ještě Míša Vrzalová do kapely, ta hraje na basu a taky zpívá, že jo? A Monika Otová, to je vaše bubenice, řekl jsem to správně. No, jinak, kdo je u vás ten tahoun v kapele? Jste to vy?
1: Jsem to já, jsem to asi já.
0: Musí tam být nějaký ten frontman nebo frontmanka, frontwomanka.
1: Já právě jsem vždycky jako, nebo s holkama jsme se vždycky snažili o to, abychom vlastně na tom pódiu nepůsobili nikdo jako frontwoman, ale prostě v tom zákulisí to někdo táhnout musí.
0: Je tam tak nějaký rejpal?
1: Rejpal nám chybí v kapele.
0: Chybí.
1: To jsou pohodářky.
0: Pohodářky, super. No a jaký je ten recept na dobré vztahy? Protože my už jsme to vyprávěli, že jako holky, já jsem řekl před chvíličkou dívčí, můžu to říkat pořád, nebo...
1: Já právě přemýšlím. Dívčí, pak nějaká další stádium, teda asi ženská, to je asi to, ve kterém se nacházíme a nevím, co pak bude dál, to radši to necháme být.
0: Takže ženská, dneska dívčí kapela tenkrát, jaký to je? Vy jste už říkala před písničkou, že jste vlastně spolu vyrůstali, ovlivňovali jste se navzájem. Taky tam museli být určitě nějaké ponorky nebo něco, ne? Byli jste spolu v jednu dobu určitě pořád na koncertech, ne? A v autě.
1: Určitě jako nějaký ponorky byly, ale vlastně opravdu nic zásadního. Já jako opravdu nevím, jak jsme to udělali. Myslím si, že samozřejmě je důležitý ty věci nějak průběžně čistit, nějak si říkat, zároveň teda si nebrat každou maličkost, ale jinak vlastně si myslím opravdu, že to je tím, jak jsme byli zžití vlastně a opravdu to bylo na pohodu. A taky si myslím, že asi pomáhá opravdu, když tam jako jeden to trochu táhne.
0: Jasně,
1: a nesnaží se každý úplně jakoby na sílu vlastně se prosadit svoje nápady, svoji individualitu, protože když je ten společný směr, tak pak vlastně prostě, jak se říká, no, moc kohoutu na jednom smetišti. A myslím si, že vlastně i ty kapely, když vidím nějaký kapely, které mám hrozně moc ráda, je v nich jako opravdu moc těch individualit, tak se často rozpadají. A myslím si, že bylo skvělé, že jsme právě drželi jako tým.
0: O čem jste si povídali v autě tenkrát?
1: Jo.
0: O čem si povídáte teď, no, když jedete na koncert?
1: Tak tenkrát jsme opravdu trávili, my jsme opravdu jeden čas jsme hráli třeba 160 koncertů ročně, do 200 koncertů ročně.
0: Masakr.
1: Takže jsme jako jezdili opravdu pořád. A to jsme teda seděli v dodávce celý dny a vymýšleli jsme si různý texty vtipný na spousty písniček a smáli jsme se, bavili jsme se samozřejmě o těch koncertech, o tom, kam teda vůbec jedem.
0: O klukách.
1: O vztazích. Přesně, o klukách, o holkách. A prostě opravdu byla čistě taková ta jako zábava.
0: A dneska?
1: Dneska to vypadá opravdu hodně, hodně jinak, jo. Tak já zkusím popsat, jak vypadá koncert teď, kdy teda každá žijem úplně jinde, máme vlastní životy, rodiny a naložíme si každá toho svého kombíka, protože už dodávku nemáme. A tak smutně si tam teda každá dojedeme na ten koncert, tam teda si to spolu užijeme a potom spěcháme domů za dětma nebo Monšáš do Frýdku místku.
0: Ta podpora asi je taky důležitá ze strany vašich nejbližších, tenkrát vás podporovali rodiče a vozili asi taky na ty koncerty, dneska vaši partneři, manžele.
1: Je to tak, bez té podpory by to nešlo. Vlastně ty moji rodiče opravdu v tom hráli zásadní roli, že po práci nám pomohli naložit dodávku, jeli, v noci jsme se vrátili a ráno zase vstávali do práce, takže to byla obrovská oběť, která nám umožnila vlastně to vůbec dělat v té době, kdy jsme byli mladí. A i ty partneři, ať už minulí nebo současní, vždycky stáli v prvních řadách a pomáhali s bednama.
0: A když bylo potřeba pohlídat, tak taky pohlídali. Jo?
1: Jo, to určitě, určitě, jo.
0: Maminka jede na koncert.
1: No. Většinou teď už teda babička si odepře ten koncert a
0: hlídá.
1: A manžel chce koukat, no.
0: No a na co z té kariéry tak nejradši vzpomínáte? Já vím, že jste měli velké plány, že jste chtěli vyprodat O2 arénu jednou,
1: jo,
0: pražskou.
1: Plány byly opravdu velký. Tak těch zážitků opravdu je nespočet. Myslím si, že některé ty koncerty utkají v hlavě víc, třeba samozřejmě Rock for People zase tady doma u nás, nebo Masters of Rock ve Vizovicích, nebo když jsme hráli na Sachsenringu na MotoGP pro fakt jako tisíce a tisíce lidí, tak to jsou opravdu nádherné zážitky. a ty ambice se prostě proměnily, no. Ať už to není O2 Arena, teď už to je právě se hrát si tady třeba na divadelňáku, vykouzlit pár úsměvů na tváři, vidět, že lidi chvilku nejsou na telefonu, ale že si užívají tady a teď a něco to třeba s nima dělá.
0: A to je asi to nejdůležitější, nejkrásnější na tom. Kdy bude další koncert tady v Hradci? Třeba nebo někde v Královéhradeckém kraji?
1: Myslím, že někdy v příštím roce by něco mělo být. Máme v diskuzi Chlumec, Hradec, takže určitě to se pokusíme dát na Facebook.
0: Jo, dejte vědět.
1: Protože to je ta jediná sociální síť, která nám nějak jako z těch prehistorických dob zbyla.
0: Tak dejte vědět potom i nám.
1: Určitě.
0: A rádi pozveme naše posluchače. Pozdravujte zbytek, 2/3 K2 a moc děkuji, že jsme se zase po letech viděli s Klárou Holíkovou tady. Ať se vám daří, ať vám to zpívá, ať vůbec všechno ve vašem životě nebo ve vašich životech vychází. Děkuji.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku Jana Kudyvejsová a dnešní dopolední Habaděj a já připomenu, že dnes je středa 9. Tak ať se vám dal Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá. Těším se na slyšenou zítra.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hasiči v kraji zkontrolovali desítky nočních podniků, ve většině našli závady. Na československé hranici dnes narazíte na policisty a celníky. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v ligové dohrávce Plzeň a dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Hasiči v Královéhradeckém kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili provozovatelům pokuty. Ty zatím dosahují zhruba 500 000 korun. Některá správní řízení ještě pokračují. Problémy se týkaly například zkolaudování prostor nebo hasicích přístrojů. Hasiči ale narazili taky na zablokované nebo neoznačené únikové cesty. Právě to může podle mluvčí hasičů Martiny Gecové při požáru výrazně ohrozit návštěvníky.
3: Často jsme naráželi na problematiku evakuace a záchranných prací. Byly třeba zablokované nebo neoznačené únikové cesty a to je asi nejzávažnější porušení, protože výrazně zvyšuje ohrožení osob při požáru v objektu. Řešila se také problematika hasicích přístrojů, to znamená nesprávný počet, chybná instalace a nebo chybějící kontroly provozu schopnosti.
2: Městský dotační program Korenci má v Hradci Králové úspěch. Lidé obsadili všech 18 stovek míst pro zájemce o městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků. Kapacitu vyčerpali 15 hodin po spuštění registrací. Zhruba polovina míst v druhé části programu je přitom stále volná. V ní se můžou zájemci přihlásit o příspěvek na dětské kroužky, sportovní aktivity nebo tábory. Na druhý ročník projektu, který má podpořit lokální ekonomiku, radnice z rozpočtu vyčlenila přes 3,5 milionu korun. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. Do 24-hodinové akce se zapojilo přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nemají příliš času na odpočinek. Po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká další soupeř. Od 19 hodin nastoupí na domácím hřišti proti Viktorii Plzeň. Hradecký kapitán Vladimír Darida přibližuje největší zbraň západu Čechu.
4: Myslím, že velkou sílu má je ve středu hřiště. Kolem Páti Hrošovskýho se ta hra točí. On je velmi dobrý hráč a myslím si, že to bude možná jedna z klíčových věcí, abychom se na něj trochu víc zaměřili, aby on neměl takovou jistotu a dost času na rozehrávku té Plzně, protože on dokáže zakládat velmi dobrý akce. Počasí.
2: Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s uzavírkou v Hrubínově ulici u mateřské školy. Důvodem je oprava povrchu vozovky, která potrvá do 21. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný.
0: krátce po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď už začíná dopolední Habaděj s datem 9. září, takže je 9.9. a právě dnes v Jičíně začíná 36. ročník pohádkového festivalu Jičín, město pohádky. S Vlaďkou Vildovou se tam podíváme v této hodině, řekneme víc k programu a budeme mluvit ještě o jednom festivalu, a to je festival FL Věka, který zase už tuto neděli začíná v Dobrušce. Taky vám řekneme podrobnosti. Přejeme krásné dopoledne, ať se hezky poslouchá. Jana Kudyvejsová přeje hezký den.

dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové jsme vám tento týden představovali už dvě nové knížky, které se týkají našeho regionu. Jedna se jmenuje Proměny Dobrušky a Opočna a druhá Kukleny a pojednává o historii této městské čtvrti v Hradci Králové. A o další knížce a spoustě dalších zajímavostí si můžete poslechnout dnes na přednášce v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově, protože doktor Pavel Vespalec, který se už mnoho let věnuje osobě spisovatele, dramatika a novináře Karla Čapka, představí svoji knihu S Karlem Čapkem k obyčejnému životu. A je to publikace, která se věnuje té části Čapkova života, kdy žil a tvořil na Karlovarsku. A o tom právě bude doktor Vespalec na přednášce vyprávět. Připomene Čapka jako domácího učitele na zámku v Chýši, taky to, jak relaxoval na Brložci nebo Hrádku u Prohoře, taky to, jak jezdil do lázní v Karlových Varech, i to, jak se toulal po Krušných horách. Tato přednáška začíná v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově dnes od 17 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jak jsem říkala, tak dnes dopoledne budeme mluvit hned o dvou festivalech. Už tuto neděli začíná v Dobrušce. Festival FL Věka nabídne celkem 10 koncertů a další akce nejen v Dobrušce, ale i v Opočně, Bohuslavicích, v Deštném, v Rychnově nad Kněžnou. Začíná 13. září a program bude nabízet postupně až do 1. listopadu. Zahajovací koncert se koná tuto neděli v Dobrušce v kostele svatého Václava od 17 hodin. Na Lesní roh zahraje Kateřina Javůrková a na varhany Pavel Svoboda, kterého teď vítám ve studiu, aby nás osobně pozval. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak nejdřív povězte, protože my jsme si to stihli teď jenom tak krátce zmínit, ale nechali jsme to hlavně do vysílání. Jaký je váš vztah k Dobrušce?
1: Tak já jsem v tom regionu vyrůstal, narodil jsem se v Opočně, do školy a do kostela jsme chodili v Dobrušce právě do svatého Václava a pak vlastně po studiích na konzervatoři na AMU a v Berlíně na univerzitě, když jsem se vracel do Dobrušky, tak se mě tam vždycky tak líbilo, tak se těším, že zase po letech si tam budu moct zahrát na ty úžasný barokní varhany v kostele.
0: Ano, a bude to v tom kostele svatého Václava, co na úvod festivalu zazní?
1: Tak bude to takový docela pestrý program, jak pro solové varhany, tak pro solové hornu, pro solovou hornu v podání vynikající hornistky České filharmonie Kateřiny Javůrkové. A samozřejmě v průběhu toho programu zahrajeme taky společně. A to jak nahoře u varhan, tak i vzdáleně. To znamená, že Katka bude dole, aby na ní lidi viděli. A myslím, že to bude pro posluchače publikum velmi atraktivní.
0: Bude to krásný zážitek. No a z programu celkově festivalu můžou diváci a posluchači vybírat na webových stránkách festivalu. My můžeme zmínit, protože máme tady před sebou celý program, který je velmi obsáhlý. Ještě ve stejném dobrušském kostele třeba 28. září vystoupí Václav Hudeček. Co ten připravil, co to bude za koncert?
1: Tak Václav Hudeček je dneska už legendární houslista, jistě ho posluchači znají, a v Dobrušce jsme vlastně přesně před 20 lety, v roce 2006, vlastně začali takovou krásnou spolupráci s Václavem. Od té doby on v tom regionu také několikrát byl. Mimochodem obdržel cenu festivalu za přínos regionu v oblasti kultury a tak se na to výročí 20 let od toho prvního koncertu vlastně do Dobrušky vrátí a bude vlastně předávat tu štafetu dál, bude představovat nové mladé talenty a laureáty své houslové akademie a krom toho bude zase předávat cenu festivalu jedné úžasné dámě, jejíž jméno, ale já ještě teď asi nemůžu prozradit, to nechám panu řediteli festivalu Ladislavu Horčičkovi, aby právě s Václem Hudečkem předali cenu festivalu za takové ty věci, které ty lidi nedělají z donucení nebo kvůli penězům nebo v práci, ale protože prostě ve svém volném čase mají rádi ten region, tu kulturu a vlastně to společenství těch lidí, co jsou okolo.
0: Tak to bude 28. září. No a jak jsem říkala, ten program pokračuje potom postupně až do 1. listopadu. V Rychnově na Studánce zazní například i šanzony 18. října. Na co byste ještě rád upozornil? Vy jste mi říkal, že továrna určitě bude stát
1: no,
0: za to.
1: Ale i ty šanzony, jak říkáte, tak to je taky úžasný místo, že jo? Hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou. To je prostě kouzelný klid a mají tam jak vnitřní, tak i venkovní vlastně amfiteátr, sál, kde se jde dělat koncerty, tak to je, myslím, velmi atraktivní a populární program. A potom ta asi největší zajímavost, kterou neuvidíte každý den, tak bude vlastně koncert v tovární hale. To je věc, kterou jsme v Dobrušce začali dělat v roce 2018 s obrovským úspěchem a s firmou Kenneken Bauer a s panem ředitelem Moravcem. Jsme se domluvili, že oni ty tiskařský stroje prostě vystěhou z té haly. Tam se naveze 1000 židlí a pódium a na čtvrtinu plochy té haly se vede skutečně 1000 lidí a symfonický orchestr. Byl to symfonický orchestr Českého rozhlasu, který už tam dvakrát hrál. A letos to bude 3.10. zazní tam projekt Čajkovský klavírní koncert B-moll s vynikajícím Markem Kozákem, laureátem Bachovský soutěže v Lipsku, a dirigovat bude Petr Altrichter, taky legendární dirigent. Věřím, že to bude nádherná věc a strašně se na to těším, protože to jsou koncerty, které nejsou zvučený, jsou přirozený, nejsou na mikrofony, reproduktory, ale skutečně ta akustika té haly je tak v fenomenální, že to je skutečně jako Rudolf jenom bez lidí, to znamená, má to parametry skutečně koncertního sálu a bude to paráda.
0: No tak to je unikátní. No a ještě musíme taky zmínit, že festival má doprovodný program v říjnu v Dobrušce na náměstí FLVK, výstava z totality do totality. A pak mě ještě zaujal 23. října dokumentární film, koho divákům představí v Dobrušce. Bude to skladatelka, dirigentka Vítězslava Kaprálová, to znamená taky asi velká hudební osobnost.
1: Ano, v Dobrušce se koná celá řada věcí, včetně třeba dobrušské klapky. Takže často tam jezdí i režiséři a herci a vedení města i kina je velmi aktivní. A právě pan ředitel Horčička se s vedením kina domluvil, že i na platformě společenského sálu, respektive historický kina 70, se ta spolupráce bude dělat a bude tam jak tenhle film, tak i koncert k výročí Václava Havla, respektive k jeho nedožitým 90.
0: Tak to všechno nabídne festival FLVK v Dobrušce a okolí, zkrátka na Rychnovsku, který začíná už teď 13. září v neděli právě zahajovacím koncertem. Ještě jednou připomenu, v kostele svatého Václava od 17 hodin na Lesní roh, Kateřina Javůrková na varhany, Pavel Svoboda, který nás pozval. Tak moc děkujeme, až se všechno vydaří a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky děkuju a přijďte si poslechnout ty krásné barokní varhany. Mějte se.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové jsme včera mluvili o výběru správné obuvy pro naše děti. Protože, jak nám řekl fyzioterapeut Lukáš Klapák, většina dětí se rodí s nohou zdravou, dobře založenou, ale vývojem a právě i obouváním se to všechno může postupně měnit. A protože začíná nový školní rok, pořizujeme ne nové školní pomůcky, ale také nové obutí, třeba na tělocvik nebo na přezutí do školy, tak jsme se ptali i na to, jaké jsou vlastně vhodné do školy přezůvky, když v nich dítě tráví tolik času.
1: Určitě děti ve škole bych nedoporučoval, aby nosili tenisky, případně nějaký polouzavřený sandále, aby právě ta noha dýchala a měla tu možnost hýbat se. Protože s nástupem do školních lavic, tak už ty děti mají vytvořenou klenbu. Samozřejmě pak další věc je nějaký školní řád, co vám školní řád dovolí. Někde potřebují, aby děti měly pevnou patu, což existují pantofle, které mají pevnou patu, takovou mističku, takže pak nám jsou schopny udržet tu nohu ve správné pozici. Za mě lepší pantofle, pokud to dovolí škola, ale aby ty pantofle byly pevný, měly tu pevnou patní misku, která nám usadí tam tu patu, byly bezpečný pro ty děti, byly třeba s protiskluzovou podrážkou, aby někde nespadly ty děti a měly možnost hýbat a mít volnost prstů.
0: Pokud už to bude dítě, které třeba má ty vbočené kotníky a nějaký takovýto problém, co ty úplně placaté pantofle? Může to ten problém ještě zhoršit?
1: Tak určitě, pokud je ta noha jako oploštěla a padá směrem dovnitř. Pokud máme plochonožce, který to má vrozený, že tu nohu má nízkou, tak jemu pak už jenom tou korekcí a správnou botou budeme dělat lepší nastavení ty nohy spíš pasivně proti nějakým problémům artrotickým třeba do budoucna. U těch, co to mají spíš jako slabšíma svalama nebo volnějším tím vazivem, tak je určitě dobrý, aby ta bota mu tu podporu dala, protože když budete mít rovnou botu, volný vaziv, tak se vždycky ta porucha propíše, protože ta bota absolutně s ničím nepomůže.
0: S fyzioterapeutem Lukášem Klapákem jsme se bavili i o prvním obouvání dětí, které teprve začínají chodit. Bavili jsme se taky o vyšetřování nohou. To všechno můžete najít v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz. No a dnes se budeme vracet do práce zpátky po dovolené. To bude naše téma, protože po dovolené, i když byla vydařená, někdy dost trvá se zase vrátit do těch kolejí. Někdy čím byla lepší dovolená, tím jsou návraty horší. Jak si návrat do běžného života, konec prázdnin a léta usnadnit, tak o tom si budeme povídat dnes po 11. hodině s koučkou Gabrielou Slabou.

0: Přejeme krásné středeční dopoledne, dnes je taky pohádkové, protože před půl hodinou začal v porotním sále v Jičíně první program letošního 36. ročníku pohádkového festivalu Jičín město pohádky. Ten program má název Tmání s dušedílnou a je určený hlavně teenagerům. Zároveň je to i předzvěst jednoho z letošních stěžejních festivalových témat, tedy co dělat, když se člověk obrazně řečeno ocitne v háji. Součástí dnešního dne je taky dopolední promítání večerníčků z pohádek Slava Čtvrtka v biografu Český ráj. A odpoledne bude, jak velí tradice, hlavně ve znamení oficiálního zahájení festivalu. Více teď dozvíte od Vlaďky Vildové, která zjistila, že se ještě teď dokončují některé přípravy pro festivalové dílny Pohádkové cesty.
1: To se dá říct, že jeden z prvních festivalových zvuků už tvůrčích. Anička.
2: Chystám vošničky na bylinky, které si děti pak zavěsí na krk například a budou se pak sebou nosit.
1: To bude takový škapulíř s bylinkami?
2: Ano.
1: Máte nasušenou?
2: Ano, sušuje pan Vališka, který spravuje hvězdárnu a má tam velkou bylinovou zahradu.
1: Tereza Poršová, ředitelka festivalu Jičí město pohádky, zapsaného ústavu.
3: Ano, 15.30 začne řazení tradičního pohádkového průvodu. 16 hodin pohádkový průvod Masek vyráží směr právě Zámecký park. Začíná se v Husově ulici a jde se právě přes náměstí do Zámeckého parku, kde se poté vyhlásí nejlepší masky.
1: Znamená to tedy, že stejně jako v těch předchozích ročnicích, to hlavní dění bude tady?
3: Ano, hlavní stage bude v Zámeckém parku, kde se právě můžeme těšit i od 17 hodin na bombardák, koncert plný divokých písní a střeštěných tanečků. Na to se určitě děti s rodiči můžou těšit. Co bude ještě dnes, třeba hajajání a je to poslech rozhlasových pohádek Hajaja, to se bude konat v knihovně Václava Čtvrtka. Ve 20.15 se můžete těšit na libereckou poprokovou kapelu Čejchan, tím se středeční program ukončí.
4: Dobrý den, já jsem Daniela Klinkerová-Grohová a já jsem měla na starosti vymyslet letošní téma. Od výročí Václava Čtvrtka, který letos slaví jubileum a zároveň je na spadnutí otevření knihovny nově zrekonstruované Václava Čtvrtka. Takže jsme vymýšleli, jak to propojit. Takové zásadní bylo pro mě setkání s Adamem Hoškem, kde jsem říkala, že by se mi vlastně líbilo, kdyby se to nějak propojilo s tím lesem, že právě máme tu výtvarnou výzvu koncipovanou, že by to jako prorůstalo jako les Jičínem, nebo že by to obejmulo náměstí a mohli bychom konečně najít ten bájný jičínský řáholec. Nakonec Adam řekl, co třeba háj a já. Hajaja, protože právě Václav Čtvrtek stál i u zrodu rozhlasového Hajaji, takže se to takhle vylouplo.
1: A vyloupla se zároveň i pohádková cesta. Stěžejní festivalový program potrvá až do sobotního večera.
4: Máme 13 zastavení, je na každém, kolik zastavení si vybere. Jde nám o to spíš, než jako dojít nějakého konkrétního cíle, tak se zamyslet nad prací se stresem nebo se strachem v nějakého dlouhodobějšího hlediska.
0: Dnes tedy startuje 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Jak jsme slyšeli, tak na dnešní odpoledne se chystá pohádkový průvod a měl by vyrážet kolem 16. hodiny z Husovy ulice.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Dnes je středa, 9. září, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Když byste se chtěli už trošičku naladit na víkend, tak se můžete podívat na náš web hradec.rozhlas.cz, tam už máte přehled všeho možného, co se o víkendu v našem kraji chystá. Budou to třeba slavnosti vína a burčáku na Kuksu v sobotu, nebo taky v sobotu vinobraní v Novém Městě nad Metují na Zámku. Ale teď se pojďme vrátit k našemu vysílání. Dnes po 13. hodině bude hostem Alex Minářové neurokouč profesor Aleš Stuchlík. Dozvíte se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím, čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si můžete poslechnout na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 13. hodině. A před 10. hodinou ještě Jan Nedvěd a taky Roky. My přejeme hezké dopoledne a i dál příjemný poslech. Za chviličku už další zprávy s Alenou Brantovou.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Hradeckém kraji v srpnu mírně stoupla. Policie hledá seniora ze Svitavska, včera nedorazil domů. V finále domácího poháru fotbalistů bude znovu v Hradci Králové. A dnešek přinese mraky, přeháňky i bouřky a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová.

0: Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v srpnu vzrostla o 10% na 4,2%. Zvýšila se druhý měsíc po sobě. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Ke konci srpna si tak v našem kraji hledalo práci 15 576 lidí, tedy o 360 víc než v červenci. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v srpnu na Náchodsku, naopak nejnižší na Rychnovsku. Dobrovolný svazek obcí Novopatsko na dnešní odpoledne připravil festival volného času. V Jírových sadech a okolí nabízí ukázky různých sportů a prezentaci zájmových kroužků.
1: Jednotlivé aktivity si děti mohou vyzkoušet. Mají možnost mluvit s trenéry, instruktory nebo aktivními členy kroužků. Nabídka je pestrá a zájmové činnosti jsou připravené nejen pro žáky základních škol, ale i pro mladší děti. Přihlášky a veškeré informace jsou na místě k dispozici. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Policisté od dnešní noci pátrají po 73letém Miroslavu Zemánkovi ze Svitavska. Muž včera kolem 15. hodiny odpoledne odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové do obce Linhartice, kde bydlí, už ale nedorazil. Obce jsou od sebe vzdálené asi 35 kilometrů. Pohřešovaný je asi 170 cm vysoký, má knír a zelené oči. Na sobě měl červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Muž u sebe nemá telefon ani léky, které by měl užívat. Do pátrání po něm se zapojil i policejní vrtulník. Pokud máte ohledem jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Finále domácího poháru fotbalistů se bude znovu hrát v Hradci Králové. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace to řekl svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou.
2: Chceme si vyzkoušet, jaké to bude. To mít dvakrát za sebou na stejném místě. Víme, co můžeme zlepšit a hradecký stadion je fantastický a pro ten doprovodný program nám nabízí spoustu možností a viděli jsme, že i v okolí Hradce fanoušci jsou velmi aktivní nejen ke svému klubu, ale i k reprezentaci. Takže máme s tím už spojený plán zase jít do škol, tak jak jsme šli minulý rok a bylo to super.
0: Finálový zápas má zatím středeční termín. Hrát by se mělo 12. května s tím, že ještě může dojít ke změně. Počasí. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní. A v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 300 mezi Horním Starým Městem a obcí Babí na Trutnovsku sjelo nákladní auto do příkopu. Teď ho vyprošťují a projíždí se tam kyvadlově. Projedou tam jen osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokud i vy někam jedete, posloucháte nás v autě, tak vám přejeme šťastnou cestu. S vámi je Český rozhlas Hradec Králové, 10 hodin, 4,5 minuty. Pokračuje dopolední Habaděj a na cestách je i naše redaktorka Zuzana Boučková. Dnes nás prý zavede na místo, kolem kterého mnozí z vás denně jezdíte vlakem, ale ani já zatím nevím, kde přesně to je, tak to zjistíme společně. Za okamžik po 10:30 budeme taky opět soutěžit v naší hře Věřte, nevěřte, opět o rodinné startovné na akci Pohádkový les v Hradci Králové. A tentokrát taky o další knížku z radioservisu Babské rady Jarky Rosypalové Vykoupilové. Tak ať se daří, krásný den.
3: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše létající redaktorka Zuzana Boučková nás dnes zavede na místo, kolem kterého tisíce z vás denně jezdí vlakem. Sama jsem zvědavá, kde to bude. Zuzko, dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne.
1: Tak teď už jsem, ano, prozrad nám, kde jsi.
2: Takže můžu, můžeš. Jsem u hlavního nádraží, což je jasné, tvá nápověda byla skvělá, ale já teď jsem přímo v té hradecké sýpce z roku 1903, kolem které vlaky jezdí. Původně to vše tady kolem mě měl být smutný příběh. Budova byla v tak špatném stavu, že se uvažovalo i o demolici. Jenže se objevil srdcař Jakub Matoušek, který se rozhodl dát budově nový život. Sám po své vlastní práci již 8 let postupně opravuje a mění budovu v nové kulturní centrum s industriálním nádechem. Dnes vás u vchodu přivítají stolečky ze starých dřevěných kabelových cívek a uvnitř vás čeká čistý industriální punk.
1: Tak jestli jde všechno podle plánu, tak už si pravděpodobně viděla celou budovu. Co tě tam nejvíc zaujalo?
2: Ano, je to tak. Pan majitel mě provedl od sklepa až po střechu. Byla jsem až na těch věžičkách, které na budově můžete vidět i z dálky. A právě v místě věžiček vzniká vyhlídka na celý Hradec. Takže jsem viděla dobře plotiště, svobodné dvory i centrum města a milovníci vlaků by byli nadšeni. Nádraží je odtud vidět jako na dlani. Ve vyšších patrech mě pobavily pravidelné díry v podlaze. Dříve tudy připadaly tuny obilí a dnes tu koukáte skrz otevřené čtverce až ke střeše. A ve sklepě úplně nejníže, kde dříve odpočívali dělníci po skládání vagónu obilí, je i dnes takový krásný chládek, že bych tam mohla zůstat přes celé léto.
1: No vidíš to. A jak vypadá to opravené přízemí? Právě to místo, kde se dneska pořádají různé akce a koncerty.
2: Tak to je na tom to nejkrásnější. To je prostě architektura jako z jiného světa. Nad hlavou máte strop tvořený obřími betonovými jehlami, takzvanými násypkami, což jsou vlastně spodní konce historických sypacích věží. Sedíte si u kávy nebo na přednášce a nad vámi visí tahle historie. Dřív tu dělalo hluk 15 elektromotorů a dnes se tu hraje skvělá muzika, promítají se filmy a také se tu dělají workshopy.
1: No je to neuvěřitelná proměna. V podstatě, když to tak řeknu, schátralá ruina získala nový život a ty to určitě i zdokumentuješ, je to tak?
2: Přesně tak. Říkala jsem si, když jsem sem vešla, Fénix stal z popela, jak se říká. Určitě se sem přijďte podívat, až tu bude nějaká akce. A kdo chcete vidět výhled ze střechy nebo ten úžasný strop již dnes, podívejte se na náš web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové. Všechno jsem nafotila, natočila a brzy to tam bude.
1: Tak děkujeme za to, těšíme se. Zuzana Boučková, díky a naslyšenou.
2: Také děkuji a naslyšenou. Pěkné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: září dnes 9. a děti už pár dní zařezávají, takže chodí do školy, chodí do školky. Jak se jim tam líbí a na co se nejvíc těšili, tak na to už se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi taky hodná?
2: Jo.
3: Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
4: Jo.
5: Já mega na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
6: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i obědu. A obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
7: Na hrašky.
8: Na děti.
9: Na značky.
10: Na kamarády.
11: Na Vildu.
12: Tam se ještě těšila na děti a na paní učitelky.
1: A jaké jste měli prázdniny?
12: Dobrý.
1: A co pak si dělala?
12: Byli jsme na chaloupce.
1: A kde?
12: Tam s babičkou a s kámoškou a s kámošem a s Kubou a se mnou.
1: A co ty, jaké jsi měla prázdniny?
13: Dělala jsem si se seglou.
6: U babičky pak jsem byl na táboře a trénoval jsem takový menší kluky.
14: Byl jsem u máti na nějakém hřiště, kde jsme hráli fotbal a ještě Argentina vyhrává.
15: A takhle to vidíme my.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Za 4 minuty bude 10:30, s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Za chvilku už si zahrajeme mimo jiné o knížku, ze které se dozvíte, jak co doma šikovně uklidit, jak si co vylepšit při vaření, jak využít různé bylinky a rostliny pro zdraví. No zkrátka budou to babské rady Jarky Rosypalové Vykoupilové. Knížka, o kterou máte velký zájem, tak už krátce po 10:30 si s námi o ní můžete zahrát. Teď zjistíme ale, jak bude, protože opět v tomto čase i dnes voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Zdravím Tomáše Popelku, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak pane Popelko, zatím je dneska docela teplo, i když už samozřejmě ne, tak jako včera ráno v Hradci poprchávalo. Co nás čeká dál?
2: Tak začíná, už nás přichází brázda nízkého tlaku vzduchu a ta je spojená se zvlněnou studenou frontou. Takový přední okraj nás přicházel ráno, za ní se teďka přechodně oblačnost zase protrhala, no ale od jeho západu oblačnost bude přibývat a ten balík srážek už se pomalinku sune přes Šumavu dál na severovýchod a v odpoledních hodinách se dostane až sem k nám, takže to vypadá, že po té třetí hodině, spíš po té čtvrté, aby se už začalo obývat déšť a ty nejintenzivnější srážky, jak to vypadá, by byly mezi 5. až 8. večerní, potom už by přece jenom déšť začala se trošku slábnout a ustávat. Teploty dneska 22 až 25 stupňů, vítr bude foukat odpoledne už od západu, severozápadu do 6 metrů, no a v noci ještě zpočátku bude oblačno odtaženo, na východě kraje tam ještě budou rozdělat přehánky nebo déšť, no a v druhé polovině noci už se zase začne od západu oblačnost protrhávat, kránu přece někde na severu, severozápadě by mohlo být až polojasno a teploty nám klesnou 11 až 8 stupňů, vítr bude foukat v noci od západu, severozápadu až zase do 6 metrů.
0: No a deštníky si máme nechat v kabelce i na další dny, jaká bude druhá půlka týdne?
2: Zatím to vypadá celkem nadějně, srážky by se měly vyskytovat pouze na horách, ještě k tomu slabé. Zítra po ránu bude polojasno až oblačno a pouze odpoledne začne přibývat vysoká oblačnost. No a srážky pouze na horách a ještě k tomu slabé, teploty 17 až 20, vítr západ, severozápad od 2 do 6 metrů. Večer bude potom vítr slábnout a stáčit se na severovýchod. V pátek ráno ještě bude hodně oblačnosti, odpoledne začne oblačnost zase ubývat až na polojasno. Teploty 10 až 6, vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchod 4 metrů. Sobota, ta ráno bude zase studené 11 až 7 a přes den bude jako je polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů maximálně, vítr bude foukat od severu, severozápadu do 4 metrů a neděle zase ráno studené 12 až 8 a přes den to bude takové oblačné počasí až večer, zatmí se od západu začne zatahovat a jak to vypadá někdy před půlnoci by slabě zapršelo, takže přes den asi deštníky nebudou moc potřeba.
0: Tak to je dobře, tolik Tomáš Popelka v dopoledním Habaději, děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den.

0: 10 hodin 37 minut s vámi Český rozhlas Hradec Králové a opět nabídka zahrát si s námi, udělat si takovou příjemnou chvilku, zasoutěžit a ještě si třeba něco pěkného odnést. Může to být rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, akci, která se koná příští týden v sobotu 19. září v Šimkových sadech. Budou tam pohádkové bytosti, budou tam projišťky na koních, malování na obličej, ale taky doprovodný hudební program, takže to bude startovné pro celou rodinu. A ještě je to kniha z radioservisu Babské rady, Jarky Rosypalové Vykoupilové, to znamená, to jsou takové ty drobné rady do domácnosti, na zahradu, pro vaše zdraví, které můžete slyšet každý den předpoledne v našem vysílání a všechny jsou pěkně sesumírované do knížky. Takže knížka startovné na pohádkový les v Hradci Králové, naše dnešní ceny.
1: Věřte, nevěřte.
0: A naše telefonní číslo 726 46 46 46 a opět teď uslyšíte jednu takovou příhodu a budete se zamýšlet nad tím, jestli je podle vás pravdivá nebo není pravdivá. Stačí chvíle nepozornosti nebo zapomnětlivost, roztržitost a problém je na světě a myslím si, že takové to, že jste někdy někam položili klíče, nevěděli jste, kde zapomněli jste někam peněženku nebo jste nemohli najít nějaký schovaný vánoční dárek a našli jste ho až dlouho po Vánocích, tak to se asi stává každému z nás, ale tentokrát to byli manželé z jednoho polského městečka, kteří uklízeli, probírali doma všechno možné a vyhodili starou komodu, jenomže zapomněli na to, že v ní byly jejich úspory, takže vyhodili několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující milion korun. Možná jste nějaký takový příběh někde mohli slyšet, ale zajímavé je to, jestli se jim ty peníze vrátili nebo nevrátili. Tak představte si, že se jim vrátili, protože oni už samozřejmě to nemohli najít, tu komodu, už ten odpad někam odjel, takže se obrátili na policii a policisté prohledávali a prověřovali všechny sběrné dvory a to museli udělat několikrát, protože na první pokus se to nepodařilo, ale v jednom z nich tu komodu potom objevili a to tak, že místní správce si ji dal do maringotky, vlastně do své kanceláře a používali ji jako stolek na kávu a několik týdnů vůbec nevěděl, jaký poklad se skrývá uvnitř. Tak co myslíte? Stalo se to tak, nestalo, je to pravda, není pravda, 726 46 46 46. Dobré dopoledne už vám přejeme, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, tady Josef z Javornice.
0: No a pane Josefe, co vy si myslíte, je to pravda, není to pravda?
2: Myslím, že to je pravda.
0: Že to je pravda, takže věříte. A vám se někdy stalo, že jste něco takhle založil nebo omylem vyhodil a pak jste to nemohl najít? Máte takovou nějakou zkušenost?
2: Mně osobně ne, ale třeba při vánočních dárkách, takže vyhodili obálku s tisícovkou, to jako se stalo u nás.
0: No a to máte pravdu, to je taky. Buď je nějaký dárek někde hluboko ve skříni, anebo přesně tyhle ty dárky takto zabalené taky můžou nešťastně skončit. Mějte se moc hezky, pane Josefe, a naslyšenou, nashledanou. A kdo pak dál? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
3: Tady posluchačka Anna. Mm-hmm. Já tomu nevěřím, protože si myslím, že když někdo teda si vezme komodu starou, takže to aspoň vytře nebo umije a že by na to přišel.
0: Že by to otevřel, myslíte? Mm-hmm.
3: No přece si to nedá dobit nějaké staré kus nábytku, aniž by to vevnitř nevytřel, že jo, nebo trošku to.
0: Vy máte praktickou úvahu, ne? Tak já jsem říkala, že správce sběrného dvora si ji tam dal do maringotky, postavil si na ní kávu.
3: Jo, takže tak to jsem přeslechla.
0: Takže ji nevyužíval, třeba, že by si tam dával prádlo, ale vy jste čistotná, praktická, tak vy byste si ji určitě vyčistila a našla byste tam poklad.
3: Našla bych to.
0: Tak, mějte se moc.
3: Ano. Nevím, bych to
0: Tak děkujeme za zavolání, za odpověď, mějte se moc hezky. Naschledanou. Tak a kdo tam bude dále? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobré dopoledne, tady je Radek.
0: Ano.
4: Já vám taky nevěřím.
0: Taky nevěříte? Taky myslíte, že byste se podíval dovnitř?
4: A to ne, že bych se podíval dovnitř, no, ale tak podíval by se dovnitř možná ten správce maringotky.
0: Dobře, tak si píšu, že nám nevěříte, mějte se moc krásně, přejeme hezký den. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Další odpovědi nám klidně volejte, ale taky klidně posílejte na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

Co myslíte, dovedli byste zapomenout na to, že jste si doma někde schovali 1 000 000 korun? A nebo nedovedli, to byste si možná dobře pamatovali, tak to komentovala i paní Jana, která telefonovala, že nevěří naší dnešní zprávě, protože pokračuje naše soutěž Věřte, nevěřte. Když jsem říkala takový příběh manželů z Polska, kteří při úklidu vyhodili starou komodu a zapomněli, že tam mají právě úspory opravdu v hodnotě několika desítek tisíc eur, a když si na to vzpomněli, tak komoda už byla pryč a policisté ji potom složitě vypátrali na sběrném dvoře, kde si ji nechal správce, dal si ji do své maringotky a měli tam nějakou dobu a vůbec netušil, co se v ní ukrývá. Tak co jste na toto říkali v e-mailech? Třeba paní Stáňa píše, dnes věřím, včera jsme si dovezli ze sběrného dvora botník, peníze tam nebyly, ale plno pavoučků, doufám, že pro štěstí. No tak vidíte to, kdyby se v takovém botníku skrývalo ještě něco jiného, to by bylo překvapení. Michal píše, dobrý den, jednoduše věřím. Pan Zdeněk, dnes budu věřit, občas se najdou lidi, kterým se něco, co bylo už nepotřebné pro někoho jiného, líbí a je to dobře, protože pak se najde něco, co vyhozeno být nemělo. Mimochodem, i v našem městě jsou jak sběrné dvory, tak i bazary, kde se občas dají najít velice zajímavé kousky a výtěžek z prodeje jde na stromky a zeleň. Pěkný den, Zdeněk. Tak to asi pan Zdeněk píše přímo o Hradci Králové. Tomáš, tomu se zdá zpráva podivná, takže nevěří. Potom třeba Markéta věřím. Pan Petr, dnes věřím, chudáci lidi, toto musel být teda pech. A je tady několik smajlíků. Paní Jitka, u nás se pořád hledají založený penízky podobně, anebo se náhle objeví, takže věřím. A ta varianta asi, že se náhle objeví, ta je určitě příjemnější. Potom odpověď od paní Petry, myslím si, že je to pravda. No a je tady spousta dalších odpovědí, tak já teď tedy musím říct, jak to bylo doopravdy, no dá se na to zapomenout, i na milion se dá zapomenout. Skutečně to byli manželé z vesničky Varžimice u Štětína, uklízeli, vyhodili starou komodu, ale pak si to uvědomili, že tam bylo opravdu několik desítek tisíc eur v přepočtu přes 1 000 000 korun, jenomže když běželi do toho přístřešku pro odpadové kontejnery, tak komoda už byla pryč, takže ztrátu nahlásili policistům. A ti pátrali, stopovali, prostudovali dostupné záběry z kamer, vyslechli svědky a zjistili opravdu, že ta komoda se dostala do jednoho bytu ve Štětíně a hotovost zajistili a vrátili majiteli, ale nebylo to jen tak. Podle těch kamer zjistili, že si tu komodu odnesla nějaká žena, no a ta pak přiznala, že když peníze našla, tak se rozhodla, že si je nechá, jenomže se to vypátralo dřív, než je stačila utratit, takže je musela vrátit. A navíc ještě si vyslechla obvinění z přivlastnění si nalezené věci a dokonce jí teď hrozí až rok vězení. Takže toto se opravdu nevyplatilo. Zpráva jako taková celkově tedy pravdivá nebyla. Takže my budeme odměňovat někoho, kdo nám nevěřil, a byl to pan Radek. Takže gratulujeme, máte u nás knížku Babské rady Jarky Rosypalové Vykoupilové a ještě k tomu rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové.

kolem známých míst.

kamarád.

režimu, protože paradoxně ta dovolená může zvýraznit kontrast mezi tím, že máme volno, že máme čas na sebe, je to takové sváteční, a mezi právě takovým tím běžným režimem, do kterého patří i nějaké povinnosti, a my víme, že nemůžeme mít dovolenou na pořád, ale zároveň se někdy člověk s tím tak nějak hůř vypořádá, tak my zkusíme poradit, jak na to, jak si plánovat dovolenou, jak si plánovat dny po dovolené, a vysvětlíme taky třeba, jaký je rozdíl mezi psychologem a mentálním koučem. To nás čeká po 11. hodině, teď ještě Elton John, potom další zprávy s Alenou Brantovou, a přejeme dál hezkou středu, hezké dopoledne.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Menší města v Hradeckém kraji hledají lidi do volebních komisí obtížněji. Začínající pohádkový festival v Jičíně omezí dopravu. Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školicí místa. A dnešní obloha se postupně zatáhne, dočkáme se přehánek i bouřek a teplot do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Dnes v 16 hodin končí lhůta pro delegování zástupců volebních stran do volebních komisí. Zájem o práci v okrskových volebních komisích pro říjnové obecní volby se v Královéhradeckém kraji různí. Hlavně v menších městech je nižší, kdežto v Hradci Králové naopak velký. Ministerstvo vnitra totiž po 8 letech zvýšilo finanční odměny, aby motivovalo lidi usednout do komisí. Začíná 36. ročník festivalu

0: U Jičín město pohádky nabídne desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Pro řidiče ale tradičně akce znamená omezení, největší v samotném centru města. Bez průjezdové karty se řidiči do uzavřených ulic ani na náměstí nedostanou.
1: Průjezd i parkování na Valštejnově náměstí a náměstí Svobody, tedy Rynečku, jsou omezené. Ode dneška se rozšiřuje omezení také do ulic Smiřických, Linderova a Školní. Velkou změnou je provizorní parkování pro účastníky festivalu. Plocha na Tobolce je až do neděle vyhrazena pro kolotočáře a trhovce, takže běžní návštěvníci ho využívat nemohou. Město proto připravilo bezplatné přechodné parkování na Škvárovém hřišti u náměstí Václava Čtvrtka, které má odlehčit dopravě v centru. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba diabetologů nebo očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů.
2: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
3: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
2: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
4: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
2: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
2: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. To Kateřina Siňáková v deblu uspěla. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4 a 6-2 a postoupili do semifinále. Další zápas je čeká dnes ve 22 hodin českého času, a to s dvojicí Mertensová-Schneiderová. Počasí. Od západu bude přibývat oblačnost až na zataženo se slabými přeháňkami. Odpoledne se místy dočkáme deště nebo přeháněk, později odpoledne budou srážky četnější a ojediněle se objeví i bouřky. K večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 17 až 21. Mírný jižní až jihovýchodní vítr se bude měnit na západní, odpoledne až severozápadní, a v bouřkách může mít nárazy kolem 55 km v hodině.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 300 mezi Horním Starým Městem a obcí Babí na Trutnovsku sjelo nákladní auto do příkopu. Teď ho vyprošťují a projíždí se tam kyvadlově. Projedou tam ale jen osobní auta.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A po 11. hodině pokračujeme dál v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 9.9. Je středa, už za chvíli nás čeká další radioporadna a ta dnes bude o návratech z dovolených, protože po dovolené, i když byla vydařená, někdy docela trvá se zase vrátit do zajetých kolejí a někdy čím byla lepší, tím jsou návraty horší. Jak si právě návrat do běžného života a konec prázdnin a léta usnadnit, tak o tom si budeme povídat za chvíli a taky o ledničce před polednem, protože ta zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy, například zeleniny. Babské rady nám poví, proč bramborám nebo dýním prospějí spíš jiná místa a která by to měla být. I dál přejeme hezké dopoledne.
6: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: A dnes už jsem o tom mluvila, budeme probírat návraty z dovolených, protože ty stále ještě pokračují. Někdo pracoval pilně celé léto, celé prázdniny a až teď v září, v říjnu, ještě klidně i v listopadu má vyhrazené volno a už se těší a my ostatní tak trochu závidíme. Tak proč někdy jsou ty návraty z dovolených takové těžké, tak s tím už nám dnes poradí a taky nám to vysvětlí koučka Gabriela Slabá Strutnova, kterou tady vítám u nás ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Ale my jsme se domluvili, že úplně na úvod vysvětlíme, jaký je rozdíl třeba mezi psychologem, psychoterapeutem a koučem, nebo někdy se taky říká mentálním koučem.
2: Ten rozdíl je v časové ose, na kterou se ten daný odborník zaměřuje. Kouč pracuje se současností, s tím, co se děje teď tomu člověku. Vlastně u toho klienta očekává, že je vlastně duševně zdravý, že má zdroje k tomu, aby začal ve svém životě nějaké kroky ke změně. Psychoterapeut, ten pracuje s minulostí. Pracuje s traumaty, které se nám přihodily v dětství, v jakémkoliv vlastně období našeho života, které předcházelo. A když ten člověk cítí, že ho brzdí v tom, aby vzal život do svých rukou, že tam má nějaké strachy a bloky, tak v ten moment je na místě, aby navštívil psychoterapeuta. A psycholog, to už je vlastně odborník, který má vystudovanou vysokou školu, jednooborovou psychologii a je vlastně už i oprávněný k nějaké vlastně základní medikaci v momentě, kdy selhaly procesy nějaké jako hlubší terapie. Hmm.
1: A na vás jako na koučku, s čím se lidé často obrací? Jsou to tedy nějaké změny v životě, nebo možná chtějí něco zlepšit, někam se posunout? Jsou to pracovní věci, vztahové věci, nebo jaké?
2: Ano, všechno, co jste řekla, je to vlastně, klienti se na mě obrací v momentě, kdy cítí, že třeba nežijí život dle svých představ, že vlastně by mohli něco změnit, že by mohli být šťastnější, že by mohli třeba změnit práci, která by jim šla lépe, ale mají strach tu změnu udělat. A my přicházíme na ty překážky, já vlastně pokládám otázky, nad kterými ten klient je nucen se zamyslet a vymýšlet řešení. On si sám vymýšlí to řešení k tomu, aby tu změnu ve svém životě udělal. Ano, můžou vlastně přijít s tím, že chtějí měnit práci, že nejsou spokojení v pracovním životě, ale někdy kolem třeba druhého, třetího setkání a už zjišťujeme, že se to vlastně týká hodně i jeho prostředí, kde žije vlastně doma, rodina, rodinné vztahy, partnerské vztahy a dostáváme se do trošku jiné zase oblasti, do trošku větší hloubky. To je celé záležitosti.
1: Ono to možná, tak jako to bývá, souvisí všechno se vším. Ano, ale my se teď budeme bavit o té spokojenosti po dovolené, v době volna, hlavně po tom volnu. Tak pojďme říct nejdřív, proč je pro nás vlastně důležitá dovolená a jak by měla být ideálně dlouhá?
2: Záleží, co od té dovolené očekáváme. Pokud chceme změnit na chvilku prostředí, může dovolená trvat týden. Ideální délka dovolené jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, jestli to všechno funguje, jestli máme všechno a tak dále. A někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme nějaké vlastně, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat, vlastně nám začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají vlastně se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí. Už si dovolujeme myslet na to, že by to chtělo změnu, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Tak to je určitě taky důležité zmínit. My se k tomu samozřejmě vrátíme po písničce a pro naše posluchače i dnes výzva, pokud byste se chtěli na něco zeptat, poradit, tak je tu naše telefonní číslo 726 46 46 46, taky ale e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz. You got it!

0: Dnes je naším hostem koučka Gabriela Slabá a bavíme se o návratech z dovolené. Taky jsme zmiňovali to, jak by měla být ideálně dovolená dlouhá. Ne každému, ne vždycky výjdou třeba 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Už prostě padají, vykřikují, že už opravdu nemůžou, pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
1: Já doporučuji a nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu, ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení.
0: Vyprat, vysypat písek, jak to bylo v účastnicí zájezdu.
1: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, dopřát si to, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, šla jsem se projít ráno za východu sluníčka nebo večer za západu sluníčka, a tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
0: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, čím splnila víc naše očekávání, tím jsou ty návraty horší. Že najednou tady je zase ten běžný den a máme pocit, že prostě ještě nechceme.
1: Rozumím. Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Chci si dneska jen tak odpočnout a ležet na lehátku u moře, nebo chci zažít nějaký zážitek, nebo jít na nějakou túru. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody a v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba. A tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol. A to bolí. To je to dlouhý, to je to náročný. A vlastně tam je takové trošku náročné to, že ono se tomu říká podovolenkové blues, podovolenková i deprese, syndrom, a vlastně ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené. Takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedeme. A je to náročný. Je to náročný a je skvělý. Já už jsem to tady zmiňovala před chvilinkou, jako opravdu jako o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené a přenést si to do tohoto období.
0: Ale na dovolené taky může vyplavat spousta věcí, že si uvědomíme, že bychom třeba opravdu rádi nějakou změnu, nevíme přesně, jak na to, jak se do toho pustit. I tohle to může způsobit takovou třeba trošku ponurou náladu. Tak to je vlastně vaše parketa, tak my se k tomu dostaneme hned po písničce.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové radioporadnu dnes s koučkou Gabrielou Slabou a teď tady mám takovou záludnou otázku, ale to je vlastně to vaše, s čím lidem pomáháte a to jsou různé změny v životě. Spíš asi je ten váš úkol je tak nějak navést na to, jak by to mohlo být a jak si utřídit ty myšlenky a na to se chci ptát, na to utřídění myšlenek po dovolené, protože opravdu na dovolené tam v těch chvílích volna můžou vyplouvat i nějaké myšlenky, které už můžou být potom opravdu silné, že už třeba opravdu něco nechceme, že bychom potřebovali něco změnit. Jak se z toho vymanit, abychom dokázali najet na to, co opravdu chceme a poté dovolené opravdu třeba i něco změnili?
1: Já bych tady doporučila nedělat unáhlené rozhodnutí hnedka po, že se vrátím z dovolené
0: a hned, a dávám výpověď.
1: Hned se vrátím do práce a dávám výpověď a měním zaměstnavatele. Je dobré si to nechat sednout, je dobré tomu dát týden 14 dní a v momentě, kdy i po těch 14 dnech, po těch pár týdnech cítím, že tam ta určitá nespokojenost trvá, že pořád ještě to tam je, pořád mě to tam v té hlavě hlodá, tak si nepokládat hnedka otázku, jestli chci jinou práci, ale vlastně co je to, co mi chybí v tom životě. Je to větší svoboda, je to víc času s rodinou, je to víc času pro sebe, nebo poté potom už ta jiná pracovní náplň. A v momentě, kdy si odpovím tady na ty otázky, tak už mě to nasměruje. Ono i malinká změna v nějakém návyku, to, že si dopřeju jít na tu procházku ráno před prací nebo večer po práci, tak začne dělat divy. Už nás to začne trošku posouvat, přeprogramovávat nám to myšlení a uvažování a celkové vnímání té práce. A je to takový první krok k té změně.
0: No a vy jste říkala, že taky třeba lidem pokládáte různé otázky, asi takové to podobné, ano, ale mohla byste doporučit ještě nějaká taková malá cvičeníčka, která bychom mohli vyzkoušet, když si začneme nejdřív třídit myšlenky sami?
1: Mně tam napadá jedno takové moc hezké cvičení, které teda funguje i mně a doporučuji ho ráda klientům, je napsat si na papír, vytvořit si 3 sloupky a do prvního sloupečku napsat, co v životě nechci, co teďka vlastně žiju a nechci to tam mít, co mi nedodává energii, co mě není v životě užitečné. Do toho druhého sloupku si napsat, co chci začít dělat, co vlastně třeba jsem se naučila na té dovolené a co do toho svého života chci zapojit. A do toho třetího sloupku si dát, co vlastně teď dělám a co mě funguje. Jo, je to vlastně i takové zvědomění toho, že vlastně už nějaké ty návyky vlastně mám, jenom si úplně neuvědomuju. A podle tohoto seznamu těch věcí, které si člověk napíše, tak i třeba jednu malou věc začít dělat, přestat dělat a může to mít velký dopad.
0: Proč se někdy tak bojíme dělat změny? Ono člověku taky často naskočí, tak jako ráda bych, ale co když to bude ještě horší? Že asi by si člověk spíš měl představovat, jak by to mohlo být lepší, ale ta obava tam někde vzadu často je velká.
1: Ano, ano. Já si myslím, že to je nějaké určité nastavení lidí, že vlastně obecně lidé nemají rádi změny. Většině lidí je dobře v tom zajetém, co funguje. Bojí se, že vlastně kdyby cokoliv změnili, takže se vlastně budou mít o něco hůř. Myslím si, že to je přirozený proces. Je to zase otázka nějakých procesů v mozku. A malé procento lidí je otevřeno a těší se na ty změny nemají tam ty strachy, protože ať už je to výchovou, nebo je to dobou, nebo je to vlastně i určitou jako náturou Čechů, tak ty změny nejsou úplně vítané.
0: Tak pro začátek můžeme začít tím seznamem, který jste nám poradila. No a my se ještě vrátíme k té dovolené, která je dnes takovým hlavním naším tématem, nebo spíš návraty po dovolené do práce, do běžného režimu obecně. Jak si je ještě usnadnit, jak si třeba plánovat příjemné věci, tak o tom si popovídáme za chvíli.

0: Dnes je 9. září, tak některé z vás třeba ještě čeká dovolená, někteří se právě vracíte a posloucháte radioporadnu s koučkou Gabrielou Slabou o tom, jak si usnadnit ty návraty po volnu. Někteří lidé přijedou opravdu odpočatí, mají hodně energie, víc než předtím, zvládají to všechno s větší lehkostí, ale překvapivě lehce se to zapomíná, že sama znám ten pocit, když si říkám, no já mám pocit třeba po 3 dnech, že jsem ani nikde nebyla, že to není možné. Tak jak si to usnadnit? My jsme už mluvili o tom, že třeba nějaké 2 dny, týden po dovolené, ještě na sebe tolik nespěchat, být na sebe laskavý, jak vy jste říkala. Jaké další tipy bychom mohli využít, co pro sebe udělat, abychom to tak nějak s nás a lehčeji všechno zvládli?
1: Abychom lehčeji zvládli ten návrat do práce, do zaměstnání nebo i do toho běžného života, tak je fajn si vlastně každý večer nebo v momentě, kdy je nějaká volná chvilka, tak si zvědomit třeba 3 věci, které se mi ten den povedly. Nedávat pozornost tomu, co jsem všechno nestihla, co všechno je ještě potřeba udělat a dohnat, ale vlastně zvědomit, napsat si to, nebo třeba s rodinou, když sedíte u večeře, tak si všichni tak jako vlastně zvědomit ty věci, které se mě dneska líbily, které mě bavily, které se mě povedly, a umět se pochválit. A zase to není o tom, že si tady vyjmenovávám věci, které se mě povedly, jenom proto, abych měla pocit, že jsem šikovná a tak dále, ale vlastně je to o nějakém určitém zase přeprogramování toho mozku. Když si napíšu ty 3 věci, už se mi zase vylučuje ten dopamin, který mi dodává ten pocit toho štěstí, který jsem zažívala třeba na té dovolené. A je to zase o něco trošku jednodušší.
0: No, tohle je docela těžké totiž, protože i když se na to někdo zeptá tak nečekaně, za co by ses teď pochválila, tak vlastně člověku se spíš vybavuje jako to, co se mu nepovedlo. Že musí se nutit ty myšlenky nasměrovat tou správnou cestou.
1: Já když to vlastně doporučím svým klientům, hele, dneska večer si sedni a pochval se za 3 věci, tak oni úplně jsou ve stresu z toho, ježišmaradiť, jako já vůbec nevím, mě napadá, co všechno jsem vlastně jako přesně dneska nestihl. A já se asi nemám úplně za co pochválit, ale vždycky se tam najde nějaká i maličkost, to, že jsem přišla do práce včas, že jsem udělala dobrou svačinu dětem do školy, že jsem zvládla tu procházku, že jsem si dala to kafe. Je skvělý třeba v práci po nějaké třeba hodině plného soustředění a si tam opravdu dopřát 5-minutové, 10-minutové pauzy bez obrazovek, bez mobilů, bez počítačů. Jenom tak jako být, nadechnout se, jít na procházku na chvilinku jenom kolem kanceláře, dát si to kafe a opravdu vypnout a dovolit si vlastně se pochválit i tady za to. Dala jsem si dobrý kafe.
0: Ano. No a jak vy se díváte na takové to plánování něčeho dalšího, na co se člověk může těšit?
1: Není úplně moudré nechávat si jednu dlouhou dovolenou jednou za rok, protože pak ten zbytek roku jedu na dluh, ta energie ubývá a já nemám tam to volno, protože jsem si tady naplánovala měsíční dovolenou o prázdninách. Jak jsem říkala vlastně o té délce dovolené, 14 dní, ideální doba k tomu, abychom si odpočali, regenerovali a během toho roku si dopřávat tam ty třeba 3 dny, ty prodloužené víkendy, jet na chalupu. Ten důsledek je to, že vlastně mám se na co těšit, vím, že za 14 dní pojedu na 3 dny někam, co jsem si vlastně já vymyslela a já se vytvořila, zase mám vlastně něco pod kontrolou, to člověku taky dělá velice dobře, když cítí, že má něco pod kontrolou, a je to vlastně taková prevence opravdu jako vyhoření, to, že si dovolím během toho roku 5x někam odjet a potom si zajedu na 14 dní na dovolenou.
0: Tak je důležité mít se na co těšit, stále dělat přesně si malé tak radosti. No a tím asi my dnes končíme, protože už jsme vyčerpali čas dnešní radioporadny. Tak děkujeme, naším hostem byla koučka Gabriela Slabá z Trutnova. Přejeme šťastnou cestu zpátky a ještě jednou děkuju.
1: Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 11 hodin 50 minut. V zítřejší radioporadně tady s námi bude oční lékař Vladimír Korda. Probereme vše o šedém zákalu, o operacích, na které se často pana doktora ptáte, takže pokud budete mít i dotazy pro zítřek, tak je určitě klidně už hned teď můžete opět posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Dnes je 9.9. svátek mají Daniely, popolední nás opět čekají písničky od srdce, tak můžete všem Danám, Dančám poslat písničku, taky třeba už k zítřejšímu svátku Irmám. A teď ještě pro nás má další tip Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednice nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vojtěch Šustek skončil ve vedení oblastní charity v Hradci Králové. Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Hradečtí fotbalisté přivítají v ligové dohrávce Plzeň a odpoledne začne pršet. Dobrý den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Oblastní charita v Hradci Králové hledá nového ředitele. Vojtěch Šustek, který neziskovou organizaci vedl 8 let ve funkci z osobních důvodů, skončil k 31. srpnu. Diecézní katolická charita už proto vyhlásila výběrové řízení. Zájemci se do něj můžou hlásit do konce září. Nový ředitel nebo ředitelka může nastoupit 1. listopadu.
4: V době Šustkova působení vznikl například nový lůžkový hospic ve Stěžerách u Hradce Králové. Stavbu za zhruba 200 milionů korun charita otevřela letos na jaře. V areálu bývalé školy poskytuje lůžkovou, hospicovou a odlehčovací péči, po které byla v Královéhradeckém kraji dlouhodobě velká poptávka. Ředitelé oblastních charit jsou jmenováni na 4 roky. Vojtěch Šustek ve funkci strávil 2 období. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Lidé v Lomnici nad Popelkou si dnes můžou v rámci akce Den zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. V prostorách před zámkem jsou dnes stanoviště například na měření krevního tlaku a cukru. Místní lékaři a zdravotníci budou vysvětlovat důležité prevence a zdravého životního stylu. Lidé si také budou moct prohlédnout hasičské a policejní vozy. Představí se také velké sociální a odlehčovací služby z regionu. Program potrvá do 16 hodin. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení

0: požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka, který skoro měsíc likvidovalo 6 000 hasičů. Podle soudu se Lobotkovu vinu nepodařilo prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léku. Kino Biocentral v Hradci Králové večer hostí festival Peča Kuča Night. Jde o dynamický formát krátkých veřejných prezentací. Tématem dnešního večera je městská akupunktura. Zaměří se na instalace, které oživují veřejný prostor ve městě. Prezentace jsou rychlé, vizuálně výrazné a založené na stručném vyprávění, říká za organizátory Stano Čaban.
1: Tento Peča Kuča večer nese také podtitul o instalacích Landscape festivalu, které probouzejí veřejný prostor. Tím je řečeno hodně, uvidíte a potkáte se s umělci a architekty, kteří připravili ony instalace, které v rámci Landscape festivalu jsou k vidění v Hradci Králové od června až do září.
0: Peča Kuča Night začne ve 20 hodin. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nemají příliš času na odpočinek. Po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká další ligový protivník. Od 19 hodin nastoupí na domácím hřišti proti Viktorii Plzeň. Hradecký kapitán Vladimír Darida přibližuje největší zbraň západu Čechů.
2: Velkou sílu má je ve středu hřiště. Kolem Páti Hrošovského se ta hra točí. On je velmi dobrý hráč a myslím si, že to bude možná jedna z klíčových věcí, abychom se na něj trochu víc zaměřili, aby on neměl takovou jistotu a dost času na rozehrávku té Plzeň. Protože on dokáže zakládat velmi dobrý akce. Počasí.
0: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, během dne postupně od jeho západu na většině území déšť nebo přehánky a k večeru budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte mezi Českou Skalicí a Náchodem. Do poloviny října tam pokračuje oprava vozovky a dopravu řídí semafory.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po 12. hodině už je tu čas pro vás, hlavně proto, že si k nám můžete zavolat nebo napsat o písničku a my vám ji potom zahrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, protože právě začínají písničky od srdce pro vás. Dnes je 9.9. svátek mají Danieli. Naše telefonní číslo, na které si můžete volat o písničky, je 726 46 46 46 nebo ale taky můžete napsat. To může být klidně i něco obsáhlejšího, delší vzkaz na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Naopak stručnější, buďte v SMS-kách, které budete posílat na číslo 900 1104, a když budete psát takovou SMS-ku, tak nezapomeňte na úvod napsat jako první heslo Hradec velkými písmeny, pak mezeru a potom text vašeho vzkazu. V naší dnešní nabídce je třeba Helena Vondráčková, Michal Prokop, Miraj, Václav Neckář, Katapult, Lucie Vondráčková, Věra Martinová, potom Bee Gees, Marika Gombitová a mnoho, mnoho dalších, takže určitě máte na výběr. My přejeme, ať se hezky poslouchá, ať si dobře vyberete. Hezký den, příjemný poslech.
3: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové jsou tu pro vás, pro vaše vzkazy, ať už nám je napíšete nebo zavoláte. Píšete, zahrajte pro Danielku Janouškovou z Hradce k jejímu dnešnímu svátku. Hodně štěstí a zdraví přeje babička Jitka.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

písničkách od srdce. Teď jedno blahopřání. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro paní Editu Nemétovou z Vítězné u Dvora Králové. Všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc rádi a zůstaň pořád tak prima kolegyně v práci. Kolegové Jarda, Monča a Láďa.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V dalším e-mailovém vzkazu se píše: prosím o písničku pro kamarádku Danielu Buluškovou z Horní Brané k jejímu svátku. Přeji hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Eva.

Jsou 3 minuty po půl jedné, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My přejeme krásné odpoledne a stále nabízíme možnost zavolat si k nám nebo napsat o písničku, ale taky už si můžete prohlédnout na našem webu hradec.rozhlas.cz přehled víkendových akcí. Nechybí tam ani dožinky v Ratibořicích, v Babičině, Údolí, na které jsme vás zvali už včera v dobrém odpoledni. Tak připomenu, že se budou konat v sobotu, tuto sobotu od 10 do 16 hodin a že tam bude samozřejmě k vidění spousta věcí, ale bude se i tančit a bude se i zpívat. O to se postará národopisný soubor Podskalák z Troubska, který za doprovodu cymbálové muziky Drozdi předvede ukázky lidových tradic, tanců a taky písní.

Další SMS-ka přišla na číslo 900104. Dobrý den, prosím o písničku pro mého miláčka. Moc tě miluji, tvá milující Markéta. Děkuji a přeji pěkný den.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

ale přejeme krásné odpoledne a teď ho někomu zase zpříjemníme, protože nám posíláte další vzkazy, pro koho byste dnes chtěli nechat zahrát. Prosíme o písničku pro naši vnučku Adélku Svědirohovou k jejím 18. narozeninám. Přejeme vše nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a spokojenost baby a děda. No a potom ještě píšete hezkou středu 9.9. Dnes mám narozeniny 44. Uplynulý rok byl pro mě plný výzev jako dosud žádný, předtím životní ztráty, těžkosti, ale i nové naděje. A jdu dnes slavit s rodinou a přáteli. Tak prosím o písničku pro sebe i pro moji maminku Jaroslavu, píše Sylvie. Přejeme všechno nejlepší.

Jak už jsme dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové říkali, tak v Jičíně dnes začíná festival Jičín město pohádky. Odpoledne v 16 hodin taky pohádkovým průvodem, i když program začal už dopoledne. No a taky vás můžeme už rovnou pozvat na 48. ročník festivalu České filmové komedie v Novém městě nad Metují, který začíná už tuto neděli 13. září. A letošní ročník nabídne mimo jiné předpremiéru české komedie Šipkaři, která se do kin dostane pak až v říjnu, takže ji můžete vidět s předstihem. O čem je tahle ta komedie? Tak máme si představit, že máme 48 hodin na to, abychom si zachránili život. A jediný, kdo nám může pomoct, je šílený šipkařský génius, ale má to jednu chybičku. On totiž před lidmi je nervózní a netrefí ani terč. Jak to dopadne, můžete vidět v hlavních rolích Jakub Štáfek, Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Krištof Hádek nebo třeba Ondřej Gregor Brz. Bohatý. No a ještě přidám další vzkaz, který jste nám napsali. Zahrajte pro mého přítele Radka do práce, šťastnou cestu a hezké odpoledne přeje Karolína.

12.54, vypadá to na poslední vzkaz v poledních písničkách od srdce, ale samozřejmě vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje dál po 13. hodině. Alex Minářová, která přivítá ve studiu profesora Aleše Stuchlíka, což je neurovědec, a on bude mluvit nejenom o tom, jak se ke svému oboru dostal, ale samozřejmě i to, co už v něm stačil zjistit a co ho na mozku tolik zajímá. Tak to bude po 13. hodině a teď ještě vysíláme do světa za vámi další písničku. Zahrajte pro Davida Málka ze Smiřic k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a školních i sportovních úspěchů přejí babička a děda z Bělohradu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hasiči v kraji zkontrolovali desítky nočních podniků, ve většině našli pochybení. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Začíná festival Jičín město pohádky a odpoledne bude pršet. Dobrý den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Hasiči v Královéhradeckém kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili provozovatelům pokuty. Ty zatím dosahují zhruba 500 000 korun. Některá správní řízení ještě pokračují. Problémy se týkaly například zkolaudování prostor nebo hasicích přístrojů. Hasiči ale narazili také na zablokované či neoznačené únikové cesty. Právě to může podle mluvčí hasičů Martiny Gecové při požáru výrazně ohrozit návštěvníky.
4: Často jsme naráželi na problematiku evakuace a záchranných prací. Byly třeba zablokované nebo neoznačené únikové cesty a to je asi nejzávažnější porušení, protože výrazně zvyšuje ohrožení osob při požáru v objektu. Řešila se také problematika hasicích přístrojů, to znamená nesprávný počet, chybná instalace anebo chybějící kontroly provozu schopnosti.
3: Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace. A to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
5: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmu. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Policisté proto prosí

0: všechny uživatele bakalářů, aby používali silná a jedinečná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájajá odkazuje na rozhlasového skřítku Hájajů a spisovatele Václava Čtvrtka. Jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes od 18 hodin lidé můžou zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně na většině území s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky četnější, večer začnou slábnout a postupně ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21. Vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce. Z dopravy vše, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jisté míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, který nám se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Odborný. Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu. Nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jistý míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterými mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Motole otevřeli Národní onkologické centrum. Nová Paka dnes nabízí dětem ukázky volnočasových aktivit. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v ligové dohrávce Plzeň a zítra bude polojasno až oblačno, pršet bude jen na horách. U zpráv vás vítá a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysleveček. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
3: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
2: Jednotlivá pracoviště pro pacienty otevírají od poloviny srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu. Dobrovolný svazek obcí Novopatsko na dnešní odpoledne připravil festival volného času. V Jírových sadech a okolí mezi 15. a 18. hodinou nabídne ukázky různých sportů a prezentaci zájmových kroužků.
4: Jednotlivé aktivity si děti mohou vyzkoušet. Mají možnost mluvit s trenéry, instruktory nebo aktivními členy kroužků. Nabídka je pestrá a zájmové činnosti jsou připravené nejen pro žáky základních škol, ale i pro mladší děti. Přihlášky a veškeré informace jsou na místě k dispozici. Z Nové Paky Kateřina Kohout. Český rozhlas.
2: Divadlo Drak v Hradci Králové nabídne v nadcházející sezóně 3 nové autorské inscenace. Všechny spojuje téma hledání porozumění a snaha nahlédnout na svět očima druhých. První premiérou bude na konci října inscenace s názvem Všechno se mění. Podílet se na ní budou týnejři.
5: 8 dospívajících se na jevišti setká se dvěma členy souboru Draka. Inscenace má prohloubit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi a dospělými. Pro nejmenší diváky divadlo Na únor připravuje inscenaci Na koho to slovo padne. V dubnu sezonu uzavře titul Nouze o životě lidí na okraj společnosti. Všechny tři inscenace zatím mají pouze pracovní názvy. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Hradec Králové přivítá v 19 hodin v dohrávce šance ligy Plzeň. Kapitána východočechů Vladimíra Daridu tak čeká duel proti klubu, ve kterém dříve úspěšně působil a ze kterého se dostal do reprezentace.
6: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc. Bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
1: Počasí.

0: Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, později místy až polojasná a na východě kraje s doznívajícími srážkami. Teploty klesnou k 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přeháňky jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršovku, Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve středu 9. září posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkné odpoledne. Hasiči v celém Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v nočních podnicích. Celorepublikovou kontrolu barů a nočních podniků prováděli po tragickém požáru baru ve Švýcarsku v lednu roku 2026. Kolik kontrol v Královéhradeckém kraji provedli a jaké zjistili nedostatky, za chvíli řekne v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové náš reportér. Od zítřka do neděle se v Martinkovicích na Broumovsku bude konat druhý ročník projektu Festival of Memory. Mezinárodní platformy, která propojuje současné umění, performanci, hudbu, výzkum, přednášky, workshopy a umělecké rezidence. Anna Smekalová z Fariho Prych nám o půl třetí řekne víc. A také pro vás budeme mít další řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a dnes to bude další z nich. Tak zůstaňte s námi, pěkný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Dobré odpolední Českého rozhlasu. Hradec Králové se teď na chviličku alespoň v myšlenkách přeneseme do Machovské Lhoty na Náchodsku, protože tam stojí známý strom, vlastně jeden z nejznámějších v České republice, Jabloň u Lidmanů. A tentokrát bojuje o titul strom čtvrtstoletí. Tento křivě rostlý stařičký ovocný strom z našeho kraje před 6 lety zvítězil v anketě Strom roku. Stal se tedy vítězem v celostátním kole. No a nyní Jabloň znovu bojuje, tentokrát v soutěži Strom čtvrtstoletí. Usiluje i o přízeň hlasujících, protože každý hlas se počítá. Hlasování je v plném proudu na webu ankety Strom roku a první kolo bude trvat do 28. září. 5 stromů s nejvíce hlasy pak postoupí do superfinále. Tam bude pak možné hlasovat znovu. Místní akční skupina Stolové hory, která vítěznou Jabloň u Lidmanů do soutěže Strom roku před těmi 6 lety nominovala, přihlásila, ji podporuje i nyní a chystá k tomu také různé akce pro veřejnost. 18. září od 17 hodin vystoupí přímo pod Jabloní v Machovské Lhotě skupina Dam Trio. 23. září od 18 hodin se tam bude konat přednáška sadaře Honzy Kačera o ovocných stromech a od 23. do 28. září se bude v hostinci u Lidmanů konat výstava všech soutěžících stromů. Ve facebookové skupině Jabloň u Lidmanů se taky můžete zapojit do tematické fotosoutěže. Všechny informace o soutěži o strom čtvrtstoletí najdete na webu a sítích místní akční skupiny Stolové hory nebo na stránkách ankety Strom roku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Hasiči v celém Česku dokončili mimořádné kontroly nočních klubů, barů nebo diskoték. Zaměřovali se hlavně na to, jestli se v případě požáru lidé z podniku bezpečně dostanou ven. Jak dopadly kontroly v Královéhradeckém kraji, zjišťoval Jiří Hofman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak hasiči v Královéhradeckém kraji provedli od 12. ledna do konce srpna 28 kontrol a prakticky při každé z nich našli nějaký problém. Celkem jich bylo 132, tedy v průměru skoro 5 nedostatků na jeden kontrolovaný podnik. Ve většině případů také padla finanční sankce. Zatím jejich celková výše dosahuje zhruba 500 000 korun. V některých případech ale ještě správní řízení pokračují, takže výsledná částka může být vyšší.
0: A na co hasiči naráželi nejčastěji? Byly to spíš formální nedostatky nebo i věci, které mohou být nebezpečné pro návštěvníky?
1: Ty problémy byly někde i poměrně zásadní. Hasiči například zjistili, že některé prostory nebyly skolaudované pro způsob, jakým jsou využívané. Případně v nich byly dodatečně provedené změny. Kontrolovali také hasicí přístroje a někde jich byl špatný počet, byly nesprávně umístěné nebo jim chyběly kontroly provozu schopnosti. Za nejzávažnější ale hasiči považují problémy s evakuací. Narazili totiž na zablokované nebo neoznačené únikové cesty.
0: No a co to v praxi může znamenat, pokud by v takovém klubu skutečně začalo hořet?
1: Tak právě u nočních podniků je problém v tom, že v nich může být najednou velké množství lidí a při požáru rozhodují sekundy. Pokud je tedy úniková cesta zastavená nábytkem, není označená nebo lidé vůbec nevědí, kudy ven, může to výrazně zkomplikovat tu evakuaci. A pokud podnik navíc využívá prostory, které k takovému provozu nejsou skoloudované, může se ta situace řešit i se stavebním úřadem.
0: No a budou tedy hasiči podobné podniky kontrolovat i po skončení této mimořádné akce?
1: Ano, budou. Hasiči totiž říkají, že kontrolování provozu s velkou koncentrací bude pokračovat i dál. Smyslem podle nich totiž není především rozdávat pokuty, ale zajistit, aby se lidé z noční zábavy mohli v případě požáru bezpečně dostat ven.
0: Říká reportér Jiří Hofman. Děkujeme. Pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naše odpolední vysílání ve středu 9. září a my vás dneska pozveme také na celodenní interaktivní akci Festival zdraví žij naplno do Pardubic. Zaměřuje se na prevenci, zdravý životní styl, moderní zdravotnické pomůcky, ale více nám řeknou naši dnešní hosté. Kateřina Švarcová z Poradní unie pro legislativu ve zdravotnictví, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A také Jaromír Lán, předseda Asociace protetických pacientů. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jsem ráda, že jste přišli, protože Festival zdraví žij naplno je určen pro širokou veřejnost tady z Hradecka, z Pardubicka, pro seniory, pro rodiny s dětmi i pro návštěvníky třeba se zdravotním handicapem. Kde to v Pardubicích bude a kdy?
2: Bude to v Marina Kempu Stéblová, což je kousek od Pardubic. Zahájení je zítra v 10 hodin dopoledne. Z Pardubic je zajištěná pravidelná autobusová linka, takže tím bych chtěl pozdravit všechny posluchače a pozvat je zítra, aby si užili bezva den.
0: Když mluvíte o tom autobusu, tak tady to čtu v tom vašem programovém nebo v tom plakátku, že z šestky v Pardubicích bude jezdit autobus na kemp Stéblová každé 2 hodiny po celý den a zpátky taky.
2: Zpátky
0: bezplatně.
2: Taky. Ano, bezplatně.
0: To je super. Tak dobře, když jste to zmínil, tak abychom na to nezapomněli, to jsme začali tedy, no vlastně od začátku, protože je potřeba se dostat nejdříve tam a potom teprve zpátky. A co bude na festivalu zdraví všechno k mání? Ono je to tak rozděleno do takových tří skupin, co se týká zdraví a prevence, samozřejmě zábava, kultura a program pro rodiny s dětmi. Tak čím začněte? Asi začneme tím zdravím, to je nejdůležitější.
1: Přesně tak. Vlastně nás jako poradní unii oslovil pan Lán, který vede Asociaci protetických pacientů, že v této oblasti vlastně Pardubic a Hradce Králové chybí takováto aktivita, že by vlastně na festivalu zdraví byla vlastně představena moderní inovativní zdravotnická technika, zdravotnické prostředky a bylo by to spojeno s prevencí. Takže my cílíme na to, aby v podstatě posluchači nebo návštěvníci přišli na festival, užili si takový hezký pohodový den, má být zítra krásné počasí, přijďte rodiny s dětmi, seniori, handicapovaní, je to pro širokou veřejnost a nechte si otestovat své zdraví, vyzkoušejte si zdravotnické prostředky. Chceme třeba i upozornit vlastně na to, že není úplně jednoduché být handicapovaný, takže vy si vlastně můžete vyzkoušet osobně, jaké to je být handicapovaný. Podívat se, jaké se nabízí třeba protetické pomůcky, projít si tam nějakou dráhu a tak dále. A samozřejmě v neposlední řadě míříme i na relax, takže budete si tam moci zacvičit jogu, cvičení pro zdravá záda, budete si tam moci zkusit bowling, budete si tam moci nechat otestovat svoji pleť a myslíme i na duševní zdraví, takže tam budou odborníci i co se týče psychického zdraví, kteří třeba vám pomůžou s nějakým problémem.
0: Tady vidím dokonce i, že si zájemci budou moci zkusit první pomoc, což je vlastně úplně základní dovednost, kterou by každý měl ovládat, to je skvělé. Tak to se týká tedy toho hlavního obsahu festivalu zdraví. A teď k tomu ostatnímu, to je ta zábava, tak samo o sobě to místo, které jste vybrali, skýtá prostor pro perfektně strávený den, ten kemp Stéblová.
2: A tady ještě důležitá připomínka, že vlastně celý areál je bezbariérový. Uh-huh. Tudíž cílíme vlastně na i skupinu handicapovaných, aby se mohli přijít podívat, vyzkoušet si pomůcky a vlastně ten den si užít s nehandicapovanými a začlenit se tak vlastně do společnosti a necítit se jako handicapován.
0: No a teď tedy k tomu kulturnímu a doprovodnému programu, protože to je vlastně pozvánka na celý den od 10
1: do 7 hodin.
0: Do 7, tak opravdu na celý den až vlastně do večera.
1: Ano.
0: Takže kromě toho obsahu zdraví, které je tady prioritou, tady vidím pěkný program na pódiu, který jste připravili.
1: Těší nás, že pozvání přijala vynikající zpěvačka Markéta Šimerová-Procházková, kterou můžete znát z nejmenovaného televizního pořadu, kde se umístila na krásném 2. místě, takže to je taková strašně pozitivní a milá osoba nebo osobnost, takže se moc těšíme, bude doprovázená vlastně klavíristkou a potom na závěr festivalu vystoupí kapela Souhra náhod. což je vlastně pan Lánně doplní jeho kamarád.
2: To je místní skupina ze Ždánic.
0: Uh-huh. A hrají takovou tu pohodovku.
2: Hrají vlastně všechno a takovou tu pohodovou poslechovou hudbu.
0: Takže to bude taková ta pohodička u vody, protože v kempu je samozřejmě ta atmosféra toho zázemí na ty vodní sporty a podobně. No a vy jste na začátku říkali, že mohou přijít seniori, handicapovaní, ale i celé rodiny s dětmi, tak děti není úplně lehké zabavit. Taky jste na to mysleli?
1: Určitě jsme na to také mysleli a tam právě jedna vlastně asociace pro krok, tak tam bude mít přímo připravené pomůcky pro děti, aby si mohly vlastně i vyzkoušet děti, jako zkusit si třeba potěžkat tu protézu, zkusit si něco navléknout. A pak samozřejmě tam bude pro děti vyžití, co se týče sportovních nebo herních prvků. Budeme tam mít takové aktivity z lesního světa, různé přelezačky, různá i jakoby na myšlení nebo na kreativitu. Je to u vody, takže má být zítra krásné počasí, takže klidně si vezměte sebou deku, bude tam i taková jakoby chill zóna odpočinková a pro děti to bude bezvadný, bude tam mít i skvělý občerstvení, zdraví samozřejmě.
0: No právě jsem si říkala, to nebude asi zřejmě hamburger a párek v rohlíku.
1: To vůbec.
0: Zdravé občerstvení, protože jim vyhládne za ten celý den, tak aby všichni návštěvníci,
2: a
0: aby o ně bylo postaráno.
2: Jsou vlastně připravené i soutěže. I vědomostní, takže je tam připravena třeba poznávačka lesních plodů a rostlin, takže věříme, že to zaujme i tu mladší generaci a že jim to taky něco dá, že budou vidět, že to má smysl a že ty znalosti v budoucnu jdou použít.
0: Tak jak jsme vás teď právě pozvali na zítra, můžete od 10 hodin strávit krásný den v Marina Campu Stéblová v Pardubicích. Tam i zpátky se dostanete z Pardubic bezplatně posílenou autobusovou dopravou. To je asi jednodušší, než tam někde řešit místo na parkování.
1: Samozřejmě, pokud budou chtít posluchači přijet vozem nebo na kole třeba, nebo přijít pěšky, tak místa pro vozy parkování je tam hodně.
0: Je tam taky hodně, čili tohle ani není problém. No a vyslibujete i hezké počasí. Takže není nic jednoduššího, než pokud máte čas, běžte se podívat na festival Zdraví s podtitulem Žij naplno do Pardubic. A pozvali vás naši dnešní hosté Kateřina Švarcová z Poradní unie pro legislativu ve zdravotnictví a Jaromír Lán, předseda Asociace protetických pacientů. Děkujeme, ať se vám to vydaří, přejeme.
1: Moc krát děkujeme, těšíme se na vás.
2: Děkujeme, moc se na vás těšíme, doufám, že si to užijem a děkujem všem partnerům akce a věřím, že se zítra uvidíme.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Hana Hegerová v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď si s námi opět můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je na silnicích a za volantem bezpečno. Do konce září vám každý den nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
4: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
3: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
4: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
3: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
4: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Tak, jak funguje pravidlo ZIPu, v tom máme jasno a zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Trutnovské muzeum pod Krkonoší se v nové podzimní výstavě zaměřilo na bohatou historii spolkového života v Trutnově před rokem 1945. Nejstarším spolkem ve městě byl spolek ostrostřelců, potvrzený roku 1738 císařským privilegiem. K velkému nárůstu spolku došlo ale až v druhé polovině 19. století, takže před první světovou válkou bylo v Trutnově založeno už víc než 150 spolků, a to zejména německých, ale i českých a židovských. Na této výstavě, kam vás v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové zveme, budou prezentovány vzácné historické spolkové prapory, stuhy, šerpy, vavřínové věnce, fotky, poháry, různé diplomy, medaile či obrazy různých spolků, tělocvičné, veteránské, hasičské a další z Trutnova, ale i z Horního Starého Města, z Poříči u Trutnova, Bohuslavic u Trutnova nebo Starého Rokytníku. Vernisáž Spolkový život v Trutnově do roku 1945 se bude konat zítra v muzeu pod Krkonoší v Trutnově, a tedy 10. září od 17 hodin, a výstava tam potom bude k vidění až do 8. listopadu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Jičín kvůli festivalu Pohádky omezuje dopravu. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude za týden. Kino Biocentrál v Hradci Králové večer nabídne krátkometrážní festival Peča Kuča Night a zítra bude polojasno až oblačno, pršet bude jen na horách. Pěkné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Začíná 36. ročník festivalu Jičín město pohádky. Nabídne desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Pro řidiče ale tradiční akce znamená omezení, největší v samotném centru města. Bez průjezdové karty se řidiči do uzavřených ulic ani na náměstí nedostanou.
4: Průjezd i parkování na Valštejnově náměstí a náměstí Svobody, tedy Rynečku, jsou omezené. Ode dneška se rozšiřuje omezení také do ulic Smiřických, Linderova a Školní. Velkou změnou je provizorní parkování pro účastníky festivalu. Plocha na Tobolce je až do neděle vyhrazena pro kolotočáře a trhovce, takže běžní návštěvníci ho využívat nemohou. Město proto připravilo bezplatné přechodné parkování na Škvárovém hřišti u náměstí Václava Čtvrtka, které má odlehčit dopravě v centru. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: V Krkonoších se častěji objevuje teplomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách známých drsným klimatem dříve nežily. Správci Krkonošského národního parku proto vyzývají návštěvníky, aby její výskyt hlásili. Letos ochranáři našli kudlanku nábožnou například nad Labským dolem. První pozorování kudlanky ve volné přírodě Krkonoš evidují z roku 2019. Její rozšíření podle nich souvisí se změnou klimatu. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září od 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze. Oznámil to jeho syn Štěpán. Frontman skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci ve věku 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů. Kino Biocentrál v Hradci Králové dnes od 8 večer hostí festival Peča Kuča Night. Jde o dynamický formát krátkých veřejných prezentací. Tématem dnešního večera je městská akupunktura. Zaměří se na instalace, které oživují veřejný prostor ve městě. Prezentace jsou rychlé, vizuálně výrazné a založené na stručném vyprávění, říká za organizátory Stano Čaban.
5: Tento Peča Kuča večer nese také podtitul o instalacích landscape festivalu, které probouzejí veřejný prostor. Tím je řečeno hodně, uvidíte a potkáte se s umělci a architekty, kteří připravili ony instalace, které v rámci landscape festivalu jsou k vidění v Hradci Králové od června až do září. Sport.
3: Britský triatlonista a olympijský vítěz z her v Paříži Alexi se zúčastní víkendového závodu seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Hlavní hvězdou mezi ženami bude úřadující světová šampionka Líza Terčová z Německa. Nedělní závod je v kalendáři Mistrovství světa v triatlonu naposledy. Za rok se z ekonomických důvodů vrátí do programu méně prestižního světového poháru.
6: Počasí.
3: Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, později místy až polojasná a na východě kraje s doznívajícími srážkami. Teploty klesnou k 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přeháňky jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 a biozátěž bude na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: rozhlas.cz Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na dálnici D11 u Hradce Králové. Nehodu osobního a nákladního auta máme hlášenou na 89. kilometru ve směru na Prahu. Úsek je teď průjezdný jen v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 15. hodině vám ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme pěkné středeční odpoledne. Průřez z keramické tvorby výtvarnice Blanky Hruškové od učňovských let přes první zaměstnání až po současnou tvorbu si v Třebechovickém muzeu Betlému můžete prohlédnout až téměř do konce října. Výstava byla otevřena a pozveme vás na ní za chvilku. Zítra začne v Martinkovicích na Broumovsku druhý ročník projektu Festival of Memory. Na zajímavé přednášky a workshopy vás o 15:30 pozve Anna Smékalo z Fariho Prych. A nabídneme také Radiobazar, možnost inzerce v našem vysílání. Hezký poslech.
0: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Včera jsme si užili ještě krásný letní den se sluncem a teplotami kolem 30 stupňů. Dneska už pomaličku obloha ukazuje nějakou tu oblačnost, no a do konce týdne by se potom mělo počasí z toho letního přechýlit spíš už k tomu podzimnímu. No a tak na vás, tak pro vás máme na neděli 13. září tematické pozvání, protože na doteku v Horním Maršově se bude konat bramborová slavnost. Od 14 do 17 hodin v neděli tam můžete strávit příjemné odpoledne s celou rodinou, plné tradičních chutí, zajímavostí z krkonošské kuchyně a programu pro dospělé i pro děti. Od 14 hodin tam bude i přednáška etnologa pana Dědovského věnovaná bramborám jako základu krkonošské lidové kuchyně. Tam se dozvíte třeba, co je žit, bába nebo vousatá liška, a odnesete si i recepty na tyto tradiční pokrmy. V 16 hodin začne vitamínová pohádka, divadelní představení s bramborami v hlavní roli, a po celé odpoledne bude připraven bohatý doprovodný program ochutnávka bramborových dobrot, tvořilé aktivity dílny, bramborová stezka pro děti, taky soutěž o ceny v bramborovém kvízu nebo prezentace tradičních krkonošských plodin zprávy Krkonošského národního parku. Na vás všechny, kteří v neděli odpoledne na dotek v Horním Maršově přijdete, se těší tým Info koloniálu Dotek, Střediska ekologické výchovy Sever, Horní Maršov.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Včera byla v Třebechovickém muzeu Betlému zpřístupněna výstava s názvem Výtvarnice od Orlice Blanka Hrušková. Vyučená keramička i absolventka keramické školy v Bechyni tu představuje svoji tvorbu, která se v posledních letech stala velkým koníčkem. Výstava je průřezem její tvorby od učňovských let přes první zaměstnání až po současnou tvorbu. V tomto rozsahu její dílo ještě prezentováno nikdy nebylo. S Blankou Hruškovou, která žije v Týništi nad Orlicí, se sešla kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My jsme se naposledy sešli při natáčení rozhlasové návštěvy. To už je možná tak 3 roky. Tak co se od té doby stalo? Co se děje?
2: Tentokrát bych vás chtěla pozvat, protože moje profese keramika se mi stala koníčkem v důchodu. Ráda dělám výstavy, vernisáže po východních Čechách, ať je to muzeum nebo informační centrum, a tak vás tímto zvu na velkou výstavu Průže s tvorbou v Třebechovicích pod Orebem v muzeu Betlému.
1: Co jste připravila?
2: Tak jako někdo píše do šuplíku, tak já vyrábím do skříně. Mám opravdu hodně keramiky, nerada se s některými kousky loučím, protože jsou to jako moje děti. Mám i několik krabic, když jsem se učila, když jsem opravdu začínala pod stavbu Jaroměř a pracovala jsem tedy v Nové Pace a potom jsem měla dílnu ještě v Týništi nad Orlicí. Dále jsem potom působila v Bechyni, byla jsem v keramických závodech po škole a tam jsem dělala dekor velkých váz, i tu velkou vázu, velmi těžké retro. A potom nějaké práce, když jsem měla ohnivou pec, vypalovala jsem plynem, a to jsou dávno ty časy, bylo to dost nebezpečné. A poslední tvorba, kdy už teda si pálím sama doma v dětském pokojíčku z elektrické pece.
1: I keramické navštívenky, já jsem si vybrala tu s oranžovým pozadím. Je to taková slunečná barva, ale vlastně i barva ohně se někdy říká, že není červený, ale že je spíš takový oranžový. Děláte teď něco, co jste dřív nedělala, když jsem u vás byla? Nějaký nový výrobek máte?
2: Měla jsem nové zvonečky, velké. Zvonečky dělám malý, větší, ještě větší, velikánský. A dělala jsem takových asi 9 zvonečků pro doteky Naděje do Brušky, kde mě oslovili a byla jsem jim sponzorem na koncertě. Tak tam jsem si dala jako velmi, velmi záležet, protože bylo to i pro nevidomé umělce. Bylo to vloni na podzim, bylo to v Dobrušce, kde opravdu ten spolek Doteky Naděje dělají takovou úžasnou věc.
1: Když bychom je měli nějak charakterizovat, Doteky Naděje, tak co zprostředkovávají?
2: Je to parta lidí, kteří mají určitá zdravotní omezení. Možná snad vývojovou vadu bych mohla říct, civilizační choroby. A já jsem tam vystavovala. Vzala jsem si jejich zpravodaj dobrušský a tam jsem četla. A najednou zavolala jsem paní Renatě a slovo dalo slovo a už se kamarádíme.
1: Blanka Hrušková, keramička, s jejím dílem se můžete potkat právě, jako jsme říkali, v Třebechovicích pod Orebem.
2: Opravdu velký průřez mojí tvorbou od učňovských let až po teď, když se mi ta profese stala velkým koníčkem. Přijďte se prostě podívat, přijďte se obohatit, ráda se s vámi podělím o svoji radost.
0: Průřez z keramické tvorby výtvarnice Blanky Hruškové od učňovských let přes první zaměstnání až po současnou tvorbu si v Třebechovickém muzeu Betlému můžete prohlédnout do 28. října. Pozvala vás tam společně s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové ve středu 9. září a už zítra, tedy ve čtvrtek 10. začne v Martinkovicích na Broumovsku druhý ročník projektu Festival of Memory, který propojuje současné umění, performance, muziku, výzkum, přednášky, workshopy a umělecké rezidence. A Anna Smékalová z Fariho Prych je teď hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, aby nám k tomu pověděla víc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Ano, vy jste s manželem mimochodem byli oceněni nedávno cenou Ereditas Obligát za rekonstrukci fary Hoprych, kde žijete a pracujete v Martinkovicích. Snažíte se to místo oživit, připravovat tam kulturní akce pro veřejnost, rozvíjet současné umění, propojit to všechno s krajinou, výzkumem a hlavně propojit tu komunitu, podpořit komunitní život. Festival of Memory je jedním z vrcholů vaší celoroční práce a letošní ročník představí české i zahraniční umělce, ale taky odborníky. A vzali jste si letos do hledáčku jako téma paměť. V jakém smyslu?
1: Tak vlastně všichni z těch příbuzích nahlížejí paměť jako nějaký živý proces, který vlastně formuje naše a jejich vztahy, ať už k sobě samým, ke krajině, ke společnosti, ale třeba i k technologiím. A zároveň každý z nich jinak, protože každý pochází z jiné části světa v tomto případě. A já bych třeba zmínila hodně silné výstupy umělecká díla právě Magdaleny Kašparové, která vlastně vytváří takovou audiovizuální kroniku Broumovska, která je vytvořena ze soukromých, ale i veřejných archivů právě současných, ale i minulých obyvatel Broumovska. Ale jak jste sama zmiňovala, tak vlastně kombinujeme vlastně ty umělecké výstupy i s nějakými vědeckými přednáškami. Máme tam dokonce dvě takové geologické procházky, jednu s Irenou Olšanskou a druhou s Jiřím Zemánkem. A možná bych zmínila takovou perličku, přijede za náma paní Eva Houdová, což je česko-bruselská filmařka, která bude promítat svůj film Moje drahé neurony, což je film, který právě také kombinuje tvůrčí práci právě třeba s výstupy neurologů o tom vlastně, jakým způsobem se chová náš mozek, když třeba překročíme už nějakou hranici mezi dospělostí a stárnutím. Tak takovéhle výstupy nabízíme na festivalu.
0: Takže ten festival, dá se říct, čerpá z různých takových okruhů, jako je ochrana přírody, filozofie, přírodní vědy, umění nebo ta komunitní spolupráce. Když si představím, že jsem návštěvník, je to od zítřka až do neděle program. Co mě teda čeká, když přijedu k vám na festival?
1: No, tak určitě vás čeká několik výstav, které jsou k vidění v průběhu celého festivalu. Je tam promítání zmíněného filmu, ale i několika dalších. Každý večer nás čekají hudební vystoupení a v pátek, v sobotu procházky, ale například třeba i tanec buto japonského umělce anebo loutkové divadlo a tajvanského umělce, který je tady teďka týden na rezidenci a tak se zbližuje s místní krajinou. A já bych třeba ještě zmínila uvedení knihy právě o tomto místě na Hoprychu, ale i třeba nedělní přehlídky a degustace martinkovických a bromovských knedlíků.
0: Knedlíků. No, vy doporučujete všem návštěvníkům festivalu, aby odložili mobil.
1: Ano, to je už taková naše tradice a vlastně je to samozřejmě, to vytváří úplně jinou atmosféru a my to vnímáme i jako takový kolektivní i individuální experiment o tom, jak se vlastně znovu přiblížit tomu současnému přítomnému okamžiku, jak se ho užít a zároveň jak si pamatovat, ale možná i zapomínat to, co jsme prožili, ať už každý sám anebo dohromady.
0: No, jak jste zmínila, přijedou hosté z daleka, z cizích zemí, ale vy se snažíte hlavně o tu komunitní podporu toho komunitního života. Zapojí se nějak místní obyvatele z Martinkovic?
1: Ano, určitě. Tak pro nás to je vlastně ať už na festivalu, anebo v celoročním počínání taková alfa a omega, jak ta krajina, tak její lidé. A vlastně toto propojujeme i v takovém celoročním projektu Léčivá krajina, která je podpořena Královéhradeckým krajem a z nich některá díla právě, která vznikala ve spolupráci umělců a komunit, budou právě na festivalu prezentována. A zároveň se místní obyvatele a obyvatelky zapojí, jak jako vystupující umělci. Možná zmíním Lucii Jarkovskou, která povede každý den dílnu žurnalingu, tedy psaní deníku, ale potom i v hojném počtu jako dobrovolnice a dobrovolnice, takže pečou, vozí, starají se o hosty z celého světa a to nám dělá největší radost.
0: Festival v Memory se bude konat na faře Hoprich v Martinkovicích na Broumovsku od zítřka až do neděle a pozvala vás Anna Smékalová z fary Hoprich. Děkujeme, ať se vám to všechno krásně vydaří podle vašich představ. Hezký den.
1: Děkuji, hezký den.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A po vytočení tohoto čísla můžete ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat a nabízet nebo i schánět různé věci, případně se třeba i zkusit seznámit. Tak dobré odpoledne. Kdo je tam?
2: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat na Pedu nebo na Vary u obou strany brány zemenové a pluh jednostranný pravý.
1: Pluh a brány. Strašně špatně vás slyšíme. Zkuste číslo.
2: 774.
1: 363.
2: Aha. A má 208.
1: 208, dobře, děkujeme, hezký den, nashledanou. Pán nabízí na Teru nebo Vary dva pluhy a hřebenové brány 774, 363, 208. A pokračujeme dalším inzerátem. Dobrý den, co to bude?
3: Dobrý den, já bych prodal nový mobilní grill na pékání prasat, ovcí, týd, bučku, kuřat a všeho ostatního, příkony 220 voltů, plynová regulace otáček, celoroční provoz je nepříznivým počasí, ještě by to byla řezačka kopřiv a jiné píce, je vhodná, má dva stoly, má pracovně odkládací stůl, je na 380 voltů, vhodná pro chovatele drobného hospodářského zvířectva, ještě by to bylo vyrovnávací deska pro nějakého zámečníka nebo opraváře na vyrovnávání různého materiálu. Je to všechno Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
1: Pěkný den, naslyšenou. Velký mobilní grill k celoročnímu užívání, řezačku kopřiv na 380 V nebo vyrovnávací desku pro řemeslníky na čísle 739 772 746 v Hradci Králové nabízí pán v Radiobazaru. A dál tam máme koho? Dobrý den, Radiobazar, Český rozhlas.
4: Mirek z Hradce Králového, dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Nabízím kachlová kamna, jsou velká, krásná, málo používaná, jsou to kamna ABX Karelie 3025 a on 10 kW s tím, že se do toho vede koleno 55 cm. Mm-hmm. Cena kolem 30 000 korun, nový stojí 90.
1: Mm-hmm. Ještě telefon?
4: 776 770 070.
1: Ano, a je to v Hradci nebo kde?
4: Je to v Hradci Králové, Králové a odvoz přímo z Hradce Králové.
1: Ano, dobře, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: Hradci Králové jsou k mání kachlová kamna, velká, krásná, v dobrém stavu, výkon 10 kW, málo užívaná, s velkou slevou za 30 000 korun, poleno asi půlmetrové se tam vejde, 776 770 070 a Radiobazar bere další inzerát. Dobrý den.
5: Dobrý den. My poptáváme štěně anglického kokošpaněla s průkazem původu. Uh-huh. Dojedeme si kamkoliv, nebo kdyby se nám ozval majitel nějaké chovné stanice a vzal nás třeba do záznamu na další vrhy, byli bychom moc rádi. Dojedeme si kamkoliv, to jsem říkal, a naše číslo je 773 043 992. Jsme ze Dvora Králové, ale říkám, dojedeme kamkoliv. Uh-huh.
1: Dobře, tak ať si ženete, mějte
5: děkuju
1: se.
5: Děkuju moc krát.
1: Naslyšenou. Tak, tady je poptávka, pán schání štěně anglického cocker španěla s průkazem původu. Kamkoliv si pro něj dojede, můžou se chovatelé ozvat na číslo 773 043 992. A Radiobazar pokračuje. Vítám vás, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Já bych dneska nabídla kružedla na zelí, jsou na kliku a cena by byla 500 a ještě starou decimálku se závažím, cena uh-huh. také 500 uh-huh. a je to holičko 731 589 248.
1: Ano, taky děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Kruhadlo na zelí, na kliku a decimálku i se závažím na Holicku nabízí paní na čísle 731 589 248, obojí asi za 500. Pokračuje Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, nabízím sporák s indukční varnou deskou, cena 3000, šíře 50 cm a je to na telefon 775 165 435.
1: Voláte odkud?
7: Děkuji.
1: Hradec, taky děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Tak, tady je také nabídka z Hradce Králové, sporák s indukcí, s indukční varnou deskou za 3000 korun, šířka sporáku 50, telefon 775 165 435 a ještě další inzerát stihneme. Dobrý den, Radio
8: Bazar. Dobrý den, já vás zdravím a já bych měl nepoužitou dlažbu, zbytek, za cenu, kterou mě nabídne zájemce, a potom ještě klece na drobný ptactvo a na hlodavce. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Přeji pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou. Takže na závěr dlažba, zbytek, cenu může nabídnout zájemce a klece na ptactvo nebo hlodavce v České Skalici. 731 347 275 a pro dnešek jsme u konce.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. O čem se mluví?
1: Nový kampus Univerzity Karlovy za zhruba 7 miliard korun u fakultní nemocnice otevírá novou kapitolu vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Lékařská a farmaceutická fakulta získávají moderní zázemí pro výuku, vědu i praxi. Nevzniknou ale společným zázemím dvou fakult třecí plochy. Co bude se starými budovami? A bude mít tato změna širší dopad i na veřejnost a pacienty? Hostem bude profesor Jiří Mandák, kardiochirurg a emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve čtvrtek v 17.30 v pořadu O čem se mluví.
0: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.

0: ve středu 9. září posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a středa po 18. hodině, to je kvízovka. Ve studiu je teď Karel Sladký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, vítej.
0: Protože máš dneska nějakou speciální kvízovku, tak bys možná mohl naše posluchače trošku naladit, navnadit.
1: Co pak speciální kvízovku, speciální výhru dnes balík cen, protože jsme se rozhodli dnes potěšit, zpříjemnit tento podvečer, tak jsme připravili hned několik výher, tak čím začnu? Třeba setem kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart 5 kusů. Tak to někomu věnujeme. A dál, CDčko Jaroslava Svěceného, a ne náhodou, protože Hradec Králové rozeznění Architeony. Druhý ročník propojí hudbu s architekturou Kočery a Gočára. A tak nejenom CDčko, ale rozhodli jsme se věnovat i dvě exkluzivní permanentky na všechny 4 dny. Dramaturgie Architeonu je úzce spjata s jednotlivými místy konání, ať už to bude moderní budova ČSOB, regionální centrála v Kolinově ulici, Muzeum východních Čech od Jana Kočery nebo sbor kněze Ambrože. Takže posluchač, který dnes vyhraje, získá set kuchyňských nožů, CDčko Jaroslava Svěceného s podpisem a k tomu dvě permanentky na Architeon.
0: No, takže to bude mela dneska.
1: Já si myslím, že ano.
0: Kvízovce, za pozvání děkujeme Karlu Sladkému. No a nás čekají zprávy a po 16. hodině Humoriáda s Josefem Dvořákem, tak se hezky bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ský areál Špindlerův mlýn propojí Medvědín se Svatým Petrem. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Tenistka Siniaková dnes zabojuje o postup do finále 4 hry na US Open. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Hezké odpoledne. Ský areál Špindlerův mlýn uvede projekt propojení areálů Medvědín a Svatý Petr do provozu 12. prosince se zahájením zimní sezóny. Lyžařské propojení bude zatím jednosměrné, a to z Medvědína do Svatého Petra. Součástí propojení jsou dvě nové mostní konstrukce, které umožní bezpečný pohyb lyžařů přes řeku Labe a silnici vedoucí z Vrchlabí. Areál doteď nabízal 27 km upravených sezdovek. Po dokončení projektu bude mít skoro 40 km sezdovek bez nutnosti přejíždět mezi jednotlivými částmi skibusu. U bývalého Jiruškova mostu v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku vznikne památník připomínající původní most z roku 1936 a továrníka Františka Jirušku. Památník nechá postavit město, a to z částí právě zbourané mostní konstrukce. Jeho konkrétní podobu teprve vybere.
2: Z původního mostu se podařilo zachovat kameny ze spodní části mostovky a také nápis s letopočtem 1936. Právě ty by měly být součástí nového památníku. Jeho podoba vznikne až poté, co město získá konkrétní části původní konstrukce. Památník se na místo vrátí nejdříve ve druhé polovině příštího roku, až stavbaři dokončí práce na nových mostech a místo definitivně opustí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Sport. Kateřinu Siniakovou dnes na tenisovém US Open čeká semifinále 4 hry. Společně s domácí Taylor Townsendovou se utkají s turnajovými osmičkami Mertensovou a Schneiderovou. České tenisce systém co den to další duel vyhovuje.
3: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li 2 dny volno, a vlastně, že se tak nějak člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
0: Poslední česká tenistka v singlu Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve 3 setech. A předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála. Počasí. Teploty v noci klesnou k 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přeháníky jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Zítřejší teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Záchranáři zasahují u nehody 2 osobních aut v Koutníkově ulici v Hradci Králové. Počítejte se zdržením, jeden pruh je tam neprůjezdný. Omezení potrvá ještě zhruba 30 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z 5. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepy Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.

0: Začalo.
1: No jo.
2: My už jedeme zase.
3: Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
1: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
1: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů. Ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře. Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, ale průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no ne. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šubhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janičko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi. No.
4: Tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já!
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Jo, tak ty říkáš Janičko, ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jenžerová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v očích. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města, vyvolán ukázkou s Ivou Jenžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104. Stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku. Miroslav dobrý den. Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr z Pačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady Roman Michalovič, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
6: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce.
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si povrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si busty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to, ne, to říkám, no ne, no, já jsem jim, dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý a já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl táhat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevielová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt. No, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Armová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás, řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty jsi říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
1: Humoriáda. Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
3: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Vojtěch Šůstek skončil ve vedení Hradecké oblastní charity. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Oblastní charita v Hradci Králové hledá nového ředitele. Vojtěch Šůstek, který neziskovou organizaci vedl 8 let, ve funkci z osobních důvodů skončil k 31. srpnu. Diecézní katolická charita už proto vyhlásila výběrové řízení. Zájemci se do něj můžou hlásit do konce září. Nový ředitel nebo ředitelka může nastoupit 1. listopadu.
1: V době Šůstkova působení vznikl například nový lůžkový hospic ve Stěžerách u Hradce Králové. Stavbu za zhruba 200 milionů korun charita otevřela letos na jaře. V areálu bývalé školy poskytuje lůžkovou, hospicovou a odlehčovací péči, po které byla v Královéhradeckém kraji dlouhodobě velká poptávka. Ředitelé oblastních charit jsou jmenováni na 4 roky. Vojtěch Šůstek ve funkci strávil 2 období. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Královéhradecký kraj plánuje úpravu okolí muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách, kde by mohl vzniknout prostor pro kulturní akce. Okolí Sýpky, kterou od Rokytnice odkoupil kraj, řeší nová architektonická studie. Práce by podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana mohly začít v příštích 5 letech. Úprava prostranství by měla navazovat na chystanou rekonstrukci sousední budovy radnice. Náměstek hejtmana a starosta Rokytnice Jiří Štěpán z Hlasu samospráv dodal, že cílem je vytvořit atraktivní prostor nejen pro obyvatele a návštěvníky muzea, ale také pro všechny, kteří přes Rokytnici míří do Orlických hor. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
2: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi.
3: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přehánky jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách maximálně 13 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Stojící kolonu máme hlášenou v levém pruhu dálnice D11 ve směru na Prahu v úseku mezi Poděbrady a Poříčany. Pokračuje tam oprava silnice. Pravý jízdní pruh po pojíždí. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Středa 9. září je po 17. hodině. Hasiči v celém Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v nočních podnicích. Kolik kontrol v Královéhradeckém kraji provedli a jaké zjistili nedostatky, za chvíli uslyšíte. Na počasí se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. 36. ročník festivalu Jičín město pohádky odstartoval právě dnes a přímo v centru dění máme reportérku, za chvíli se s ní spojíme. První fotbalová liga pokračuje dvěma dohrávkami a v jedné z nich se představí také hráči Hradce Králové. Po nedělní výhře nad Spartou je čeká další domácí duel se silným protivníkem. V 19 hodin přivítají Viktorii Plzeň a podrobnosti nabídneme v našem vysílání také v této hodině. A zítra v Martinkovicích začne Festival of Memory, mezinárodní platformy, která propojuje současné umění, performance, hudbu, výzkum, přednášky, workshopy a umělecké rezidence a nasmékal

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn připravil Tomáš Mysliveček.
2: Hasiči v kraji odhalili při mimořádných kontrolách nočních podniků 132 nedostatků. Zkontrolovali 28 barů, klubů nebo diskoték a ve většině případů uložili pokuty. Na jaké problémy narazili, řekneme za chvíli. Rada Hradce Králové schválila výběrové řízení na ředitele správy nemovitostí. Její pracovnice v červenci poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun. Přihlášky můžou zájemci podat do 23. října. Funkce by se nový ředitel měl ujmout začátkem příštího roku. Dnes to oznámila primátorka Pavlína Špringrová z HDK. Kemp a koupaliště Pecka na Jičínsku dnes hostil 6. sportovní hry seniorů. O medaile bojovali v kategoriích nad 55 a 70 let. Síly měřili například vhodu na cíl, střelbě z luku nebo petangu. A dobrovolný svazek obcí Novopacko na dnešní odpoledne pro děti připravil festival volného času. V Jírových sadech a okolí do 18 hodin nabízí ukázky sportů a prezentaci zájmových kroužků. V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní ročník má podtitul Hájaja. Odkazuje tak na rozhlasového skřítka Hájaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. Na místo vás vezmeme po 17:30. Hradecké kino Biocentral od 8 hodin večer hostí festival Peča Kuča Night. Tématem bude městská akupunktura. Zaměří se na instalace, které oživují veřejný prostor ve městě. Pokračuje organizátor Stano Čaban.
3: Tento Peča Kuča večer nese také podtitul o instalacích Landscape festivalu, které probouzejí veřejný prostor. Tím je řečeno hodně. Uvidíte a potkáte se s umělci a architekty, kteří připravili ony instalace, které v rámci Landscape festivalu jsou k vidění v Hradci Králové od června až do září.
2: Fotbalisty Hradce Králové po nedělní výhře nad pražskou Spartou čeká další ligový protivník. Od 19 hodin nastoupí na domácím hřišti proti Viktorii Plzeň. Podrobnosti přidáme před koncem hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Hasiči v celém Česku dokončili mimořádné kontroly nočních klubů, barů nebo diskoték. Zaměřovali se hlavně na to, jestli se v případě požáru lidé z podniku bezpečně dostanou ven. Jak dopadly kontroly v Královéhradeckém kraji, zjišťoval reportér Jiří Hofman. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak hasiči v Královéhradeckém kraji provedli od 12. ledna do konce srpna 28 kontrol a prakticky při každé z nich našli nějaký problém. Celkem jich bylo 132, tedy v průměru skoro 5 nedostatků na jeden kontrolovaný podnik. Ve většině případů také padla finanční sankce. Zatím jejich celková výše dosahuje zhruba 500 000 korun. V některých případech ale ještě správní řízení pokračují, takže výsledná částka může být vyšší.
0: A na co hasiči naráželi nejčastěji? Byly to spíš formální nedostatky nebo i věci, které mohou být nebezpečné pro návštěvníky?
1: Ty problémy byly někde i poměrně zásadní. Hasiči například zjistili, že některé prostory nebyly skolaudované pro způsob, jakým jsou využívané. Případně v nich byly dodatečně provedené změny. Kontrolovali také hasicí přístroje a někde jich byl špatný počet, byly nesprávně umístěné nebo jim chyběly kontroly provozu schopnosti. Za nejzávažnější ale hasiči považují problémy s evakuací. Narazili totiž na zablokované nebo neoznačené únikové cesty.
0: No a co to v praxi může znamenat, pokud by v takovém klubu skutečně začalo hořet?
1: Tak právě u nočních podniků je problém v tom, že v nich může být najednou velké množství lidí a při požáru rozhodují sekundy. Pokud je tedy úniková cesta zastavená nábytkem, není označená nebo lidé vůbec nevědí kudy ven, může to výrazně zkomplikovat tu evakuaci. A pokud podnik navíc využívá prostory, které k takovému provozu nejsou skoloudované, může se ta situace řešit i se stavebním úřadem.
0: No a budou tedy hasiči podobné podniky kontrolovat i po skončení této mimořádné akce?
1: Ano, budou. Hasiči totiž říkají, že kontrolování provozu s velkou koncentrací bude pokračovat i dál. Smyslem podle nich totiž není především rozdávat pokuty, ale zajistit, aby se lidé z noční zábavy mohli v případě požáru bezpečně dostat ven.
0: Říká reportér Jiří Hofman. Děkujeme. Pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Pěkné odpoledne a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 22 minuty a venku se setmělo, jako kdyby bylo 8 večer, ale je to tím, že přišla velká oblačnost a déšť a meteorolog Tomáš Popelka nám řekne, jak to bude dál. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak v Hradci Králové prší, jinde v kraji to vypadá jak?
2: Zatím je to, ta zvoněná studená fronta postupuje od jeho západu, no a protože je zvoněná, tak trošku cuká doleva doprava a postupuje dál na severovýchod, zatím je tak zhruba, za chvíli by to mohlo být někde u Týniště a postupně bude pršet prakticky na celém území během večera, potom už srážky budou pozvolna slábnout, někdy přes půlnoci už by končily a celé to pásmo bude odcházet dál na východ, no a oblačno se nám potom druhé polovině noci začne protahovat a nad ránem bude od západu místy někde i polojasno. Teploty potom klesnou na 11 až 8 stupňů a víte, bude foukat od západu až severozápadu od 3 do 7 metrů.
1: Tak taková bude noc. Jak to bude vypadat zítra? Nakonec ještě docela dobře vlastně oproti té původní předpovědi. To vypadá.
2: No, v podstatě zítra už zase bude takové polojasné oblačné počasí, pouze odpoledne by se od jihu dostala jako přechodně vysoká oblačnost, aby to sluníčko trochu utlumila. No a přehánky pouze na horách, jak to vypadá, a byly by víceméně hodně slabé a v podstatě velmi ojedinělé. Teploty už ale proti dnešku budou nižší, 17 až 20 stupňů, vítr bude foukat stále od západu, severozápadu 2 až 6 metrů. Večer potom zeslábne a začne se stáčet na severovýchod.
1: Říká meteorolog Tomáš Popelka z Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme. No a zítra už bude čtvrtek, tak to už potom požádáme o nějaký výhled na víkend. Třeba vás nebo někoho z kolegů. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 50 let od smrti Václava IV. A 80 let od vzniku postavy Rumcajze. V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky, který také tato výročí připomene. Pod titul letošního 36. ročníku Hajajá zase odkazuje na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava IV. Jehož dílo je s Jičínem spojeno úzce. V knihovně Václava IV., kam organizátoři soustředí část programu hlavně pro děti, je teď i naše reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Jičína. 36. ročník pohádkového festivalu má letos lidem, ano, připomenout ty dvě významná výročí, jednak 50 let od úmrtí Václava IV. A taky 80 let od chvíle, kdy autor populárních pohádkových příběhů vytvořil postavu loupežníka Rumcajze. Méně známým faktem možná pro někoho je, že Václav IV. Stál taky u zrodu rozhlasové postavy skřítka Hajaji, který dal v českém rozhlase název celému večernímu formátu krátkých pohádek. No a právě na tuhle tradici navazuje akce, která v knihovně Václava IV. Začne už za necelou půl hodinu, tedy v 18 hodin. Mluvím o takzvaném hajajání. Návštěvníci si tady při něm budou moct v různých zákoutích knihovny poslechnout rozhlasové pohádky na dobrou noc.
0: A možná si u toho i poležet, asi podle názvu. Jak se ten
1: letošní... Ano, je to tak. Byla jsem se podívat uvnitř a skutečně jsou tam připravené polštáře a madrace. A teď jsem musela na chvíli vyjít ven na ulici, právě abych nerušila ještě ten předchozí program.
0: Adélo, jak se ten letošní 36. ročník festivalu Jičín město pohádky liší od těch předtím?
1: Tak ten program je letos zaměřený na les, na přírodu a do jisté míry taky na neobvyklé pojetí čtvrtkové tvorby. Organizátoři vyzvali školy i samotné děti, aby stvárnili les Řáholec podle vlastní představivosti, tedy úplně bez té známé ilustrační předlohy Radka Pilaře. Z těchto kreseb pak vznikla výstava v podloubí náměstí. A další novinkou je využití slovních říčky Být v háji. Festival totiž letos otevírá také téma duševního zdraví a prevence. Na tradiční pohádkové cestě si tak děti i dospělí můžou vyzkoušet aktivity zaměřené třeba na zvládání strachu nebo jiných emocí.
0: No a co dalšího festival Jičín město pohádky do neděle návštěvníkům nabídne?
1: Ten program nabízí desítky akcí po celém městě. Masarykovo divadlo, Biograf Český ráj nebo Káku. S více než 150 stánky. Ten hlavní program pořadatelé pak připravili na sobotu. V Zámeckém parku vystoupí například zpěvačka Leny nebo písničkář Michal Horák a večer na náměstí završí světelný videomapping, který nahradí dřívější ohňostroje. Důležitá zpráva pro návštěvníky je, že většina akcí i vstup na náměstí jsou po celou dobu zdarma. Platí se pouze v sobotu vstup do Zámeckého parku a na vybraná divadelní nebo filmová představení.
0: Festival Jičín město pohádky dnes začal a z místa se nám přihlásila reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme a zdravíme do pohádky. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Fotbalisté Hradce Králové nemají příliš času na odpočinek, protože po nedělní výhře nad pražskou Spartou je čeká hned další silný protivník, a to na domácím hřišti postaví se plzeňské Viktorii. Východočeši se budou snažit navázat na svůj výkon z víkendu.
1: Jsem moc rád, že jsme ten zápas zvládli. Ideálně v takovýmhle velkým zápase před domácím publikem, a teď nám zase vlije určitě energie do dalších zápasů.
2: Kvituje důležité vítězství nad letenským týmem kapitán Hradce Králové Vladimír Darida. Se Spartou odehrál výborný duel, který okořenil také gólem. Podobným způsobem by se rád prezentoval i v souboji s Plzní, protože v dresu Viktorie vyrostl a vstoupil do velkého fotbalu.
1: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc a věřím, že takový, jaký výkon jsme teďka předvedli v neděli, budeme schopni předvést znova, protože těch zápasů je hodně, ale bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale my hrajeme doma.
2: Doma na Malšovickém stadionu, kde fotbalisté Hradce Králové vyhráli už 8 utkání v řadě. Proti Plzni ale čekají na výhru 7 vzájemných duelů. Naposledy s Viktorií doma padli dokonce 0-3. Západočeši se na začátku sezony trochu hledají, protože v tabulce figurují až na 9. místě, bod za Hradcem Králové. Záložník Darida ale vidí, že po angažování nového trenéra Radoslava Kováče šla hra soupeře nahoru.
1: Plzeň je ambiciozní mužstvo a má silného majitele, může si dovolit kupovat hráče, dělat velké změny. A jednou z těch velkých změn je i změna trenéra. Myslím si, že v těch zápasech je to trochu vidět. Ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
2: Vladimír Darida ukázal i na konkrétní nebezpečí ze strany plzeňského týmu.
1: Myslím, že velkou sílu mají ve středu hřiště. Kolem Páti Hrošovského se ta hra točí, on je velmi dobrý hráč a myslím si, že to bude možná jedna z klíčových věcí, abychom se na něj trochu víc zaměřili, aby on neměl takovou jistotu a dost času na rozehrávku té Plzně, protože on dokáže zakládat velmi dobrý akce.
2: Hradečtí fotbalisté budou opět spoléhat na svou sílu v domácí aréně, kam by mělo zamířit na 9000 fanoušků. Utkání Hradec Králové Viktoria Plzeň začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Ve čtvrtek 10. začne v Martinkovicích na Broumovsku Festival of Memory, který propojuje současné umění, performance, muziku, výzkum, přednášky, workshopy a umělecké rezidence. A Anna Smékalová z Fariho Prych je teď hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, aby nám k tomu pověděla víc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letošní ročník představí české i zahraniční umělce, ale taky odborníky. A vzali jste si letos do hledáčku jako téma paměť. V jakém smyslu?
1: Jako nějaký živý proces, který vlastně formuje naše vztahy, ať už k sobě samým, ke krajině, ke společnosti, ale třeba i k technologiím. Třeba umělecká díla právě Magdaleny Kašparové, která vlastně vytváří takovou audiovizuální kroniku Broumovska, která je vytvořena ze soukromých, ale i veřejných archivů právě současných, ale i minulých obyvatel Broumovska, ale kombinujeme vlastně ty umělecké výstupy i s nějakými vědeckými přednáškami, máme tam dokonce dvě takové geologické procházky a takovou perličku přijede za náma paní Eva Houdová, což je česko-bruselská filmařka, která bude promítat svůj film Moje drahé neurony, což je film o tom vlastně, jakým způsobem se chová náš mozek, když třeba překročíme už nějakou hranici mezi dospělostí a stárnutím.
0: Od zítřka až do neděle program, co mě teda čeká, když přijedu k vám na festival?
1: No, několik výstav, které jsou k vidění v průběhu celého festivalu. Je tam promítání zmíněného filmu, ale i několika dalších. Každý večer nás čekají hudební vystoupení a v pátek, v sobotu procházky, ale například třeba i tanec buto japonského umělce anebo loutkové divadlo tajvanského umělce, který je tady teďka týden na rezidenci a tak se zbližuje s místní krajinou.
0: Zapojí se nějak místní obyvatele z Martinkovic?
1: Ano, určitě. Zároveň se místní obyvatele a obyvatelky zapojí jak jako vystupující umělci, ale potom i v hojném počtu jako dobrovolnice a dobrovolnice, takže pečou, vozí, starají se o hosty z celého světa a to nám dá největší radost.
0: Festival of Memory se bude konat na faře Hoprych v Martinkovicích na Broumovsku od zítřka až do neděle a pozvala vás Anna Smékalová z fary Hoprych. Děkujeme, ať se vám to všechno krásně vydaří podle vašich představ. Hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jaké byly události v našem kraji ve středu 9. září, jsme teď po 17. hodině v našem vysílání shrnuli, tak si ještě povíme, na co se můžete v našem zpravodajství a v našem vysílání těšit zítra. Heldově městské knihovně v Třebechovicích pod Orebem otevřeli nové dětské oddělení. Radnice zaplatila za rekonstrukci dětského oddělení asi 1 000 000 korun a bude to zítra téma pro reportéra Jiřího Hofmana. Sněžku letos navštívilo téměř 195 tisíc lidí, podobně jako v minulé sezóně. Převažují domácí turisté, ale přibylo Poláků a Němců. Na místě natáčela Kateřina Kohoutová, zítra uslyšíte. Královéhradecký kraj připravuje proměnu okolí sýpky v Rokytnici v Orlických horách. U muzea by mohl vzniknout nový veřejný prostor pro návštěvníky. Jak to bude vypadat, uslyšíte zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová a přijím vám pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a po 18. hodině už s Karlem Sladkým, který pro vás chystá pravidelnou středeční soutěžní kvízovku a už se na vás moc těší, tak ať se vám daří ve hře.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: bývalého Jiruškova mostu v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku vznikne památník připomínající původní most z roku 1936 a továrníka Františka Jirušku. Památník nechá postavit město, a to z částí právě zbourané místní konstrukce. Konkrétní podobu památníku teprve vybere.
1: Z původního mostu se podařilo zachovat kameny ze spodní části mostovky a také nápis s letopočtem 1936. Právě ty by měly být součástí nového památníku. Jeho podoba vznikne až poté, co město získá konkrétní části původní konstrukce. Památník se na místo vrátí nejdříve ve druhé polovině příštího roku, až stavbaři dokončí práce na nových mostech a místo definitivně opustí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostal se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla se zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi pětina světových zásob zemního plynu i ropy. Podle německého deníku Die Zeit Evropská unie předpokládá, že bude mít k dispozici asi 14 miliard metrů krychlových plynu.
5: Počasí.
0: Noc bude zpočátku oblačná až zatažená, později místy až polojasná a na východě kraje s doznívajícími srážkami. Teploty klesnou k 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přehánky jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 13 a biozátěž na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku do neděle opravují silnici mezi obcemi Lhotka a Mířejov. Objízdná trasa vede přes Sedlec a Velký Vřešťov. Z dopravy vše.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A jedeme.
5: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: 9. zářivý podvečer, Karel Sladký zdraví z kvízovky Českého rozhlasu. Dnes to bude opravdu motivace zatelefonovat k nám, popovídat si, zkusit štěstí, protože tady pro vás máme přímo balík cen. Jednak set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, potom CDčko Jaroslava Svěceného Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na architony, které rozezní Hradec Králové. Druhý ročník propojí hudbu s architekturou Koťeria Gočára. Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného jsou skuteční od 11. do 14. září. 4 festivalové dny nabídnou koncerty, komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Vše v prostorách, které sami vyprávějí příběh hradecké architektury, včetně té současné. Všechny tyto ceny získá jeden z vás. Set kuchyňských nožů v designovém bloku, CDčko Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na 4 dny mezinárodní krásné hudby Festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného. To stojí za to zkusit dnes kvízovku. Určitě někdo z vás bude mít velké štěstí, velkou radost, ale to až v závěru. Teď jsme na začátku, je 5 minut po 18. hodině, tak vám přeji, ať se dnešní kvízovce Českého rozhlasu daří. Výlovec Jakub Kvášovský na vás také nachystán. Opět něco připravil do kvízovky, zase nějaký ten jeho kvíz. Stvrzení. No a písničky také. Karel Sladký přeje dobrý podvečer s Českým rozhlasem, kvízovkou. A jestli teď máte chvíli a že ji máte, co se týká naší soutěže, podívejte se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka, kde je také seznam všech 25 písniček, ze kterých můžete v této hodině našeho vysílání vybírat. Tak si vyberte dobře, je

0: Český rozhlas, tady vaše kvízovka. Zdravíme vás, přejeme příjemný podvečer, hodně štěstí v dnešní hře, protože set kuchyňských nožů za to určitě stojí v designovém bloku. K tomu CDčko Jaroslava Svěceného Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na Architony. Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného od 11. do 14. září v Hradci Králové. No a jak hrát kvízovku, co udělat pro to, abyste mohli tuto krásnou hlavní cenu dnes několik cen vyhrát, získat? Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někoho z vás těmito parádními výhrami odměníme. Pod každým číslem je její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka. A už je tam šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského, který je také v té šarmantní desítce, ze které teď vybíráte absolutního vítěze v jubilejním 30. ročníku oblíbené celostátní rozhlasové ankety. Pokud tady narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte číslo, které si vybere už posluchač před vámi, volající před vámi, protože kdybyste řekli stejné, museli bychom se podle pravidel kvízovky rozloučit. Tak vám držíme pěstí, ať se dnes v kvízovce Českého rozhlasu s datem 9.9. daří, tak to nám vyšlo docela hezky. Určitě někomu z vás uděláme před 19. hodinou radost, ale radost dělají písničky, které jsme na září nasadili do kvízovky, tak bychom si teď mohli 5 z 25 představit, připomenout. Číslo 3 Cliff Richard na září v kvízovce. Pod sedmičkou Vladimír Mišík, Jednohubky. A to je číslo 2 Marie Rotrová, Hvězda supernova. Michal Tučný pod desítkou, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Desítka. A 22. Taky takto si můžeme v této hodině kvízovky Českého rozhlasu hrát. Zdravíme vás přes vaše digitální rádia, také přes internetové stránky Českého rozhlasu nebo přes klasické frekvence. Ať už jste s kvízovkou Českého rozhlasu kdekoliv v Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém kraji, ve středních Čechách, držíme pěstí, ať se vám dnes daří, ať se podaří dovolat a také ať jste úspěšní. Můžeme začít.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. 46.
0: A než pozdravím prvního volajícího, ještě Stevie Wonder pro vás. Pro váš hezký středeční podvečer s kvízovkou Českého rozhlasu.

0: Do Pardubic teď pozdravím pana Josefa, který se dovolal do kvízovky. Hezký podvečer, pane Josefe.
1: Krásný podvečer vám i posluchačům.
0: Také vám v Pardubicích prší teď?
1: Ano, ano, ano, prší. Sice jako normálně není to žádná průtrž, ale prší zaplať pánbůh.
0: Tak, jak říkáte, a snad bude pršet vám štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Jste první a to je svým způsobem výhoda, protože si můžete vybrat, jestli šťastné číslo nebo jiné číslo, jak je zkrátka Libo od jedničky do 25. Tak jak je Libo, pane Josefe?
1: 12.
0: 12. Pod 12. máte jednak Bamboleo, krásnou písničku, ale je tam ještě něco.
2: Sázka na Jakuba.
0: Tak je to tady, sázka na Jakuba, Jakub Kvášovský lovec, znáte?
1: Velice dobře, velice dobře.
0: Velice dobře z televize nebo z rozhlasu?
1: Z televize i z rozhlasu.
0: Ano, velice
1: dobře. Velice sympatický a chytrý člověk.
0: Je, připravuje kvízy pro tu naši kvízovku Českého rozhlasu a jeden kvíz teď tedy pošleme směrem k vám do Pardubic. Na vás bude, zda budete tvrzení Jakuba věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst bude buď ano nebo ne. Tak jste-li, pane Josefe, v Pardubicích připraven? Jakub Kvášovský vám může položit otázku.
1: Ano, děkuju.
0: Tak, Jakube Kvášovský, otázka pro pana Josefa do Pardubic.
3: Hřib královský je oblíbenou houbou českých houbařů, která roste převážně ve smrkových lesích.
0: Ano nebo ne, Josefe? Hřib královský.
1: Ne.
3: Ne, tohle určitě není pravda. Je vzácný, za jeho sběr hrozí pokuta až 50 tisíc, navíc roste převážně v lesích listnatých.
0: Porazil stalovce, gratuluji, pane Josefe.
1: Zaplať pámbu.
0: Zaplať pámbu. A co vy a houby a houbaření? Jste houbař?
1: Mám moc rád houby, chodil jsem na ně dřív, ale teďka už je to problém, že jo. Je to tady všechno na písku a tady minimálně rostou.
0: No, dnes v regionálních novinách nějaké ty úlovky jsou a dokonce pořádné úlovky, snad někde na Náchodsku našli houby, takže zdá se, že snad ano, že někde si přijdou houbaři na své, tak někdo sbírá, někdo raději čistí, někdo raději pak tu smaženici nebo houby i v jiné podobě. To je vaše. Tak, ano. Šlo to hladce, s číslem 12 postupujete do slosování také před 19. hodinou. Tak vám držím pěstí a doufám, že budete v Pardubicích před 19. také poslouchat ještě, jak to dopadne v tom finále.
1: Určitě.
0: Tak rád jsem vás slyšel, dáme si Gypsy Kings, Bamboleo, posíláme ji vám do Pardubic a hezký večer. Mějte se pěkně.
1: Děkuju hodně, hezký večer.
0: Hezký večer. A my jedeme dál v kvízovce Českého rozhlasu. Je jasné, že Jakub Kvášovský už to nebude, na toho už dnes nenarazíte, ale máme tady další otázky, další úkoly, je to na vás. Držíme pěsti.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A do kvízovky se dovolala paní Květa, kterou zdravím. Paní Květo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, Kájo.
1: Jak se máte, jak se daří?
2: Daří se nám fajn. Dneska jsem byla na houbách a jsem našla hodně hříbků, bedly, křemenáče. No super.
1: No tak úspěch, je co čistit, úspěch. Že na zimu bude nasušeno, nebo ano. Nevím, co s tím budete všechno dělat, paní Květo. Nějaká smaženice, no něco dobrého?
2: Něco sníme, ano. Něco zamrazíme, něco usušíme.
1: Já myslím, a něco rozdáme.
2: Ano, taky dětem.
1: Tak jste hodní, výborně. Takže potvrzujete, že rostou, před chvíli jsme si o tom také povídali. Ano. Tak žádná hubařská otázka, už to nebude, čeká na vás něco jiného. Podle toho, jaké číslo jste si vybrala, zvolila, tak pro jaké jste se rozhodla v naší kvízovce?
2: Číslo 10.
1: Tak to je televizní zábava. Číslo 10. Televizní zábava. Takže my si teď připomeneme jeden velmi oblíbený televizní pořad. Hezký poslech všem a dobrou zábavu.
3: A kdo pak to bude tentokrát? Jsem opravdu napnut.
4: No to je překvapivé.
3: No to jsme nečekali. Mládenci, podejte fanouše.
4: To jsme nečekali.
3: No, podejte fanouše, aby to nevypadalo, že to je nějaký podfuk zase nebo nějaký podvod, nějaká protekce.
4: Mě to
3: samotnou překvapilo, opravdu, přátelé. Mě samotnou to překvapilo.
4: Předej ho.
5: Sám jí to dej.
4: Ty máš rád, předej.
5: Ne, ty máš rád.
3: Tak to sem, dejte to sem. Dejte mi to sem, prosím vás, to je hrozné tohle. Jaruš! No tak kde Jaruš?
6: Jaruš!
3: No tak Jaruš, kde jsi?
6: Jaruš!
3: No prosím tebe, kde jsi?
6: Jaruš!
3: No, je tady.
1: Paní Květo, z jakého televizního pořadu byla ukázka? Tak ještě jednou, z jakého televizního pořadu byla ukázka?
2: Možná přijde i kouzelník.
1: A ta Jaruš?
2: Jaruš Hanušová.
1: Hanušová. Je to tak, splnila jste, co jste měla. Dívala jste se ráda na kouzelníka?
2: No to víte, že jo, to bylo krásný, to byla zábava, to jsme se všechny bavili. To už teď není, bohužel.
7: Prohlášení svazu. Za prvé. Žádáme, aby náš svaz nebyl zaměňován s takzvaným svazem žen. My jsme profesionálky. Naše práce není vůbec lehká. Ať někdo zkusí v současných ekologických podmínkách pracovat na ulici. Žádáme proto o přidělení některých bývalých objektů KSČ, nejlépe v okolí Prašné brány, kde je i naše ústředí.
1: Tak, co jste měla, jste paní Květo splnila. Připomněli jsme si i toho kouzelníka v té naší kvízovce Českého rozhlasu. Znamená to, že s číslem 10 postupujete také do finále před 19. hodinou. O ty krásné ceny, set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, CDčko Jaroslava Svěceného, dvě permanentky na Architony, Mezinárodní festival hudby a architektury. Dnes opravdu krásná výhra, krásný balíček cen, který jsme sestavili. Tak my držíme všem, kteří budou úspěšní a zajistí si ten postup pěsti a třeba to vyjde i vám. Držíme pěsti.
2: Děkuju vám moc a mějte se hezky.
1: Hezký večer.
2: Vám taky, nashledanou.
1: Tak už nefňukej, bude zpívat Michal Tučný.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A do kvízovky se dovolal také pan Filip, kterého srdečně zdravím. Pane Filipe, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím i vás, pane Kálu, a všechny kvízovkáře.
1: Odkud nám telefonujete do Českého rozhlasu?
2: Jižní Čechy.
1: Jižní Čechy a rostou? Byl jste ověřit? Jste houbař?
2: Jsem houbař, byl jsem se podívat do víkendu a něco málo se našlo, ale myslím si, že to teprve začne.
1: Že to teprve začne. Teď vám tam také prší v Jižních Čechách, pane Filipe?
2: Jo, jo.
1: Prší, tak prší, je. Prší. Tak, snad to budou i u vás potom houbařské žně, ale teď žně v kvízovce Českého rozhlasu, protože dnešní cena za to opravdu stojí. To je pořádný balík, skoro jako v takovém Vánoce, to, co jsme připravili dnes pro vás do kvízovky, protože jednak set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, CDčko Jaroslava Svěceného, mám ho tady před sebou, nádherné CDčko Vivaldiano a k tomu dvě permanentky na Mezinárodní festival hudby a architektury Jaroslava Svěceného od 11. do 14. září v Hradci Králové, 4 festivalové dny, které nabídnou koncerty i komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Pane Filipe, pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Určitě je to pěkná cena, jak jste říkal, Vánoce se blíží, tak by se určitě cena obdarovala. Mm-hmm. A jinak je to číslo 11, jsem si vybral.
1: 11. Já jsem si říkal, kdo dnes, jestli první volající, tak ne. Vy jste si počkal a 11. volíte. Proč, pane Filipe?
2: Protože je to šťastné číslo.
0: Šťastné číslo.
1: 18 hodin 30 minut zaznělo šťastné číslo, tak doufejme, že skutečně bude i pro vás šťastným v té dnešní hře kvízovky Českého rozhlasu. Když jste se tak dovolal do Jižních Čech, poslouchají vás teď po celé republice, pane Filipe, chtěl byste někoho pozdravit, něco vzkázat?
2: Tak pozdravu moji rodinu, příbuzní, jestli poslouchají a i tuto píseň bych jim chtěl věnovat. Je to skupina Krištof.
1: Ano, Richard Krajčo, hned teď pojď být světlometem, taková optimistická, která nám rozsvítí i tento podvečer, který už je zatažený a deštivý na mnoha místech, tak rozsvítíme právě tou písní. Tak my posíláme i vám do Jižních Čech. Děkujeme za zavolání, děkujeme i za tu pozornost, za to, že jste se podíval na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka a tu 11. pro dnešek našel. Tak ať vám přinese štěstí, pane Filipe. Držíme pěstí.
2: Tuto píseň samozřejmě i vám do studia všem, kteří připravují kvízovku a ne kvízovku i ostatní pořady. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za vaše slova. Také se mějte moc hezky. Naslyšenou. Zdravíme Jižní Čechy.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Dnes parádní motivace zahrát si s námi. Hrajete o set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart. 5 kusů CDčko Jaroslava Svěceného a 2 exkluzivní permanentky na Mezinárodní festival hudby a architektury od 11. do 14. září v Hradci Králové. 4 festivalové dny, které nabídnou koncerty, komentovaná setkání se vzácnými hudebními nástroji. Do středních Čech zdravím paní Šárku. Paní Šárko, krásný středeční podvečer.
2: Dobrý večer.
1: Také vám tam prší štěstí?
2: Ano, prší taky.
1: Tak doufejme, že bude i v té kvízovce Českého rozhlasu zájem. Je dnes opravdu velký, dovolat se je docela takový oříšek, ale vy jste ho rozlouskla, vám se podařilo, tak ať se v tom louskání daří i dál. Šťastné číslo bylo před chvílí. Jaké číslo jste si od jedničky do 25 vybrala vy?
2: Já jsem si vybrala číslo 20.
1: 20, vy chcete Turbo, že? Skupinu Turbo.
2: Ano, ano.
1: Turbo bude a pod 20 je i hudební kvíz.

0: se jmenuje píseň, ze které byla ukázka?
1: Čau, lásko. Je to Karel Gott a Petra Janu.
0: No, Karel Gott ano, ale pozor, ta zpěvačka. Klidně můžete ještě upravit.
1: Karel Gott a Ježíš.
0: Marcela.
1: Marcela Holanová.

0: Je to tak, tak...
1: Jo, měla Karla Šípa, říkám to dobře.
0: Říkáte to zcela správně, tak taky otextovali řadu písniček ze života. Kdy vám naposledy někdo zaspíval Čau lásko, paní Šárko?
1: Nikdo.
0: Naštěstí možná také. Tak, Čau lásko, postupujete také do slosování před 19. hodinou, ať to jsou krásná slova na vaší adresu od blízkých lidí, od těch, kteří vás mají rádi. A držíme pěsti před 19. hodinou, ať to dovídají vám.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky.
1: Tak jo, vám taky. Nashledanou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: S paní Pavlínou se teď pozdravíme. Hezký podvečer, paní Pavlíno.
2: Krásný podvečer.
1: Co vám udělalo dnes radost, byť nějaká maličkost? Co vás dnes potěšilo?
2: No, byli jsme se projít v lese, tak jsme našli pár hub, nějaký hříbek, křemeňák. Tak to potěšilo.
1: A je to zase tady houby.
2: Houby.
1: Češi národ houbařů, to se nezapře. Tak z toho něco bude, alespoň ta smaženice? Nebo něco málo nasušíte?
2: Na smaženici bude.
1: Na smaženici bude. No, my to dnes máme parádní výhru tady, přímo balík cen, které jsme připravili do kvízovky s datem 9.9. Držíme všem, kteří zatím byli úspěšní, štěstí. A jestli se k ním přidáte také, to uslyšíme posléze. Jaké číslo jste si vybrala vy?
2: Vybrala jsem si pětku.
1: Pětku, vy na to jdete dobře, říkáte si pětka, bude z toho jednička, co? A vyjde to.
2: No, to těžko, ale zkusíme pětku.
1: Pod pětkou je pěkná písnička, víte jaká?
2: S láskou nám je líp.
1: S láskou nám je líp, Lucie Vondráčková bude zpívat a nebude na to sama, ale a než si jí dopřejeme, tak tady máme pod pětkou strašidlo. Tak paní Pavlíno, znáte nějaké strašidlo?
2: Tak těch strašidel je asi spousta.
1: Určitě.
2: Děti se bojí i čerta.
1: Vy taky, nebo už ne? Už jste z toho odrostla?
2: Už dávno ne, ale v dnešní době jsou ty krampusáci a těch se myslím musí bát i dospělí, protože jsou takový, náš klasický čert byl aspoň hezký.
1: Tak, paní Pavlíno, které strašidlo je spojením kohouta a hada? A jeho pohled dokáže měnit v kámen. Které strašidlo je spojením kohouta a hada? A jeho pohled dokáže měnit v kámen.
2: Já nevím, jestli to je bazilička, ale jestli jsou možnosti, nejsem si jistá.
1: Dobře, že se ptáte na možnosti, jsou tady možnosti. Tak, jas, gryf, anebo bazilišek. Strašidlo, které je spojením kohouta a hada, jeho pohled dokáže měnit v kámen. Jas, gryf, bazilišek.
2: Tak zkusím ten bazilička. To céčko.
1: Dobře jste udělala, je to bazilišek. Blanitá křídla, 4 kohoutí nohy, hadí ocas a pohled, který vás promění v kámen, má bazilišek. Klube se z černého vejce sneseného kohoutem a vysaděného hady nebo jedovatou žábou. Víte, jak ho můžete zneškodnit?
2: Nevím a doufám, jako já s ním ani do styku nepřijdu.
1: Nepočítáte takže... s tím, tak.
2: Nepočítám s tím, takže to nepotřebuji.
1: Zneškodnit to můžete pouze tak, že mu ukážete jeho vlastní odraz v zrcadle a on se zahubí sám. Bazilišek. Aha. Tak ať vám bazilišek také před 19. hodinou přinese štěstí, paní Pavlíno.
2: Děkuju.
1: Štěstí jste dnes měla v lese, tak ať se vás štěstí drží i v dalších dnech a jinak přejeme hezký večer. Mějte se pěkně.
2: Děkuju, taky krásný večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný večer. A někomu z vás ještě dáme šanci v kvízovce Českého rozhlasu, ve které dnes hrajete o 2 permanentky na Architóny, CDčko Jaroslava Svěceného a sadu kuchyňských nožů v designovém bloku. 726 46 46 46, telefonní číslo do kvízovky. Pro někoho z vás dnes bude určitě šťastné.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Už za pár minut budeme odměňovat parádními výhrami Kvízovky s datem 9.9., ale před 19. hodinou ještě dostává šanci paní Jiřina, která se k nám dovolala. Paní Jiřino, hezký podvečer.
2: Taky vám přeju hezký podvečer.
1: Tak jenom schválně pro pozornost, jaké šťastné číslo dnes bylo v Kvízovce?
2: 11.
1: Víte to výborně. No a jaké šťastné číslo by mohlo být to vaše dnes?
2: No já zkouším jedničku. Je tam Karel Gott, tak zkouším jedničku.
1: Jedničku zkoušíte.
2: Když se budu mít štěstí jinak, tak aspoň tu písničku.
1: Tak aspoň Karel vám zaspívá. Ano, ano. Ale teď alespoň kousek zaspívá ještě i někdo jiný pod tou jedničkou, paní Jiřino.

0: Tak tu jste určitě také poznala Hanu Zagorovou.
1: Ano, Hanička písnička.
0: Hanička písnička, nedávno jsme si připomněli jejich nedožité narozeniny. Kolikáté? To je otázka pro vás nebo na vás, paní Jiřino.
1: 80 let.
0: Je to tak, nedožité 80.
1: A je to 4 roky, co nás opustila.
0: Je znát, že se o hudbu zajímáte, pěkné české písničky máte ráda, však si za chvíli i Karla Gotta dáme. Tak jste s jedničkou také v závěrečném osudí a za malou chvíli už budeme vidět, kdo dnes získá ten balík cen, který jsme připravili v kvízovce Českého rozhlasu pro radost.
1: Nebudu aspoň tak dlouho napnutá, jako ty přede mnou.
0: Tak, všichni, kteří se dostali do závěrečného slosování, jsou určitě napnutí a napjatí, tak za chvíli po Karlovi to budeme vědět. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Krásné září vám všem, přejeme z kvízovky Českého rozhlasu.

Za necelých 5 minut bude 19 hodin. Český rozhlas vám nabídne zprávy a po nich Petra Spáleného, Miroslava Žbírku, Bonnie Tyler, Brontosaury nebo Pavla Vítka. Ale teď ještě velmi milá povinnost odměnit jednoho posluchače, který získá set kuchyňských nožů v designovém bloku Lamart, 5 kusů, CDčko Jaroslava Svěceného, Vivaldiano a 2 exkluzivní permanentky na Architony, 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury. Kdo to bude, kdo získá všechny tyto ceny? Že se vám dnes dařilo v kvízu. A je to číslo 12, 12. A 12 patří panu Josefovi, už to vidím. Gratulujeme, pane Josefe, za chvíli vás budeme ještě kontaktovat z Českého rozhlasu. Gratulujeme, 2 permanentky, Architony, CDčko Jaroslava Svěceného a set kuchyňských nožů. To všechno je vaše. To bude radosti. Zdravíme do Pardubic výherce dnešní kvízovky s datem 9.9. No a další cenu, další výhru nasadíme za týden do kvízovky ve středu po 18. hodině. Šťastné číslo to bude na webu Českého rozhlasu nejpozději před začátkem kvízovky. Karel Sladký se na vás už teď těší. Za týden si to opět společně určitě užijeme a další kvízovku rozehrajeme. Teď Alessandra před 19. před zprávami. Hezký poslech Českého rozhlasu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové zvažuje stavbu dalšího parkovacího domu. Hradecké divadlo Drak chystá na novou sezónu 3 premiéry. Předseda Českého tenisového svazu rezignoval a zítra naměříme maximálně 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Hradec Králové zvažuje stavbu družstevního parkovacího domu až pro 300 aut. Vyrůst by mohl na stávajícím parkovišti v ulici Na Potoce, na největším panelákovém sídlišti Moravské Předměstí, kde je velký nedostatek parkovacích míst. Reálnost záměru by měla ukázat studie proveditelnosti, kterou si město nechá zpracovat za téměř 600 000 korun.

0: Silesia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
1: Divadlo Drak v Hradci Králové nabídne v nadcházející sezóně 3 nové autorské inscenace. Všechny spojuje téma hledání porozumění a snaha nahlédnout na svět očima druhých. První premiérou bude na konci října inscenace s názvem Všechno se mění. Podílet se na ní budou teenageři.
2: 8 dospívajících se na jeviště setká se 2 členy souboru Draka. Inscenace má prohloubit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi a dospělými. Pro nejmenší diváky divadlo Na únor připravuje inscenaci Na koho to slovo padne. V dubnu sezonu uzavře titul Nouze o životě lidí na okraji společnosti. Všechny 3 inscenace zatím mají pouze pracovní názvy. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
1: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. Důvody svého odchodu popisuje Kotrba.
3: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost. Počasí.
1: Dnešní noc bude zpočátku oblačná až zatažená, později místy až polojasná a na východě kraje s doznívajícími srážkami. Teploty klesnou k 8 a na horách k 6 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od jihu přibývání vysoké oblačnosti. Ojedinělé a slabé přehánky budou jenom na horách při zvětšené oblačnosti. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 9 až 13 a biozátěž bude zítra na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte mezi Českou Skalicí a Náchodem. Do poloviny října tam opravují vozovku a dopravu řídí semafory. Ze silnic vše, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni dokáží. A on píše, že tvar oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak, že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4.

0: Půl roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to

0: půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký.
0: Že to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlceni a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu. Že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. jo, ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo, protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnost, nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci, jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání.

0: Nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggot, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v české kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě a pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o ně ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968 a tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových, dá se to vůbec spočítat, protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů, těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je, váží to kolem 1 tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, a ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují, tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autička jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách. Já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už tři roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Pragoexport nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z

0: Do konce listopadu svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Podslířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

František Nepil, jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jakoby

0: vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček a pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ote Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: No to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi 5 dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale...
1: Ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co
1: no, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. No já si nebudu
2: vyjadřovat. On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Ota Janeček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy, sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo ať by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Ty Perery, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, a za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, Čobeče, u nás je to jako v pekle. Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali, ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla, Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí. Já jsem říkal, a co je? No, pojď se podívat. Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím. Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No, neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, haleť, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě, jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. tak jsme se tam podepřeli o ty klády a já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
5: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
6: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co se nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepila, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká, a nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: otázkama. Možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává. No a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům
0: přeju. Moc děkuju.
1: Mm-hmm. A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe přes 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: uh-huh.
1: Byli tam moji bráchové s rodinama,
0: uh-huh.
1: Byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
0: Uh-huh.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky jsem se na něco těšila hodně,

0: se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
1: No tak krása.
0: Bylo to nádherný. Aha. A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu, něco, která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
1: Ano, ano.
0: A zvlášť, když už jsme v věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
1: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte.
1: Zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama. A starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě? Jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, A zase už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, sice později, ale vdávají se později, 27. Potkala na inzeráce, poznala manžela, a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držiči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mervene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. Opak ti kluci dřou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, veši, natírali na kostele, víte, ve Velké Kelnovici, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velké Kelnovici. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, tu bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s dětmi nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel prostě nebyli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, dnes karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné no, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: Když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Pani Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Pani Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky, já jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak bylo třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože to oba byli věřící. Na čtvrté bylo v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. Jako, no tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ho udovil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ju moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřeba něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na něj zeptat, já vás ráda nechám vypravovat, téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže to mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlase, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Mě to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je do za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel Skrkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatý s manželkou. Rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano, ano.
1: Jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: To hospodaření mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak jsem to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tady stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: nebo
1: štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: nebojte,
1: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Dny štěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, dny štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: Taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoropečku.
0: Ano, ano, trochu nám máva.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Tak ty jsem hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi. A já
1: jsem týblu bral vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí to mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Kolem sebe.
0: Ano,
1: kolem
0: ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení všech popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vytusuje sudok a křížovky a já zase vytusuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřál ty, to jsem si hned myslela, jo. To je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to vy znáte to. A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře.
1: Velice dobře, redaktorku.
0: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sená. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky, pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Uh-huh.
1: A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil. Že?
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné, takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No.
0: Už to kvasí?
1: Ne.
0: Pani
1: povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem
0: slyšel, nic?
1: Že v Olomouci už jo. Prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? No, takže také běžné věci, no tak hlavně, že to no. No.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: A... To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak. Protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? Jo. Šťastný jo. Může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte může. Na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím, když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma parama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju. Jako. A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, ty jsi dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, jak to skončilo, díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, no, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Děti. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi
1: my
0: spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak pro zajímavost, jaké je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě bolá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, odkud je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno hojí a
0: ano.
1: Je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: Moc, a mě taky.
0: Hmm.
1: Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: Byla
0: to.
1: Byla jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mhm.
1: Jo, takže to víte, že na tý srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná, že dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečula to jako, přišli jsme doma, večeřeli jsme se.
0: Mm-hmm.
1: Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom.
0: Mm-hmm.
1: Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: přištanou
1: nohu.
0: Jo. Hmm.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: to
0: jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě, paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a tím svým synem. To jsou zlatíčka.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky. Ať se vám dobře spí. A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu a jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A my jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaly a tak, zkrátka tak. S většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alejzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, toto téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastným mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být stejný a hned, jak člověk něco takového vidí, je na to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, a jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale rádio.
0: Jo, jo, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysvězují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: A moc se na to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No napodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírám.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho, mnoho, mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

tím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho

0: Záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
1: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
2: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
3: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
1: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
2: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
0: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
3: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
2: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
1: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
2: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
1: Ale, a co pak se ti přihodilo?
0: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
3: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
1: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
0: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
1: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
3: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
1: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
4: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
3: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
0: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
1: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
2: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
1: A co se ti přihodilo?
3: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
0: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
3: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
0: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
3: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
0: Ale tak jsem to nemyslel.
3: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
0: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
3: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
0: A k čemu balkon?
3: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve 3. výstupu včela.
0: Proč by z něj skákal?
3: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
0: No to se rozumí, že ne.
3: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
0: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
2: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt, unavení, zívají a...

0: zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi půl hodiny. Konečně režisér provolá.
1: Tak dámy a pánové, začneme.
0: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
1: Poutnická hůl veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odvrtá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
1: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
3: On zkouší na jevišti.
1: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
1: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
1: Kde je paní Y?
3: Možná, že stůně.
1: Tak budu číst já roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
0: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
1: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
1: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
4: Ano, já vím.
1: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
4: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
1: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
1: Vstoupí Gustav Čák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
0: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
1: Šestá.
0: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
3: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
1: Manžel, opravuje režisér.
0: Já tady mám manžele.
1: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
0: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
4: Počkat, tady mi chybí věta.
1: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
3: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
0: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
1: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak, milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
3: Zkouší na jevišti.
1: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro! Stalo se mi něco nečekaného.
4: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
1: Co to čtete?
4: No první akt, druhá stránka.
1: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
4: No tady.
1: Nikoliv, oče, to přece... No milost, páně, vy jste si přinesla jiný kus?
4: No vidíte asi, jo.
1: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
1: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
4: No já jsem myslela, že to je monolog.
1: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
1: Vejde Katuše!
4: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau! Katuše vešla? Ježiši, to jsem si dala?
1: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
4: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
1: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
0: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
1: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtivu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prachobyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka. A služka odtamtud má milého vojáka. Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníku v synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, že? Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři, ženich a nevěsta, sednem si ke stolu.

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. A tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčkomu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, dyť já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel. Navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jášku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tvář a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříže, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.